pracovat.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Janecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, z banda zkoušel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo kdy který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké

0: Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
1: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
0: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
1: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
0: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
1: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
0: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
0: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
1: Aha.
0: Tak se dobře dívejte.
1: No jo, a točité schodiště nahoru. Takže tyhle knížky jsou falešné.
0: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
1: Fakt?
0: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.

0: co v seriálu Downton byl život pod schody a nahoře?
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý, helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi, i když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho studena?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
6: Ne, hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
5: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
6: Ne, já to já.
0: Humoriáda.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodával?
1: No, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsem říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tadyhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady, ty džínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj vočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x různých, ale samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportu.
2: Snad proti tlousnutí.
3: Proti té, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě pořád říct,
3: velice rád, tohle nic toho. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousto, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
3: No, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady, jestli... samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky.
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S úspěchem,
1: jako, všichni, vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mizera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou. Nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David Bečko.
5: Zdravíme, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo dobré tam odpoledne.
3: I vám.
7: Tak Zemník vás, pánové obora, zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, už děkuju, jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadalo po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte díky, se hezky, den.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Obrady máte mě, řekněte,
10: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No, no.
9: To bude loď asi nějaká.
10: Že? No, no, to je taková loď, kano je.
9: Ano, samozřejmě,
10: no,
9: nějaký no. Ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětní. Proč váleční?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle jste, ale tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď koň. Jak takhle pobyt, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
10: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím
10: vás? To tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Musím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocený, to kapalo.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale musím vás, věče to vám přemusíte sám ve slova.
9: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
10: Ale samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně.
9: No
10: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo.
10: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhový styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám.
9: Jak bych mu to teďkon... Kruhovej, to je přece, si vzpomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
9: Kraula?
10: No ano, kraula.
9: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění je tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Máme 42, prosím vás, v tomhle s tom já vám vždycky Gdoulu porazil.
10: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v Labín to bylo víc. Ale,
10: samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
9: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není. Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak to...
9: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
10: Počkejte, kapesník místo plave?
9: Ne, místo plavy, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
5: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
5: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď se jedeš dívat.
5: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Vesník, jo. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
5: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
3: Takže
5: Salinas.
3: Dnes už by se zbál.
5: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
5: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já zase znamená. Opatrný, nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije. A to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to věkem. Omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty si soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo
1: bylo
2: 38. Protlačil. Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký 30 nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i...
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka, Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
2: děkujeme ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím. Roku,
1: rozhodnu to, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
7: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku.
6: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
7: jsi nádherná gazelo.
6: Napil se,
7: ty králo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říkal, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát.
1: Ne, Frantu neznám. Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešovo Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za Totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě, to byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantově a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zas je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jedno, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká, pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa v tom šáru ze schodu a říkám, Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerko a já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám, neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám, radši zaťukej, holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká, možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň a říká, ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám, Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým, říkám, tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám, Frantiku, spíš uprostřed, dobrou, šel jsem. Jenomže, to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoj. Říkám, jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro Boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam taková dáma. Dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká, nebudím. Říká, milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám, pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla, a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou, Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám na tebe. Děti ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků. Podle kriminalistů chtělo asi 20 mužů zaútočit dlažebními kostkami. Při požáru ubytovny v Šumperku se zranilo 10 lidí. Nové hřiště vyroste mezi panelovými domy v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Ráno může zapršet, odpoledne srážky ustanou. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisti zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
3: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlaživními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
2: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Zápas skončil jasnou výhrou hostující Slávie 3-0. 10 lidí se zranilo při požáru ubytovny v Šumperku, informoval o tom mluvčí hasičů Josef Koláček. Jednoho člověka přepravil do nemocnice vrtulník, zraněnému kouř poškodil dýchací cesty. Hasiči pomocí žebříků evakuovali ze zakouřené budovy celkem 20 lidí, na místě zasahovali 4 jednotky hasičů. Nová Bystřice na Jindřichohradecku staví dětské hřiště v Tovární ulici. Vzniká na místě bývalého takzvaného oranžového hřiště. Stavba začala v srpnu a hotová má být do listopadu.
4: Nové hřiště doplní dětské hřiště v nedaleké ulici K.H. Borovského, které je určené hlavně menším dětem. V Tovární ulici vznikne víceúčelové hřiště s prvky pro starší děti. Jeho podobu město předem konzultovalo s obyvateli. Stavba vyjde přibližně na 10 milionů korun. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Prachatické muzeum představuje historii místních ostrostřelců. Členové spolku dřív reprezentovali město jako jeho elita. Navštěvníci si na výstavě můžou prohlédnout ostrostřelecké symboly i výstroj. Co dalšího Prachatické muzeum nabízí, dodává muzejní pedagožka Lenka Kunová.
5: Krátkodobou výstavu máme právě tuhle ostrostřeleckou, která trvá do 4. října, ale můžete navštívit i naše stálé expozice. K těm nejoblíbenějším patří expozice Zlaté stezky, která má vnitřní i venkovní část a je oblíbená obzvláště mezi dětmi. A každý měsíc také pořádáme výtvarné a řemeslné kurzy a dílničky pro veřejnost. Sport.
2: 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve třetí desítce průběžného pořadí.
1: Počasí.
2: Čekejte zpočátku oblačno až zataženo, přehánky nebo déšť, místy i bouřky. K poledni budou srážky ustávat a obývat bude i mraků. Odpoledne bude oblačné až polojasné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západních směrů. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Žádný problém teď na jihočeských silnicích není. Na Českobudějovicku jsou kvůli opravě uzavřené silnice z Ševětína do Dolního Bukovska u Drahotěšic. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v pondělí 31. srpna. Tak dobré ráno a hezký den. To je ze studia Luboš Voráček.

Zich dospíval 8 minut po 5 hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 31. srpna, do konce roku nám zbývá 122 dní a svátek dnes mají pavlíny. Pavlína je jméno odvozené z latinského Paulus a vykládá se jako malý anebo nepatrný. Tak pavlínám k svátku všechno nejlepší. V roce 1906 norský polární král Amundsen na lodi Gjoa jako první proplul takzvaný severozápadní průjezd. V roce 1914 v rámci cizinecké legie ve Francii vznikla z 250 dobrovolníků rota Nazdar. Byla to první československá vojenská jednotka působící na území Francie. V roce 1915 akademický senát Univerzity Karlovy rozhodl, aby bylo proti Tomáši Garriku Masarykovi vedeno disciplinární vyšetřování, a to za jeho vystupování proti monarchii. V roce 1935 ruský horník Alexej Stachanov tento den údajně vytěžil 102 tun uhlí, čímž tedy 14krát překročil normu a inicioval tak vznik stachanovského hnutí. Vzpomeňme také rok 1936, to zahájila stanice Český rozhlas Praha, respektive Český rozhlas Rádio Praha a pravidelné zahraniční vysílání. A ještě vzpomeňme rok 1997, tedy před 29 lety při automobilové havárii zahynula v Paříži v 36 letech princezna Diana. 31. srpna roku 1592 zemřel Vilém z Rožmberka, aristokrat a nejvyšší půlkrabí Českého království. Bylo mu 57 let. V roce 1916 zemřel v Českém Krumlově Jan Sedláček, architekt, spisovatel, který byl dvorním švarcimberským stavebním radou. V roce 1971 zemřel rodák z Tábora František Vladimír Foyt, to byl sochař, etnograf a cestovatel. V roce 1986 zemřel herec Čestmír Řanda a ještě vzpomeňme rok 2003, a to zemřel Pavel Tigrit, spisovatel a publicista a také politik, který byl ministrem kultury České republiky. Pavel Tigrit byl jedním z nejvýznamnějších představitelů českého protikomunistického exilu. Svůj pseudonym Tigrit odvodil od řeky Tigridu jako vzpomínku na hodiny zeměpisu a dějepisu na základní škole. Bylo mu 85 let. 31. srpna roku 12 se narodil římský císař Caligula. V roce 1870 se narodila Maria Montessori, všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně, která je známá především svými novými pedagogickými metodami. V roce 1889 se v Mladé Vožici narodil František Melichar, to byl československý legionář a prvorepublikový generál, který v době Michovské krize měl v čele 3. pěší divize zajišťovat obranu severních Čech. V roce 1939 odešel do výslužby a v době německé nacistické okupace spolupracoval s odbojem. V roce 1934 se v Písku narodila Ludmila Polesná, rodným příjmením Štindlová, poprvé provdaná Weberová, byla československou vodní slalomářkou, kajakářkou a závodnicí v kategorii K1. Na mistrovstvích světa získala 4 zlaté medaile, a to v letech 61, 63, 67 a pak ještě 1969. 5 stříbrných z let 63, 65, 67, 69 a z roku 1971 a pak ještě 2 bronzové medaile z roku 1971 a 75. 77. narozeniny dneska má americký herec a hudebník Richard Gere a 55. narozeniny má dnes modelka Tereza Maxová a zpěvák, kytarista, skladatel a textař Michal Hruza, tomu je dnes také 55 let. A vám, kteří dnes máte narozeniny, všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, tak tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo oblačno a zataženo a ve druhé polovině noci místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, místy i s bouřkami. K poledni pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude oblačno až polojasno a už jenom výjimečně se slabou přeháňkou. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl zpočátku slabý proměnlivý, během dne pak mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer pak opět zeslábne. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1 a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky, které posíláte. Ve Vyšším Brodě je po ránu zataženo a 14 stupňů, v noci sprchlo, slabě sprchlo nebo zapršelo a 1,5 mm napršelo, píše a hezký den přeje Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den. A ještě před okamžikem, před chvilkou přišla také zpráva ze Zduchovic. Obloha na Zduchovicemi je zatažená, je 15 stupňů a bez větří. Dobrou náladu do nastávajícího týdne přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a přejeme taky hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Pořád pochoutkový rok vysílají regionální stanice Českého rozhlasu už 10 let a v sobotu se pak konala v areálu zámku v Kostelci na Torlicí v Královéhradeckém kraji narozeninová oslava. Reportáž nabídeme za chvilku.

0: Po choutkovému roku je 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních staněk Českého rozhlasu se v sobotu konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Karlovéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani naše reportérka.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
10: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky do roku 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy si za dokumentem stojí. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít například projekt Darujeme kroužky dětem. Vedení Třebětic na Jindřichohradecku připravuje úpravy nově vydlážděné Josefovské ulice. Přestavbu části povrchu za 500 000 korun potvrdili zastupitelé. Obec původně vysoutěžila při rekonstrukci ulice zámkovou dlažbu. Kvůli ní by ale podle nezávislého starosty Pavla Chalupy do ulice nemohla jezdit těžká technika. Mateřská škola v Miroticích na Písecku bude mít novou přírodní zahradu. V polovině srpna začala výsadba keřů. Město za vybudování zahrady zaplatí více než 200 000 korun. Polovinu nákladů pokryje z příspěvku Agentury ochrany přírody a krajiny. Nezávislá starostka Martina Mikšíčková například prozradila, že děti tam budou pěstovat zeleninu ve vyvýšených záhonech. Začala nová sezóna domácí házenkářské ligy žen. V prvním kole hráčky z Písku prohrály v Dunajské Středě 29-41. A počasí. Zpočátku oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky, k poledni ustávání srážek, odpoledne potom oblačno až polojasno. Teploty kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr zesílí na mírný západních směrů a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se jezdí přes Kamenou. Důvodem je rozšiřování silnice v Klení. Práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Jste vášnivým čtenářem a čtete i neznámé autory? No, jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proměnila nebo proměňuje a proniká čím dál častěji také i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat, tak o tom budeme mluvit za chvilku, ale ze všeho předtím nejdřív dáme trocha hudby po ránu. Je tady Leona Machálková z Galaxii přání.

0: Umělá inteligence už nepíše pouze e-maily a také reklamní texty. Čím dál častěji se dostává také do literatury. A nikdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, s textem, také s překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu a čtvrt před 6:15. V noci bylo oblačno až zataženo, ve druhé polovině noci pak místy to bylo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 12 stupni Celsia. Přes den nás čeká zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, místy i s bouřkami, k poledni pak budou srážky ustavat a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne bude oblačno až polojasno, už jenom výjimečně se slabou přeháňkou. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vát by měl. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne pak mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer opět zeslábne. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, v úterý, bude převážně polojasno. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 16 až 12 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer ještě zeslábne. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je 6:15, tomu ještě 3,5 minuty, tak pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Českých Budějovicích můžete večer nahlédnout za zdi nejstarší historické památky města. V 18 hodin pak a ještě potom ještě v 8 hodin začne na Piaristickém náměstí komentovaná prohlídka dominikánského kláštera a také kostela obětování Panny Marie. S průvodcem se dostanete také do míst, kam se běžně normálně nedá podívat, například do zákristie a také do Královské oratoře. V Táboře můžete zajít do galerie Šatna na Tržním náměstí. Od pátku tam vystavuje Lucien Zell fotografie ze série Story Light Tales. Básník, spisovatel, písničkář a herec, který pochází z Los Angeles, v nich zachycuje okamžiky, které už zmizely, ale na fotografiích zůstávají. Galerie výstavu zpřístupňuje do 30. září. Pokud máte chuť vydat se pod zem, v Českém Krumlově můžete ještě dnes absolvovat prohlídku grafitového dolu. Začátky jsou od 9 hodin, poslední prohlídka pak vyjde v 17 hodin. Nejdřív si nafasujete hornickou výbavu, pak vás čeká jízda důlním vláčkem a přibližně 800 metrů dlouhá pěší trasa. A mimo jiné se také dozvíte, jak se grafit těžil a jak žili zdejší horníci. Na Jindřichohradecku v Roseči můžete ještě dnes zamířit do kukuřičného bludiště. Kromě bloudění mezi kukuřičními stěnami čeká také návštěvníky slámový hrad, trampolíny, bazén, sportovní hřiště a bosý chodník. Místo myslí hlavně na rodiny, tedy s dětmi a na ty, kteří chtějí strávit den venku trochu jinak než tedy třeba u obrazovky. A ještě jeden tip, Třeboně. V zámecké lékárně se můžete vydat za bílou paní Perchtou z Rožmberka. Dnešní prohlídky začnou v 10 hodin a pak ještě v 17 hodin. Děti i dospělí se dozví, jak to je, nebo jaké to je být duchem, k čemu slouží barevné rukavičky a dokonce budou hledat poklad. Průvodkyní bude spisovatelka Petra Braumová, která Perchtu z Rožmberka představuje jako postavu z historie a také legend. A jestli vás láká spíše malířské světlo než svět duchů, Český Krumlov má dnes otevřenou galerii Port 1560. Od 10 do 18 hodin tam můžete navštívit výstavu Cesta za světlem s francouzskou krajinou malbou od poloviny 19. století do roku 1930. Výstava ukazuje, jak se malíři postupně přestali dívat na krajinu, jen jako na přesný obraz přírody a začali zachycovat hlavně světlo, barvu a také aktuální okamžik.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Na druhé základní škole v Jindřichově Hradci dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou přístavbu. Z bývalého bytového domu vznikly nové školní třídy. Vědci mapují výskyt lesních mravenců. Pomoct jim může i veřejnost. Na jihu Čech bude ráno pršet, později srážky ustanou. Naměříme kolem 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Splnit by Česko mělo taky poprvé alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard, pokračuje Schillerová.
2: Bude to po 400 miliardami, je to v souladu s fiskálně strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
1: Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá logiku deficit zvyšovat. Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Nové prostory dnes slavnostně otevře druhá základní škola v Jindřichově Hradci. Město nechalo zrekonstruovat sousední bývalý bytový dům a zároveň postavilo novou přístavbu. Do rozšíření školy a přestavby město investovalo zhruba 93 milionů korun.
3: Budou tady jednak kmenové třídy, bude tady ateliér výtvarné výchovy, školní družina, i odborné učebny, cvičné kuchyňky a dílen, které jsme vlastně neměli a museli jsme využívat prostory na jiné základní školy.
4: Popisuje ředitel druhé základní školy Jan Javorský. Jednu z nových tříd obsadí prvňáci. Prostor na jejich příchod připravovala učitelka Ludmila Molzerová.
5: My jsme právě úplně v nové budově, kterou nově vlastně vybavujeme nábytkem. A děláme všechno pro to, aby ten první den tady si krásně užili.
4: Stavební práce začaly na začátku loňského roku a nové prostory dnes slavnostně otevřou. Od zítřka už je začnou využívat žáci. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už skoro 800 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity tamních márnic. Vědci po celé České republice mapují lesní mravence. Jejich snahy jsou součástí mezinárodního projektu. Ten monitoruje mravence napříč 5 evropskými zeměmi. Do hledání mravenčích hnízd vyzývají i veřejnost. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant, vysvětluje Jiří Tůma z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
6: Pokud půjdete kamkoliv na procházku, nemusí to být jenom les, protože lesní mravenci nežijí úplně striktně jenom v lese. A právě tou jednoduchou aplikací, kde opravdu stačí zadat vlastně GPS pozici, přibližnou velikost toho hnízda a vyfotit nám ho hlavně, tak to nám pomůže dokonce i na té evropské úrovni. Sport.
1: Fotbalisti Milevska ve čtvrtém divizním kole prohráli na domácím hřišti s Hořovicemi 0-1. Zápas táborské akademie s plzeňským Petřínem skončil nerozhodně 1-1 a v krajském Přeboru se v neděli hrál jeden zápas, a to mezi Semicemi a Třeboní. Ta zvítězila 4-1. Po čtvrtém kole se zatím nejvíc daří Dolnímu Dvořišti a právě Třeboni. Oba týmy mají po 12 bodech.
0: Počasí.
1: Čekejte zpočátku oblačno až zataženo, přehánky nebo déšť, místy i bouřky. K poledni budou srážky ustávat a obývat bude i mraků. Odpoledne bude oblačné až polojasné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západních směrů. Biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Poruchané nákladní auto stojí na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora před sjezdem na Ševětín. Dejte si tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šest hodin a k tomu 5,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 31. srpna. Dobré ráno a hezký ještě poslední prázdninový den ze studia Luboš Voráček. Rybníky pod stavem a horní koryta řek zcela na suchu. Tak právě tak hodnotí vodní plochy ve své zprávě pelhřimovští rybáři. Ve vodě podle nich dlouhodobě chybí kyslík a hrozí také úhyny ryb. Jestli pomohly deště z minulého týdne, tak o tom budeme mluvit v reportáži za chvilku v našem vysílání. Ale ze všeho nejdříve bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Letošní léto je pro rybáře obzvláště náročné. Je vedro a v řekách a rybnicích chybí nejenom voda, ale hlavně kyslík. K provzdušnění by pomohly vydatné deště. Moc zatím ale nepomohly ani bouřky z minulého týdne.
1: My jsme teď s předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově, Zdeňkem Paulem, u výpusti z Kulíkova rybníku.
2: Mlynář byl Kulík.
1: Mlynář se jmenoval Kulík. Nějaká voda tady ještě přes přepad teče?
2: Je to rybník průtočný, který je na říčce Bělé, takže tady na tomhletom revíru, kdyby nebyla voda, to už by bylo něco opravdu hodně špatně.
1: Nicméně nepředpokládám, že tak veselá situace, jako je tady, je všude. I když i tady vidíme, že asi té vody je méně, pokud se podíváme na tu zítku, tak je vidět, že asi normálně tady bývá víc.
2: My máme rybníky hodně na kaskádě, takže tam si dokážeme vyhovět a silné prameny nám pomáhají.
1: A když se podíváme na řeky?
2: Tam už je to trochu horší. Myslím si, že každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
1: A už jste převáželi?
2: Tady v okolí ne, ale vím, že třeba u Martinic, vlastně Martinický potok v té pramenné části je na suchu úplně a tam nějaké záchranné transfery proběhly.
1: Jedna věc je ta hladina, jak je vysoko, druhá věc je nějaký kyslíkový deficit.
2: Musíme opravdu být ve střehu a ty rybníky jsou denně kontrolovány a máme přehled o situaci.
1: Teď trošku zapršel, to by vlastně mohlo pomoct třeba tomu provzdušení té vody?
2: No, žádný velký déšť přímo tady na těch rybnících, tady kolem Pelhřimova nic velikého neproběhlo, samozřejmě každá kapka se počítá.
1: A deště z uplynulého týdne příliš nepomohly ani na Jihlavsku. Prozradil mi vedoucí rybářského spolku Polensko Vladimír Nekvinda.
3: No, všude je to podstav. Teď se voda vypařuje už 2 měsíce, místo aby nějaká přibyla. Potoky jsou úplně suchý, nic nepřitýká. Voda se neokysličuje, je to špatný. Žádný deště nebyly. No, tak pořádně se děláme nějaký opatření. To je strašný už.
1: V okolí Polné už rybáři zaznamenali i drobnější úhyny. Milan Soldán, Český rozhlas. Work.

0: počasí.
1: Minutu po 7:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo oblačno i zataženo, ve druhé polovině noci místy s přeháňkami ojediněly i s bouřkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 17 až 12 stupni Celsia. Přes den očekáváme zpočátku oblačno i zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, místy i s bouřkami. K poledni pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat a odpoledne bude oblačno až polojasno, už jenom výjimečně se slabou přeháňkou. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne pak mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer bude opět ještě slabší a zeslábne. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No, podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Ta SMSka musí být bez diakritiky, aby k nám to přišlo, tedy bez háčku a bez čárek. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Třeboně. V Třeboně je zataženo 17 stupňů, píše a zdraví Ruda. Rudolfe, děkujeme. V Trhových Svinech je po ránu oblačné ráno, deštivo, 15 stupňů. Pěkný den všem přeji do studia zdraví Boža. Bože, děkujeme. A mám tu ještě také zprávu z Borovan, kde je 16 stupňů, zataženo. Pohodově prožitý poslední prázdninový den všem školákům přeje Růža. Růžu, děkujeme a přejeme také hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zagorová dospívala 7:07. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. Tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad Osobnosti Česka odvysíláme dnes po 13. hodině a hostem Oskara Hesse bude tentokrát známý český fotoreportér Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další, třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Nové autobusové spojení propojuje ode dneška České Budějovice a Jihlavu. Společnost IKOM Transport jezdí na této trase bez přestupu. Dosud spojení mezi jižními Čechami a Vysočinou končilo v Humpolci. Autobus z Jihlavy bude vyjíždět každý pracovní den v 5.40 a v neděli ve 14.45. Zpět z Českých Budějovic pojede ve 12.10 a v neděli v 18.45. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelhřimově, Kamenici, Jarošově, Jindřichově Hradci, Stráži nebo Třeboni. Nejstarší památka v historickém centru Českých Budějovic dnes opět nabízí komentované prohlídky. Na piaristickém náměstí začínají v 18 a ve 20 hodin prohlídky dominikánského kláštera a kostela obětování Panny Marie. S průvodcem se dostanete i do míst, kam běžné prohlídkové trasy nevedou, třeba do zákristie nebo Královské oratoře. Ligové derby pražských S vyhrála Slavia. Na stadionu fotbalistů Sparty zvítězila 3-0 a 3 body tam vybojovala po necelých 6 letech. A českobudějovické Dynamo ve třetí fotbalové lize vyhrálo nad rezervou plzeňské Viktorie 4-2. To Písek doma prohrál s Motorletem Praha 0-2. A ještě počasí. Zpočátku oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky. K poledni ustávání srážek, odpoledne oblačno až polojasno. Teploty kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr zesílí na mírný západních směrů a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se teď jezdí bez nehod, postojíte ale na silnici první třídy číslo 4 z Vimperka do Strážného. Od odbočky na Klášterec až po Korkusovu huť se jezdí kyvadlově, a to kvůli rekonstrukci silnice. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích hostoval na přelomu let 1879 a 1880 cirkus Alberta Schmidta. Mezi jeho oblíbené artisty patřila také italsko-francouzská rodina Articelliových. A proč ale nechali svého téměř tříletého syna narozeného v Anglii pokřtít právě v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše? Tak to uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravil archivář Tomáš Hunčovský a také redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku se k tomu dostaneme, ale nejprve zaspívají Činasky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Alexandr Albert Articelli byl Evropan každým coulem. Co to znamená, to si vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. Na jaře roku 1879 a na začátku roku 1880 opakovaně vystupoval v Českých Budějovicích cirkus Alberta Schmidta. Artisté měli rozložený stan na Mariánském náměstí, kde den co den předváděli své akrobatické kousky. Členy tohoto cirkusu byli také italský krasojezdec Alexandro Articelli se svou manželkou Marie Louisou a malým synem, kteří se u obecenstva těšili velké oblibě. Articelliův synek se narodil v anglickém Falmouthu 13. března 1877. Otec s jeho křtem vyčkával, neboť chtěl, aby k udělení této svátosti došlo v některé z katolických zemí. A opakovaný pobyt v Českých Budějovicích ho zřejmě přesvědčil, že katedrála svatého Mikuláše je tím ideálním místem. Dne 3. února 1880, v době, kdy byli malému už téměř 3 roky, byl Articellův syn pokřtěn jako Alexandr Albert. První jméno měl po svém otci, druhé dostal po kmotrovi, jímž byl principál cirkusu Albert Schmidt. Articellův syn tedy skutečně stělesňoval Evropana každým coulem. No považte, jeho otec byl Ital, matka Francouzka, on sám se narodil v Anglii a křest obdržel v Českých Budějovicích.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme zataženo nebo skoro zataženo a místy s přeháňkami, a to zejména ve východní polovině kraje. Během rána bude ale od západu ještě přibývat oblačnosti i srážek a objevit se mohou i bouřky. Počasí u nás ovlivní studená fronta, která nás bude přecházet od západu. Teploty se aktuálně nejčastěji pohybují mezi 14 až 17 stupni, na horách kolem 11 stupňů Celsia. Nejnižší teplotu dnes naměřila Kvelda Perla, a to rovných 3 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro

0: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2015, a to 35,5 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1935, a to 3,2 stupně Celsia.
1: Slunce je schované za mraky, ale vyšlo. Tak v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
0: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 17 minut a zapadat bude v 19 hodin a 46 minut.
1: Ještě mám na vás jednu otázku. Jak bude v noci a zítra?
0: Stále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Očekáváme tedy převážně polojasno, zítra ráno a večer přechodně až jasno. Minimální teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Maxima budou zítra o trošku nižší než dnes, mezi 21 až 24 na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď bude zítra stejně jako dneska na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fríbauer. Díky za to, za hodinu naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Za chvilku vám povíme, s jakým problémem se obrátila na dětského ombudsmana dívka z dětského domova z Moravskoslezského kraje. Když totiž potřebovala rovnátka, domov jí chtěl zaplatit pouze polovinu. Ale podle ochránců práv dětí to je špatně. Středoškolačka svým krokem pomohla také dalším dětem, jak za chvilku uslyšíte, ale ještě předtím zaspívá František Nedvěd píseň Kočovní herci.

Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala.

0: potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Ale podle dětského ombudsmana Martina Beneše musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu.
1: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Luciem, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ni nemohla starat, dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
2: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
1: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
2: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus. Bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
1: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
2: Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor.
1: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
3: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
1: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
4: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
1: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
2: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
1: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Obce v okolí Tábora chtějí s městem uzavřít dohodu o společném školském obvodu. V Čejkovicích na Českobudějovicku začne stavba nové kanalizace. Pražští radní dnes budou řešit finální názvy stanic metra linky D. Teploty dnes vystoupí maximálně k 26 stupňům. Zpočátku počítejte s přeháňkami. Je pondělí 1. srpna. Dobré ráno u zpráv. Přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Osm obcí na Táborsku chce s městem Tábor vytvořit společný školský obvod. Reagují tak na nová pravidla, podle kterých musí mít zajištěné, kam budou jejich děti chodit do školky a do školy. Podle vedení Tábora mají městské školy dostatek míst. Za rezervovanou kapacitu by okolní obec přispívala Táboru 7 000 korun ročně za každé dítě. Rada města vytvoření společných školských obvodů doporučila ke schválení. V Čejkovicích u Českých Budějovic začnou stavět novou kanalizaci a vodovod. Plánovaná stavba v západní části obce potrvá 3 měsíce. Obec za ni zaplatí necelých 6 milionů korun. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Čejkovic Zuzana Plášilová-Koželská.
3: To bude probíhat teď začátkem září, už by měly začít výkopové práce a do konce listopadu by mělo být hotovo. A je to necelý kilometr dlouhá trasa.
1: Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo víc než 82% oprávněných voličů. To je nejvíc od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27. Pražští radní budou dnes jednat o finálních názvech stanic metra D. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
4: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice Náměstí bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
1: Jasné naopak zatím není, jak se bude jmenovat konečná stanice Depo Písnice. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Sport. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do 2. kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S Grand Slamovým turnajem se naopak loučí už v 1. kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Čekejte zpočátku oblačno až zataženo, přeháňky nebo déšť, místy i bouřky. K poledni budou srážky ustávat a obývat bude i mraků. Odpoledne bude oblačné až polojasné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný západních směrů. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují úsek v Majdaleně. S omezením tam počítejte do 1. poloviny listopadu. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Spočítat učebnice, přestěhovat pomůcky a připravit třídy. Školy finišují s přípravami na zítřejší návrat dětí. Co všechno se ve třídách a na chodbách děje během přípravného týdne, uslyšíte krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7. hodině v pondělí 31. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Také poslední prázdninový den, tedy v pondělí 31. srpna, pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Ten dnešní kousek bude o tykání a vykání. Slovo má Jan Cempírek.
1: Rozhlasový sloupek. Byl jsem na návštěvě u kamarádky, přisedl si k nám její 80-letý otec. Je to čupr chlap, vitální a bystrý. Dlouhá léta působil na učilišti ve Vimperku, kam se stále rád vrací. A povídá: já se vždycky do toho Vimperka tak těším, jak se projdu po městě, potkám známé lidi, ale mám úplnou hrůzu z toho, že už nevím, jestli jsme si tykali nebo vykali. To je tak trapný. No úplně jsem mu v tu chvíli rozuměl. Co si budeme, ve společenském styku je to potíž. Tykání a vykání. Nevím, jak v tom bruslíte vy, ale pro mě to bývá leckdy hotové minové pole. Znám toho člověka, neznám. No ano, známe se tenkrát, kdysi jsme přece byli na té povedené akci, to bylo skvělé, ale teď v hlavě prázdno. Tykali jsme si, vykali. Nejlepší je proto mít nějakou dlouhodobě zavedenou strategii. Takový hokejista Jarda Jágr tyká všem a je mu tak jistě hej. Opačný přístup používá má manželka. Ta musí člověka už jo poznat, aby přešla k tykání. Na těch pár výjimek pak pochopitelně nezapomíná, všem ostatním vyká a má po starostech. Jak já jí závidím. Já v tom totiž lítám stejně jako kamarád čin otec. S někým si potykám, jinému umanutě vykám, systému v tom není. Občas se tak někoho nechtěně dotknu, že mu vyknu. No vždyť my si přece tykáme, co je? A jindy zas tyknu. Pane, my jsme si někdy potykali? Jediné, co mě může těšit, je proto fakt, že žiju v Čechách a ne někde v Ázii. Takoví Vietnamci prý mají 7 úrovní oslovování. Tam by mě už dočista kleplo. To jsem řekl i kamarádčinu tatínkovi. Zasmáli jsme se a plácli si na to, že my dva si budeme tykat a vážně na to nezapomeneme. V tu chvíli jsme našemu společnému závazku i dočista věřili.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes očekáváme zpočátku oblačno a zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, místy i s bouřkami. K poledni pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Odpoledne bude převážně polojasno, už jenom výjimečně se slabou přeháňkou, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl zpočátku slabý vítr jižních směrů, během dne pak mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat, a večer pak opět zeslábne. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, a to je mírná, ta nejnižší zátěž. Podíváme se ještě na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla je SMS také z Velešína, kde je zataženo 17 stupňů. Všem krásný den přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno až 16 stupňů, píše a zdraví Marie. Marie, děkujeme. Přišel také pozdrav z Prachatic, kde je zataženo, 18 stupňů, pofukuje, den ve zdraví přeje Helča. Helče, děkujeme i vám za zprávu. Písek, nebo v Písku je 19 stupňů, píše pan Folta. Děkujeme za tu zprávu. A ještě tu mám také SMS-ku z Brloha, kde je zataženo, slabý vítr a 17 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme, také přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Orly, supy, jestřáby, sokoly nebo sovy. Pro Milana Záleše jsou tito opeřenci už téměř 4 desetiletí nerozlučnými parťáky. Jeden z nejznámějších tuzemských sokolníků má za sebou vystoupení doma i v zahraničí. A spolu s kolegou jsou jediní, kteří v Česku ukazují lov orla mořského přímo z vody. Nejen o dravých ptácích si budeme s Milanem Zálešem povídat v našem vysílání, a to v pondělí 31. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. Poslechu zve Matěj Vodička.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Už za chvilku si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. Tentokrát zavítáme do zvonice u kostela svatého Prokopa v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Ale až po písničce.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do zaniklé obce Křtěnov u Týna nad Vltavou. Křtěnovský kostel svatého Prokopa pochází z konce 13. století. V barokní době, snad kolem roku 1700, byl barokně částečně přestavěn do dnešní podoby. Kostel s hřbitovem, zvonicí a několika málo domy je jediné, co zbylo po původní obci Křtěnov. A ta byla zrušena a zlikvidována v 80. letech minulého století kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín, která stojí v její těsné blízkosti. V samostatně stojící zvonici u kostela svatého Prokopa se nachází dva krásné památné zvony. Jako první se rozezní zvon svatý Petr.

Zvon svatý Petr má hlavní tón H1, průměr 89 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1521 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Léta páně 1521, ten, kdo mne ulil, má jméno mistr Bartoloměj v městě Praze. Z toho budeš chvála Bohu Otci Všemohoucímu a blahoslavené paně Marii. Zvon zdobí relief svatého Petra. Jako druhý si teď představíme gotický zvon svatý Jakub z roku 1503.

Více než 500 let starý zvon svatý Jakub zní v hlavním nárazovém tónu CIS 2. Má průměr 82 cm a váží 371 kg. I tento zvon ulil mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Zvon nese latinský nápis, který v překladu zní: Léta páně 1503. byl tento zvon ulit mistrem Bartolomějem. Budiž Bohu chvála. Na plášti je relief svatého Jakuba Menšího. Na závěr si ještě představíme oba zvony ve společném souzvoní.

Je potěšující, že oba zvony jsou dodnes obsluhovány tradičním ručním zvoněním. Více si řekneme tento týden, kdy budou tyto krásné zvony ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ohlašovat poledne. Ze zaniklé obce Křtěnov u Týna nad Vltavou Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Harry Nilsson dospíval, Lukáš Pelikán je připraven a zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Základní škola Hluboká nad Vltavou dnes otevře nový pavilon s 10 třídami. Objekt s 9 kmenovými třídami a jednou střešní by měl sloužit žákům prvního stupně a pedagogům. Ředitel školy Jaroslav Šmíd řekl, že stavba vyšla na 132 milionů korun a většinou z celkové částky pokryly dotace. Den otevřených dveří nového pavilonu základní školy Hluboká začne ve 12 hodin. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem. Nová Bystřice na Jindřichohradecku staví víceúčelové dětské hřiště v Tovární ulici. Doplní dětské hřiště v ulici Karla Havlíčka Borovského, které je určené hlavně menším dětem. Podobu nového hřiště město předem konzultovalo s obyvateli. Stavba za zhruba 10 milionů korun začala v srpnu a hotová má být do listopadu. Začala nová sezóna domácí házenkářské ligy žen. V prvním kole hráčky z Písku prohrály v Dunajské Stredě 29-41. A ještě počasím, zpočátku oblačno až zataženo, přehánky místy i bouřky, k polední ustávání srážek. Odpoledne oblačno až polojasno, teploty kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr zesílí na mírný západních směrů, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na trase Týn nad Vltavou Tábor počítejte se dvěma omezeními. U Sudoměřic u Bechyně staví kruhový objezd a křižovatku upravují taky u Čenkova. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Spočítat učebnice, přestěhovat pomůcky a také připravit třídy. Tak školy už finišují s přípravami na zítřejší návrat dětí. Co všechno se ve třídách a také na chodbách děje během přípravného týdne, uslyšte za chvilku v reportáži. Ještě předtím zaspívá určitě Zuzana Norisová.

0: Už zítra se školáci vrátí do lavic. Učitelé se na jejich příchod připravovali celý minulý týden. Na druhé základní škole v Jindřichově Hradci letos navíc ještě zabydlovali nové třídy. Škola totiž právě dnes slavnostně otevře nově vybudované prostory. Aby první dny ve škole šlo vše hladce, bylo ale potřeba také připravit v celé škole třídy a samozřejmě i pomůcky.
1: Dívej, tady jsou taky Maruško různý vydání a tady máme 22 a tady je rok 22, tak ty budou stejný, potřebujeme jich 28, takže počítáme 2, tady 10, 20.
2: Ve skladu učebnic předává učebnice paní učitelka
1: Pavlína Svobodová. Tak, máme vydanou matematiku pro 9. ročník.
2: Plné ruce práce má i asistentka pedagoga
3: Zuzana Ilejová. Zařizujeme si novou třídu, takže do ní neseme věci na pracovní činnosti. Třeba párátka, špejle, gumy, vatové tyčinky, vystřihané hvězdičky a podobně.
4: Teď se nacházíme ve druhém patře, kde se nachází ateliér výtvarné výchovy.
2: S ředitelem druhé základní školy Janem Javorským stojíme na chodbě v nové části školy.
4: Budou tady jednak kmenové třídy, bude tady ten zmiňovaný ateliér výtvarné výchovy, školní družina a podařilo se díky té přístavbě získat i odborné učebny, cvičné kuchyňky a dílen, které jsme vlastně neměli a museli jsme využívat prostory na jiné základní škole.
2: Tady je hodně živo, protože vlastně přípravný týden znamená zabydlet celý nový prostor, který tady vznikal rok a půl.
4: Probíhá vybavení jednotlivých prostor nábytkem a všechno se chystá k tomu, aby mohly děti nastoupit do plně vybavených učeben.
2: V jedné z nových tříd se už brzy zabydlí prvňáci. Třídu pro ně připravuje paní učitelka
5: Ludmila Molzerová. Chystáme pracovní sešity, dárky od města, od školy a děláme všechno pro to, aby ten první den tady si krásně užili.
2: První třída, to jsou vždycky krásně vyzdobené zdi, to vás taky ještě čeká.
5: Na zdi se dají ještě didaktické plakáty, obrázky.
2: A přípravný týden představuje také spoustu organizační práce a o tom ví nejvíc právě ředitel školy Jan Javorský.
4: Ta organizační práce je skutečně celá řada samotných rozvrhů pro školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti ochrany osobních údajů. Snažíme se samozřejmě předávat i informace rodičům.
2: A pedagogové stihnou v přípravném týdnu také hned několik porad.
4: Začíná to zahajovací poradou, následuje porada k rozvrhům, porada vedoucích metodických sekcí. Jednotlivé metodické sekce zase mají svoji poradu, kde řeší například učivo, projekty a vlastně další náležitosti.
2: A také se plánuje.
4: Plánuje celá řada od ročního plánu po měsíční plány. Máme i plán práce na přípravný týden, plán dalšího vzdělávání, plán hospitační činnosti. Těch plánů je velké množství a nezbytnou součástí je i jejich vyhodnocování a případná aktualizace. Ve volných chvílích kolegové a kolegyně chystají třídy, aby ta škola byla skutečně nachystaná na ten začátek školního roku.
2: Do školních lavic se děti vrátí už zítra, tedy v úterý 1. září. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 7:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme zataženo nebo skoro zataženo místy s přeháňkami a od západu k nám již postupují další srážky, které souvisí se studenou frontou, která přes naše území bude přecházet během dnešního rána a dopoledne. V severní polovině kraje pak během rána a dopoledne se mohou objevit také bouřky. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 15 až 18, na horách místy kolem 12 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo a beze srážek. Teplota je 18,3 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo a déšť, teplotu 13,7 stupně Celsia a vítr mírný, jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: Jak jsou na tom s vodou naše jihočeské řeky?
2: A Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 40 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny 63 cm, průtok 7,1 metru krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a stejně tak i Otava, Katovice. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 19 až 22 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21,5 stupně Celsia.
1: A jaký bude poslední srpnový den?
2: Odpoledne se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu za studenou frontou. To počasí se tedy umoudří, řekněme. Očekáváme převážně polojasno, pouze výjimečně se slabou přehánkou, a to zejména na horách. Maximální teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Zítra, 1. září, jak budou mít školáci?
2: Bude nás i nadále ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Očekáváme tedy převážně polojasno, zítra ráno a potom večer přechodně až jasno. Minimální teploty budou mezi 15 až 12 a maxima mezi 20 až 23 na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na severozápadní a odpoledne pouze přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je stejně jako dneska na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Tak zítra bude hezky, to se dětem bude hezky do školy. A jaké počasí očekáváte na středu?
2: Ve středu bude polojasno až oblačno, během odpoledne pouze výjimečně se slabou přehánkou. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda se bude zabývat státní kulturní politikou. Návrh čelí kritice organizací a odborů. Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků. Podle kriminalistů chtělo asi 20 mužů zaútočit dlažebními kostkami. Josefovskou ulici v Třeběticích na Jindřichohradecku nechá obec po opravě opět přestavět. Na jihu Čech bude ráno a dopoledne s přeháňkami, odpoledne srážky ustanou. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Oto Klempíř za motoristy si za dokumentem stojí, jak řekl v pořadu Poledne s Moravcem.
3: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány a každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
2: Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisti zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat. Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžko oděvných. Zápas skončil jasnou výhrou hostující Slavie 3-0. Vedení Třebětic na Jindřichohradecku připravuje úpravy nově vydlážděné Josefovské ulice. Přestavbu části povrchu za 500 000 korun potvrdili zastupitelé. Obec původně vysoutěžila při rekonstrukci ulice zámkovou dlažbu. Kvůli ní by ale podle nezávislého starosty Pavla Chalupy do ulice nemohla jezdit těžká technika.
4: My jsme to chtěli trošku jinak, ale museli jsme to udělat podle projektu, jinak by to naskloudovali. Nám to přijde úplně nesmysl, jo, že jakoby dávat tam ty zámkovky. Oni prostě chtějí vsaky, ty lidi chtějí tam parkovat. Je to prostě komunikace, kde bydlí. No. Je to bytná zóna, mají právo tam ty auta mít.
2: Vědci po celé České republice mapují lesní mravence. Jejich snahy jsou součástí mezinárodního projektu. Ten monitoruje mravence napříč 5 evropskými zeměmi. Do hledání mravenčích hnízd vyzývají i veřejnost. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant, vysvětluje Jiří Tůma z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
5: Pokud půjdete kamkoliv na procházku, nemusí to být jenom les, protože lesní mravenci nežijí úplně striktně jenom v lese. A právě tou jednoduchou aplikací, kde opravdu stačí zadat vlastně GPS pozici, přibližnou velikost toho hnízda a vyfotit nám ho hlavně, tak to nám pomůže dokonce i na té evropské úrovni. Sport.
2: Motocyklista Filip Salač nedokončil v kategorii Moto 2 velkou cenu Aragonie. Ze závodu odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Potíže s palcem levé nohy mu znemožňovaly řazení. Salač tak nenavázal na předcházející triumf v britské Grand Prix na okruhu v Silverstoneu ze začátku srpna. Počasí. Čekejte zpočátku oblačno až zataženo, přeháňky nebo déšť, místy i bouřky. K poledni budou srážky ustávat a odpoledne bude oblačné až polojasné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý vítr jižních směrů se během dne přechodně změní na mírný od západu. Biopředpověď ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Po jihu Čech se dnes ráno jezdí bez nehod. Na Českobudějovicku je například uzavřená silnice 3. třídy z Dřítně do Strachovic, a to kvůli opravě povrchu. Práce mají trvat do začátku října. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je 8 hodin a k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 31. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček. Jak protože je pondělí, tak za chvilku pro vás máme kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné také připomene 90. výročí narození profesora Antonína Holého, objevitele léku proti viru HIV. Tak za chvilku všechno uslyšíte, ze všeho nejdříve ale bude zpívat Anna K.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jeho českým krajem, která najdeme v týdnu od 31. srpna. Příjemný poslech. Jan Sedláček byl schwarzenberský architekt a stavební rada, taky autor soupisů historických a uměleckých památek. Zemřel 31. srpna před 110 lety v Českém Krumlově. František Vladimír Foyt, rodák z Tábora, byl sochař a cestovatel, znalec Afriky, který po roce 1945 pracoval v Nairobi a v Keni. 31. srpna uplyne 55 let od jeho úmrtí. Prvního září by se 90 let dožil profesor Antonín Holý, vědec z oboru organická chemie, který objevil preparáty proti viru HIV. Jedním z nich byl lék Truvada proti AIDS a v rozhlasovém pořadu Ozvěny dne z roku 2004 tehdy zaznělo.
2: Modrá pilulka, která se jmenuje Truvada, pomůže lidem s AIDS. Spolu s belgickými a americkými vědci ji vyvinuli čeští odborníci z Akademie věd. Lék je kombinací ryze českého preparátu a zahraničních medikamentů. Profesor Antonín Holý z Ústavu organické chemie říká, že jeho lék nahradí většinu medikamentů, kteří lidé s AIDS musí každý den brát. Zároveň slibuje, že osud modré pilulky bude i nadále hlídat.
3: No, sledovat ji nemohu ovlivnit pochopitelně, protože to není v mých rukou. V Evropské unii bude schválen patrně během několika týdnů, jestli už to není, to nevím. Tak do konce roku by měl být dostupný každému lékaři, který tady bude o něj mít zájem.
2: Lék Truvada byl v minulých dnech schválen ve Spojených státech. Jeho objevitelé se proto rozhodli, že výrobní licenci zdarma poskytnou rozvojovým zemím.
1: Profesor Antonín Holý dlouhodobě spolupracoval s Biologickým centrem Akademie věd a s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V jejich laboratořích se taky testovaly některé jím vyvinuté látky. Jihočeská univerzita mu udělila čestný doktorát. Z Bavorova na Strakonicku pocházel Svatopluk Havrlík a byl známý jako malíř a profesor kreslení, ilustrátor a sběratel lidového umění. 2. září uplyne 60 let od jeho skonu. Rodák z Tábora Karel Šafránek prožil svůj život jako ředitel hospodářské školy a spisovatel. 2. září je výročí 110 let od jeho úmrtí. Wilhelm Johanek pocházel z Českých Budějovic, pracoval jako německy píšící genealog a básník, který po válce prožil odsun německy mluvících obyvatel. 3. září uplyne 25 let od jeho skonu. Jaroslav Jankovec byl hudební skladatel a dirigent, na svět přišel v Malenicích nad Volyňkou a 6. září je 65. výročí jeho úmrtí. Rodák z Chrášťovic na Strakonicku Jaroslav Kůta byl známý jako fyzikální chemik, žák Jaroslava Hejerovského a spoluautor některých jeho děl. Zemřel 6. září před 45 lety. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodový vstup do zářijových dnů přeje Petra Matoušková.

0: počasí.
1: Minutu po 8:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes očekáváme zpočátku oblačnou až zataženou, na většině území s přeháňkami a nebo deštěm, místy i s bouřkami. K poledně pak budou srážky i oblačnosti ubývat. Odpoledne bude převážně polojasno, už jenom výjimečně se slabou přeháňkou, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vát by měl. Zpočátku slabý vítr jižních směrů, během dne pak mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer opět zeslábne. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se podíváme na SMSky. Přišla také zpráva z Věcní, kde je 17 stupňů skoro polo pod mrakem. Zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme za zprávu a mám tu také SMSku ze Soběslavy, kde je 16 stupňů, zatažená obloha, spadlo pár kapek. Píše a hezký poslední prázdninový den přeje Eva. Evo, děkujeme i vám a také do Soběslavy přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejlepší místo, kde strávit horké léto, bylo určitě u vody. Pocítila to také venkovní koupaliště napříč republikou. Letošní sezona jim tak částečně tedy vynahradila tu loňskou, deštivou. Podrobnosti z koupaliště přidáme po písni, kterou zaspívá Anna Julie Slováčková.

0: Koupaliště letos zažívají výrazně lepší sezónu než loni. Zatímco minulý rok návštěvnost brzdilo deštivé počasí, letos tedy lidi vyhledávali osvěžení ve velkém. Například ve Strakonicích byla sezóna dokonce nadprůměrná. A provozovatelé ji kvůli trvajícímu hezkému počasí ještě prodlouží.
1: Třetí připravíme, jedem.
2: Petra Venturová je trenérka Univerzitního sportovního klubu Praha. Teď jste zrovna odstartovala další, říká se tomu kolo?
3: Série. Co se týče počasí, tak nám na tom nezáleží. My plaveme od května do září vždycky venku i v Podolí, ale ty děti, když doplavou a potom vylejzají, tak když je studená nebo je chladnější léto, tak samozřejmě jim je zima a drkotají zubama a těší se do teplý sprchy.
2: Vendelín je na koupališti na příměstském táboře. Co říkáš na to letošní léto?
4: Líbilo se mi, ale bylo hodně teplo.
5: Koupu se ráda, baví mě se koupat a házím si buď míčem, anebo plavu prsa.
2: Roman Novák je plavčík na Strakonickém koupališti.
6: Tak počasí letos nám přálo, loni nám to propršelo, zvláště ten červenec, letos opravdu nám hrálo do karet.
2: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
7: Letošní sezóna byla díky sluníčku, který nám přálo, moc pěkná. Když počítám od června do srpna, tak tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Samozřejmě musím připočítat děti, musím připočítat soustředění, příměstské tábory, takže bych řekla, že to konečné číslo je možná jednou tak velký. Takže ta návštěvnost byla ohromná. Myslím si, že jediný co, tak trošku to sluníčko, že nám vypálilo tu trávu, to musíme trošku se na to připravit líp, že bychom chtěli tady do budoucna třeba i nějaký zavlažování.
2: Stále tu jsou plavci, jsou tady soustředění, děti se koupou v bazénech. I proto vy jste se rozhodli prodloužit tu sezónu.
7: Ano, právě protože počasí nám pořád hlásí, že má být hezky, tak jsme říkali, že ten první týden ve škole dětem trošku zpříjemníme a ještě necháme otevřeno.
2: Nadprůměrnou sezónu letos hlásí i plavecký bazén a akvapark v Jindřichově Hradci, potvrzuje vedoucí provozu Marcela Kůrková.
8: Přispělo k tomu několik nej. Tím prvním nej bylo určitě poměrně včasné zahájení této sezóny a především nepřetržitá šňůra dní provozu. Dalším velkým nej byl zájem o využívání vnitřních bazénů, které jsou ve dnech s letními teplotami propojeny i s venkovním areálem. Tento trend je patrný i v horkých dnech, až vtipné bylo přání návštěvníků, že trvají na tom, že chtějí být pouze ve vnitřním bazénu a nevycházet do venkovního areálu na přímé slunce.
2: Českobudějovické koupaliště v létě navštívilo 39 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce víc než loni. Sezónu tam hodnotí jako průměrnou. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce víc. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. 10 lidí se zranilo při požáru ubytovny v Šumperku, informoval o tom mluvčí hasičů Josef Koláček. Jednoho člověka přepravil do nemocnice vrtulník, zraněnému kouř poškodil dýchací cesty. Hasiči pomocí žebříku evakuovali ze zakouřené budovy celkem 20 lidí, na místě zasahovali 4 jednotky hasičů. Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci má novou dřevěnou turistickou známku a nalepovací turistickou vizitku. Na webu města o tom informuje mluvčí radnice Karolína Bartošková. Objekt byl po požáru v roce 2011 v havarijním stavu. Náročná obnova pivovaru začala na jaře před 2 lety a stála víc než 500 000 korun. Letos v létě otevřela tamnější restaurace a pivovar opět funguje. Lidé můžou ochutnat pivo značky Jindra. Autobus ode dneška spojuje České Budějovice a Jihlavu. Společnost IKOM Transport jezdí na této trase bez přestupu. Dosud spojení mezi jižními Čechami a Vysočinou končilo v Humpolci. Spoj z Jihlavy vyjíždí každý pracovní den v 5.40 a v neděli ve 14.45. Zpět z Českých Budějovic pojede ve 12.10 a v neděli v 18.45. Zastavovat bude mimo jiné v Humpolci, Pelhřimově, Kamenici, Jarošově, Hradci, Stráži nebo Třeboni. A ještě počasí. Zpočátku oblačno až zataženo, přehánky, místy i bouřky, k poledni ustávání srážek, odpoledne oblačno až polojasno, teploty kolem 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr zesílí na mírný západních směrů, biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na Písecku platí kvůli opravě úplná uzavírka silnice 140 z Ražic do Štětic a ve Skálách u Protivína je omezení průjezdu kvůli rekonstrukci mostu směrem na Písek na Protivín. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je půl deváté, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Časovou kapsli uloží památkáři na státní zámek Vimperk. Bude v ní vzkaz pro jejich následovníky a také připomínka, jak zámek v dnešní době vypadá. Co dalšího se ve Vimperku dostane do budoucnosti? O tom uslyšte za chvilku od našeho ranního hosta. Ale ještě předtím zaspívá Michal Tučný.

0: Obnovu hodinové věže státního zámku Vimperk symbolicky uzavře uložení časové kapsle. Národní památkový ústav je dnes dán do jedné z Makovic na jejím vrcholu. Oprava je součástí projektu, které se jmenuje Probuzení zimního zámku, který má zachránit celý zámecký areál. Do kapsle ukryje, nebo co kapsle ukryje a co všechno ta obnova hodinové věže přinesla, tak to se dozvíme teď od ředitele územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, od Petra Pavlce, který se mnou sedí ve studiu. Pane řediteli, dobré ráno, vítejte ve studiu.
1: Dobré ráno.
0: A díky a vážím si toho, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Osobně. Do hodinové věže budete ukládat časovou kapsli, tak řekněte nám proč a co v ní tedy případně bude a také co bylo.
1: Ukládání schránek ze záznamy, to je taková dlouholetá tradice. My tím, že pracujeme na starých domech, tak se nám čas od času stává, že v nějaké takové takzvané makovici, to je to ukončení plechové ve tvaru koule, tak se občas na věži něco najde. Ve Vimperku jsme neměli zprávu, že by v této makovici na hodinové věži, to je ta věž, kterou se vstupuje do třetího zámeckého nádvoří, že by tam něco mělo být. Ale připravili jsme si svoji vlastní zprávu o tom, že jsme přesně v půlce projektu Probouzení zimního zámku, který trvá už několik let. Postupně zámek revitalizujeme, opravujeme, restaurujeme, ale vlastně přihodilo se docela příjemné překvapení, protože když jsme si připravili naše dokumenty a klempíř připravil i to vložení, tak nahlédli jsme do jedné z těch makovic a zjistili jsme, že tam je zpráva z roku 1858, což navíc pěkně pasuje k tomu našemu projektu, protože v roce 1857 zámek kompletně vyhořel a byl tehdy kompletně rekonstruován a ta naše rekonstrukce a restaurování zámku je po této, se dá vlastně srovnat s touto rekonstrukcí před přibližně 160 lety, kdy zámek byl úplně v troskách. V té zprávě, kterou jsme tam našli, se mluví o tom, že kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu investoval do opravy 50 tisíc zlatých. Notabene dům v Českých Budějovicích tehdy stál kolem 5 tisíc zlatých. To znamená, že si za opravu tehdejší zámku ve Vimperku mohl koupit v Budějovicích celou ulici, kdyby chtěl, ale vložil to do opravy zámku a my děláme vlastně něco podobného, jako dělal tehdy on.
0: A co bude v té kopuli? Co tam dáte?
1: V té makovici. Makovici, s tou makovici je to tak, že je to stručná zpráva, my tam vkládáme dopis, je to vlastně, je to pro budoucí generace, tak se to obvykle formuluje a píšeme tam o tom, že opravujeme zámek, že zámek je ve správě Národního památkového ústavu a že do opravy vkládáme poměrně velké množství finančních prostředků z různých zdrojů, no a že to děláme rádi a že nás to baví a že nás těší, že zámek vzkvétá, že se jeho stav zlepšuje a že máme před sebou i vyhlídku na to, že bude zámek za několik let ve velmi dobré kondici.
0: No ono to ukončení obnovy hodinové věže státního zámku Vimperk je jenom jednou z etap rekonstrukce zámeckého areálu. Na co jste se při ní zaměřili a jak dlouho ta obnova trvala?
1: My jsme v Národním památkovém ústavu zámek převzali od správy Národního parku v roce 2015. Velmi rychle jsme připravovali projekty na jeho obnovu a v roce 2017 jsme začali s kompletní revitalizací a restaurováním zámku. Tehdy jsme získali peníze z evropských zdrojů přibližně ve výši 130 milionů korun. Posléze jsme získali dalších 100 milionů korun, tedy jsme teď v této části, přičemž zpočátku to naše úsilí nebylo příliš vidět, protože mimo jiné ten zámek byl ve stavu, kdy veškeré technické sítě, vodovody, kanalizace, elektroinstalace a podobně, to všechno bylo už dávno za zenitem, tedy vlastně jsme první dva roky jenom kopali v zemi, vkládali novou moderní infrastrukturu a pak jsme to zase zasypávali, tedy ta naše práce nebyla příliš vidět, ale posléze jsme vybudovali, vlastně jsme restaurovali celý horní zámek, vybudovali jsme tam dvě nové prohlídkové trasy, vybudovali jsme tam zámecké muzeum, které navázalo na předchozí Vimperské muzeum a všechno to provádíme v kooperaci s městem a je to taková, bych řekl, velmi, velmi zajímavá práce, těší nás a pěkná je i ta spolupráce s městem Vimperk, které nás ve všem velmi intenzivně podporuje.
0: Ono, jak už bylo řečeno, ta obnova je součástí projektu Probuzení zimního spánku. Národní památkový ústav, který s ním začal při tom převzetí státního zámku Vimperk. To si tady můžou naši posluchači pod tímto projektem představit, který máte tady v plánu ještě a zdaleka si nebudete ještě u konce.
1: Tak je to, jak jsem řekl, vlastně jsme restaurovali celý horní zámek. To znamená, že opravíte fasády, opravíte interiéry, je tam celá řada různých nálezů, štuková výzdoba, malířská výzdoba, malované renesanční stropy, s tím se velmi intenzivně pracuje, pak do toho vkládáte všechny nové expozice a instalace. V letošním roce pokračujeme vlastně na fasádách, takže celá ta práce je zvenku dobře viditelná. Notabene pracujeme i s tím zázemím našich zaměstnanců, je tam nový byt pro kastelána, jsou tam konzervátorské dílny, jsou tam kanceláře pro správu, protože když chcete, aby lidi pro vás pracovali a byli to kvalifikovaní a spokojení lidé, tak potřebujete také, aby měli pracovní podmínky. Tedy to všechno se propojuje a v tuto chvíli na věži jsme vlastně v půlce, protože s projektem k dispozici budeme mít pravděpodobně zase docela významné částky od Ministerstva kultury a z nového vládního programu, který v tuto chvíli vzniká z největší pravděpodobností do celého toho dolního zámku a navazujících zahrad investujeme ještě dalších 300 milionů a mimo jiné v tom dolním zámku tam se rýsuje jedno z těch ohnisek celého toho projektu, protože v těch mladších přístavbách a stavbách uvnitř dolního zámku, což je renesanční budova, je krásný malovaný renesanční sál s malířskou výzdobou na záklopovém dřevěném stropě s nástěnými renesančními malbami. Bude to jeden z nejkrásnějších prostorů tohoto typu, který se vůbec na území jižních Čech nachází. Notabene, my jsme o tomto sálu věděli z průzkumů a mimo jiné právě kvůli existenci tohoto sálu, který je zatím skrytý, tak zámek ve Vimperku byl před lety prohlášen národní kulturní památkou, což je ta nejvyšší kategorie.
0: Vy jste mi, pane řediteli, částečně odpověděl na mou poslední otázku, protože s projektem Probuzení zimního zámku, ale ve Vimperku nekončíte samozřejmě. Na jakou část zámku tady se zaměří ta další etapa? Bude to ten renesanční sál?
1: No, je to tak, že celý ten projekt od začátku až do konce se nazývá Probouzení zimního zámku, protože, jak všichni víme, Vimperk je Šumava, je tam zima a už Petr Vok z Rožumberka a i Vilém z Rožumberka si stěžovali, že na Vimperku je pořád zima. Tedy symbolicky to nazýváme Probouzením zimního zámku. No a to je od začátku až do konce, v celku to bude stát možná 500 milionů, přibližně celá ta částka a v tuto chvíli dokončíme horní zámek, směřujeme do dolního zámku a epicentrem všech těch prací bude renesanční sál a jeho propojení se zámeckou zahradou, která bude také celá rehabilitovaná a opravená a připravená k provozu pro všechny letní aktivity, divadelní představení, tedy zámek ve Vimperku bude naplno žít.
0: Tak to říká ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Pane řediteli, díky za to povídání, ještě jednou díky za ten čas a držím palce, ať i my starší teda si užijeme ten Vimperk už dodělaný.
1: Děkuji za pozvání a těším se taky, až bude Vimperk kompletně v provozu a obnovený.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: jakoby zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
2: Počasí.
3: Je 8:45 a k tomu 8:45, i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer. Dobré ráno přeji.
4: Dobré ráno.
3: Tak pane Friebauere, aktuálně vypadá situace jak?
4: Máme stále zataženo nebo skoro zataženo severní polovině kraje s deštěm. V poslední hodince se tam objevily i bouřky, ale ty už postupují k severovýchodu a aktuálně se vyskytují pouze ve Středočeském kraji a v Praze. Od západu přes naše území přechází studená fronta. Teploty na jihu Čech se pohybují od 15 až do 20 stupňů Celsia, na horách kolem 14 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme stále skoro zataženo a beze srážek. Teplota je 20,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře 1015 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo s doznívajícím deštěm. Teplota je 13,5 stupně Celsia a vítr tam fouká slabý, jihozápadní 4 metry za sekundu.
3: A jak bude přes den?
4: Za studenou frontou se k nám od západu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Odpoledne tedy očekáváme převážně polojasno, pouze výjimečně se slabou přehánkou, a to zejména na horách. Maximální teploty dnes vystoupají na 23 až 26, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, západní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
3: A jak bude v noci a zítra?
4: V noci a zítra nás bude i nadále ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Očekáváme tedy převážně polojasno, zítra ráno a večer přechodně až jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupně Celsia. Maxima zítra budou o něco nižší než dnes, mezi 20 až 23, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na severozápadní a odpoledne pouze přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
3: A jaké počasí pak očekáváte na středu?
4: Ve středu bude polojasno až oblačno, během odpoledne pouze výjimečně se slabou přehánkou. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne potom severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
3: A můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
4: Ve čtvrtek očekáváme zejména oblačno, stále beze strážek. Minimální teploty budou kolem 11, maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý západních směrů, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
3: Jaké nás čeká počasí, jsme slyšeli od meteorologa Petra Friebauera.

0: Marie Rotrová dospívala svou píseň 8 minut před 9 hodinou a slyšela ji také ve sluchátkách i Hanka Šeberová, která tady se mnou sedí. Hanko, vítej.
1: Hezké dopoledne, ahoj Luboši.
0: Ahoj, co tam máme?
1: Máme připravenou spoustu informací v dnešním jeho českém dopoledni, tak podíváme se třeba do útrob moderní medicíny a zjistíme, co všechno umí počítačová tomografie, neboli CTčko, asi naši posluchači budou znát spíš tento pojem. Řekneme si, jak letošní sucho trápí rybáře, kam se tento týden vydá náš regionální stopař a pozveme vás třeba taky na festival staré hudby, muzika. No a chybět nebudou typy na výlety, sport ani osvědčené babské rady z kuchyně.
0: Takže toho bude opět dost.
1: Zala jsem to stručně,
0: to dobře.
1: Ale probereme to všechno mezi 9 a 11 hodinou. Budu se těšit.
0: Říká Hanka Šeberová. Hanko, díky za tu pozvánku. Hezky si to učí to vysílání. A Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Připomenu, že za 7 minut jsou tu zprávy s Lukášem Pelikánem a já se pak budu těšit na slyšenou ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Základní škola Hluboká nad Vltavou dnes otevře nový pavilon za 132 milionů korun. Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil dluh země. Český Krumlov si připomene osud místní židovské komunity. Teploty dnes budou na jihu Čech kolem 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. Nový pavilon s 10 třídami dnes slavnostně otevírá základní škola Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku. Objekt s 9 kmenovými třídami a jednou střešní by měl sloužit žákům prvního stupně a pedagogům. Stavba vyšla na 132 milionů korun a většinu z celkové částky pokryly dotace, řekl ředitel školy Jaroslav Šmíd.
2: Dlouhodobě nám stoupá počet dětí na základní škole, takže jsme využívali odborné učebny jako kmenovou učebnu a tak jsme potřebovali rozšířit školu. Ta celková stavba trvala rok a půl.
0: Den otevřených dveří nového pavilonu základní školy Hluboká začne ve 12 hodin. Český Krumlov chystá rozsáhlý program ke stoletému výročí narození Ruth Hálové. Tamní rodačka byla jedním z takzvaných Vintnových dětí, zachráněných před nacistickou perzekucí. Projekt s názvem Síla odvahy a laskavosti – příběh Ruth Hálové připomene osudy českokrumlovských židů a záchranou akci Nikolase Vintna. Podrobnosti doplňuje jedna z kurátorek programu Zuzana Kubalová.
3: Máme 6 akcí pro veřejnost, které otvírají další konkrétní témata. Budeme mluvit třeba o osudech knih za druhé světové války nebo o historických fotografiích z fotoateliéru Seidl. Celý program pak vlastně uzavře taková osobnější beseda s dcerou Ruth Hálové paní Hanou Kocourkovou ohledně vzpomínek na maminku.
0: Akce začne 9. září a potrvá až do 25. října. Počet obětí pobleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Dosáhl 3 bilionů 700 miliard korun. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Sport. Fotbalisti Milevska ve čtvrtém divizním kole prohráli na domácím hřišti s Hořovicemi 0-1. Zápas táborské akademie s plzeňským Petřínem skončil nerozhodně 1-1 a v krajském přeboru se v neděli hrál jeden zápas, a to mezi Semicemi a Třeboní. Ta zvítězila 4-1. Po čtvrtém kole se zatím nejvíce daří Dolnímu Dvořišti a právě Třeboni. Oba týmy mají po 12 bodech.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech čekejte zpočátku oblačno až zataženo, přehánky nebo déšť, místy i bouřky. K poledni budou srážky ustávat, odpoledne pak bude oblačné až polojasné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý vítr jižních směrů se během dne přechodně změní na mírný od západu. Biopředpověď ukazuje 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Úprava křižovatky Učenkova u Malšic na Táborsku omezuje dopravu na silnici 137 z Bechyně do Tábora. Jezdí se po provizorní přeložce a dopravu řídí semafory. Stavební práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne, přátelé. Kalendář nám ukazuje 31. srpen, tedy den, kdy se léto pomaličku chystá předat vládu září. Pro školáky je to poslední den prázdnin. No, pro rodiče poslední šance zkontrolovat, jestli aktovka nezůstala někde na půdě, a pro nás ostatní takový malý most mezi létem a podzimem. Dnešní den je spojený taky se jménem Maria Montessori, slavné italské lékařky a pedagožky, která změnila pohled na vzdělávání dětí, a jejíž metoda se používá po celém světě až dodnes. A narozeniny slaví taky český zpěvák Michal Hruza, jehož písničky už řadu let patří k tomu nejhranějšímu v českému éteru. Tak ať už vás dneska čeká návrat do pracovního tempa, nebo příprava na školní rok, nebo jen obyčejné pondělí, přeji vám klidný start do nového týdne a zůstaňte s námi. Jeho české dopoledne právě začíná.

0: Václav Neckář a jeho doktor Dam-di-dam v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. V zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po třech letech znovu otevřela veřejnosti. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů a právě na ně byl zaměřený i doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali dva kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník,
3: ano.
2: Jako první. Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
3: Děkuju moc, moc se mi to líbilo a šla bych do toho vždycky a každému to doporučím.
2: Můžu poprosit vaše jméno?
3: Zdeňka Bobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
2: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
4: Jirka.
2: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
4: Z Prahy. Moc se na to líbí. Já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
5: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
2: To je nějaké vnitřní nádvoří?
6: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské herny a také tento velorex, kam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
2: Kastelánka hradu Zlata Bobinušková. Na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
6: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
2: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

Orly, supy, jestřáby, sokoly nebo sovy. Pro Milana Záleše jsou tito opeřenci už téměř 4 desetiletí nerozlučnými parťáky. Jeden z nejznámějších tuzemských sokolníků má za sebou vystoupení doma i v zahraničí. A spolu s kolegou jsou jediní, kteří v Česku ukazují lov orla mořského přímo z vody. Nejen o dravých ptácích si budeme s Milanem Zálešem povídat v našem vysílání. A to v pondělí 31. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. Poslechu zve Matěj Vodička.

0: když jde o zdraví.
1: CT vyšetření, tak to je moderní metoda, která lékařům umožňuje nahlédnout do našeho těla během několika minut. Je bezpečné, bolí a jak se na něj správně připravit? Odpovědi nabídne v následujících minutách primář radiologického oddělení Prachatické nemocnice doktor Roman Čerkl, se kterým jsem se setkala přímo na místě činu.
2: Ano, to je CT přístroj, on je to takový krátký tunel, jak to tady vidíte. Skládá se z vyšetřovacího stolu, na který se lehne pacient. Ten stůl můžeme takhle zvednout. A když se na ten stůl pacient položí, zajedeme dovnitř, takto. Rozsvítí se takový laserový centrační linie a pacienta si nastavíme tak, jak potřebujeme.
1: Ty centrační linie, jak říkáte, to je vodítko pro vás, abyste viděli, jakou část těla budete chtít zkontrolovat.
2: Abyste věděli, kde začít. Podle toho si pacienta nastavíme. CT vyšetření je takové rychlé vyšetření. Vlastně je to vyšetření, které používá rentgenové záření a tím pádem to rentgenové záření má vedlejší účinky. Je to vlastně rentgen. Otáčí se tam rentgenka kolem osy v takovým tom úzkým tunelu a proto je tam slyšet takový trochu hluk, takový to hučení, když se to roztočí. Během několika vteřin, dejme tomu během 15 vteřin, vlastně my vyšetříme celý ten úsek toho těla a zjistíme, jestli má pacient třeba úraz, nebo vyšetřujeme plíce na nádor, nebo břišní orgány, páteř, končetiny a něco takového. Nejčastěji teda mozek, hrudník, břicho, pánev a tyto orgány. Jako akutní vyšetření třeba při bolestech břicha, nebo při zápalu plic, při podezření na nádor, nebo na nějaký jiný změny, když třeba pacientovi se točí hlava, jestli nemá mozkovou příhodu, jestli nemá mozkový krvácení. Takové základní vstupní vyšetření v tom.
1: Vpichuje se pacientovi do žil nějaká kontrastní látka? Tady vidím různé infuze.
2: Tady vidíte, tady máme na stropním závěsu takový injektor, to jsou vlastně dva písty. Pacientovi zavedeme kanilu. A v případě, že potřebujeme podat kontrastní látku, to znamená, že my chceme vidět, jestli se nám ta struktura kontrastně nasytí, aby jsme viděli, jestli není nějaký ložisko. Protože ten vlastní kontrast toho vyšetření bez té kontrastní látky je trochu menší. Ono nám to zvyšuje to rozlišení. Dá to takovou přidanou hodnotu. Takže třeba vidíme, jestli je tam nádor, anebo je to cysta. A jestli ta cysta má tenkou stěnu, anebo jestli je třeba nějaký ložisko, který je špatný. A zase podle toho, jak se to sytí, my můžeme poznat, jestli je to třeba benigní, jako nezhoubný nádor, nebo zhoubný. Je to trochu složitější, ale ta kontrastní látka je právě v některých případech nezbytně nutná. Když se podá, tak asi za 24 pocítí takový horko po těle, někdy jako takový pocit, jako kdyby si dal paňáka, jako alkoholu. Takový sucho pálení v krku a většinou to během jedné minuty všechno přejde.
1: Mnohdy se pacienti ptají a obávají nějakého záření v případě tohoto vyšetření. Je tam, není tam?
2: Tak, rentgenové záření se šíří stejně jako světlo. To znamená, když by zapnete vypínač, svítí, když vypnete, nesvítí. Když přijdou do té místnosti, ten přístroj je v režimu jako standby, to znamená, že se lehnou na stůl, ale žádný záření v rentgenové místnosti není, žádný zbytkový to být nemůže, to je fyzikálně nemožné. Během vyšetření, když tam svítí ta konkrétní kontrolka a vlastně jede to skenování, tak to záření tam samozřejmě je, ale je cíleno jenom na tu oblast zájmu. To znamená, že my, když vyšetřujeme břicho, tak ten paprsek je tak úzký, že neozařujeme hlavu vůbec. Nikam se to vedle nešíří. To rozptýlené záření je naprosto minimální. A potom, když vlastně ta kontrolka zhasne, tak záření skončí, žádné zbytkové záření není. Rychlostí světla odletí do vesmíru zbytek.
1: Samotné vyšetření trvá přibližně jak dlouho? Říkal jste, že to není dlouhé?
2: No, pacient si lehne, my si to připravíme, takže dejme tomu 2-3 minutky, projedeme, to je během pár vteřin. Když podáme kontrastní látku, tam jsou nějaké časy, kdy se nám to nasytí, takže dejme tomu během 2-3 minut jsme hotoví. Někdy třeba doplňujeme nějakou další fázi za 5 minut čekání, jo? Ale to vlastní projetí tunelem je vždycky 15 vteřin a je hotovo. A pacient se nemusí bát, protože kromě toho, že mu napíchneme tu kanilku, my s pacientem vůbec nic neděláme. My jenom potřebujeme, aby ležel v klidu, aby se nehýbal. protože jakýkoliv pohyb nám ruší to vyšetření a my to máme rozhýbaný a někdy to musíme opakovat, jo? Takže když je třeba pacient nedoslýchavý a potom na nás mává, cože jste to říkali, takže my řekneme, no tak hezký, no a můžeme znova.
1: Jinak ty výsledky ze samotného vyšetření se vám přenesou někam do počítače?
2: Samozřejmě, to je všechno propojený. Tady vzadu je takový velký počítač. To je vlastně taková obrovská bedna. Tam jsou procesory, které všechno zpracovávají, vytváří ty obrazové data. A my, když se přesuneme tadyhle vedle, tak tady máme počítačové konzole a u těch konzolí hodnotíme ty obrázky. Ty obrázky už v dnešní době máme teda uložený na centrálním PAXovým úložišti, to je vlastně takový centrální nemocniční úložiště a v rámci jeho českého kraje dokonce to máme online sdílení napříč všemi nemocnicemi. To znamená, že když pacienta vyšetříme tady, třeba u nás, tak zároveň se na to vyšetření může někdo dívat v Budějovicích, nebo tak. Jo? Proto pro nás je vlastně jednoduché vyšetřovat pacienty z jiných nemocnic, takhle v rámci jižních Čech a můžeme si tu dokumentaci takhle sdílet.
1: Nějaké možná praktické doporučení pro pacienty, kteří se chystají na vyšetření, co by vám třeba usnadnilo práci, co předtím smí, nesmí?
2: Tak hlavně je důležité, aby si vzali sebou žádanku k vyšetření, aby věděli, na jaké vyšetření jdou. To je všechno napsané na žádance od jejich indikujícího lékaře. Když to vyšetření bude s kontrastní látkou, tak potřebujeme k tomu nějaký krevní náběry. Například, že mají ledviny v pořádku. To všechno zajistí vlastně ten lékař, který to vyšetření objednává. A potom je důležité, aby 2 hodiny před tím vyšetřením jedli a jinak pít naopak doporučujeme, aby byli zavodnění, protože ta kontrastní látka se vylučuje ledvinama. My jim říkáme vždycky, když skončíme, něčeho se napijte, propláchněte si ledviny a ať jsou v klidu.
1: Výsledek je potom na počkání a nebo se chviličku vyhodnocuje?
2: To se opravdu chviličku vyhodnocuje, protože processing, zpracování té dokumentace něco trvá. Posíláme to vyšetření indikujícímu lékaři následující den poštou. Samozřejmě i ty výsledky, i ty nálezy jsou vidět online v tom úložišti, jak máme.
0: Když jde o zdraví.

Quattro, If You Can Give Me Love. Tahle píseň měla i českou stopu pod názvem Jinde zkoušej to hrát, i převzala skupina Severi. Ale zatímco originál Suzy Quattro patří k největším hitům konce 70. let, česká verze zůstala spíš lahůdkou pro fanoušky country a tramské hudby. Pojďme teď k tématu, kterému se budeme věnovat za chviličku. Na samotě požár u Hrbova na Lhenicku se po generace tradoval příběh o urozeném původu zdejší rodiny. Když ale historik sáhne do matrik, začne se před ním skládat trošku jiný obraz a přitom se v něm skutečně objeví i rytířský rod. Jak to všechno souviselo, tak to uslyšíte v dnešní jihočeské vlastivědě. Za malou chvilku připravili je pro vás archivář Tomáš Hunčovský a kolega redaktor Zdeněk Zajíček. Předtím ale trochu české hudební energie. Marek Ztracený a Vítr do plachet. Píseň má přesně ten název, který se hodí na začátek nového týdne, je o tom, že člověk někdy potřebuje trošku odvahy, trochu toho štěstí a hlavně se znovu nadechnout a vyrazit dál. Takže pokud dneska ráno hledáte ten správný směr, třeba vám ho tahle písnička trošku ukáže. Marek Ztracený a Vítr do plachet. Hezké dopoledne.

0: Domnělý šlechtický původ rodu Bohdaneckých usvědčili matriky, ale více o tom v jihočeské vlastivědě. Východně od Hrbova na Lhenicku se nachází samota číslo popisné 26, které se říká Požár. Od poloviny 18. století tu žila rodina Bohdaneckých, jejichž příslušníci o sobě tvrdili, že jim v žilách koluje krev šlechtického rodu Bohdaneckých z Hodkova. Hrdě to o sobě prohlašoval Václav Bohdanecký, narozený v roce 1853, ale prý už i jeho otec a děd. Nahlédneme-li však do matrik, můžeme sledovat jejich předky po mužské linii až na počátek 18. století. A zde žádnou spojitost s tímto šlechtickým rodem nevidíme. Všichni byli buď poddaní, buď to revírníci ve službách Schwarzenbergů, nebo rolníci. Přesto mohl Václav Bohdanecký o sobě skutečně prohlašovat, že má modrou krev. Narodil se v Netolicích jako nemanželské dítě Aně, dceři Jana, rytíře Golfingera ze Steinsbergu. O 6 let později se za jeho otce přihlásil právě František Bohdanecký ze samoty Požár, který zároveň pojal Anu za svoji ženu. František byl vysloužilý voják a rolník a jestliže měl manželku z rytířského rodu, no tak možná nebylo od věci přesvědčovat okolí, že mu v žilách také koluje modrá krev. Ostatně hrálo by to do karet i Aně, která mohla tvrdit, že si nevzala pouhého rolníka.
1: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
2: Ano, my se za chviličku vydáme na místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. Bude to do zvonice u kostela svatého Prokopa v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Tak se na to počkejte.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do zaniklé obce Křtěnov u Týna nad Vltavou. Křtěnovský kostel svatého Prokopa pochází z konce 13. století. V barokní době, snad kolem roku 1700, byl barokně částečně přestavěn do dnešní podoby. Kostel se hřbitovem, zvonicí a několika málo domy je jediné, co zbylo po původní obci Křtěnov. Ta byla zrušena a zlikvidována v 80. letech minulého století kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín, která stojí v její těsné blízkosti. Na samotě stojící zvonici u kostela svatého Prokopa se nacházejí dva krásné památné zvony. Jako první se rozezní zvon svatý Petr.

Zvon svatý Petr má hlavní tón H1, průměr 89 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1521 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Léta páně 1521, ten, kdo mne ulil, má jméno mistr Bartoloměj v městě Praze. Z toho budeš chvála Bohu Otci Všemohoucímu a blahoslavené paně Marii. Zvon zdobí relief svatého Petra. Jako druhý si teď představíme gotický zvon svatý Jakub z roku 1530.

Více než 500 let starý zvon svatý Jakub zní v hlavním nárazovém tónu CIS 2, má průměr 82 cm a váží 371 kg. I tento zvon ulil mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Zvon nese latinský nápis, který v překladu zní: Léta páně 1503. byl tento zvon ulit mistrem Bartolomějem, budiž Bohu chvála. Na plášti je relief svatého Jakuba Menšího. Na závěr si ještě představíme oba zvony ve společném souzvuku.

0: Je potěšující, že oba zvony jsou dodnes obsluhovány tradičním ručním zvoněním. Více si řekneme tento týden, kdy budou tyto krásné zvony ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ohlašovat poledne. Ze zaniklé obce Křtěnov u Týna nad Vltavou Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Rybníky pod stavem a horní koryta řek zcela na suchu, tak hodnotí vodní plochy ve své zprávě pelhřimovští rybáři. Ve vodě podle nich dlouhodobě chybí kyslík a hrozí úhyn ryb. Jestli pomohly deště z minulého týdne, tak to řekneme za malou chvilku v reportáži. Ale tu chvilku tak tu nám vyplní svojí písničkou Radek Tomášek. Žádná jiná.

0: Letošní léto je pro rybáře obzvlášť náročné. Je vedro a v řekách a rybnicích chybí nejen voda, ale hlavně kyslík. K provzdušnění by pomohly vydatné deště. Moc zatím nepomohly ani bouřky z minulého týdne.
1: My jsme teď s předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově, Zdeňkem Paulem, u výpusti z Kulíkova rybníku.
2: Mlynář byl Kulík.
1: Mlynář se jmenoval Kulík. Nějaká voda tady ještě přes přepad teče?
2: Je to rybník průtočný, který je na říčce Bělé, takže tady na tomhletom revíru, kdyby nebyla voda, to už by bylo něco opravdu hodně špatně.
1: Nicméně nepředpokládám, že tak veselá situace, jako je tady, je všude. I když i tady vidíme, že asi té vody je méně, pokud se podíváme na tu zítku, tak je vidět, že asi normálně tady bývá víc.
2: My máme rybníky hodně na kaskádě, takže tam si dokážeme vyhovět a silné prameny nám pomáhají.
1: A když se podíváme na řeky?
2: Tam už je to trochu horší. Myslím si, že každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
1: A už jste převáželi?
2: Tady v okolí ne, ale vím, že třeba u Martinic, vlastně Martinický potok v té pramenné části je na suchu úplně a tam nějaké záchranné transfery proběhly.
1: Jedna věc je ta hladina, jak je vysoko, druhá věc je nějaký kyslíkový deficit.
2: Musíme opravdu být ve střehu a ty rybníky jsou denně kontrolovány a máme přehled o situaci.
1: Teď trošku zapršel, to by vlastně mohlo pomoct, třeba tomu provzdušení té vody?
2: No, žádný velký déšť přímo tady na těch rybnících, tady kolem Pelhřimova nic velikého neproběhlo, samozřejmě každá kapka se počítá.
1: A deště z uplynulého týdne příliš nepomohly ani na Jihlavsku. Prozradil mi vedoucí rybářského spolku Polensko Vladimír Nekvinda.
3: Všude je to podstav, teď se voda vypařuje, už 2 měsíce místo, aby nějaká přibyla, potoky jsou úplně suchý, nic nepřitýká, voda se neukysličuje, je to špatný. Žádný deště nebyly, tak pořád něco děláme, nějaký opatření, to je strašný už.
1: V okolí Polné už rybáři zaznamenali i drobnější úhyny. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu. Na druhé základní škole v Jindřichově Hradci dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou přístavbu. Z bývalého bytového domu vznikly nové školní třídy. Nové hřiště vyroste mezi panelovými domy v Nové Bystřici. Přeháňky na jihu Čech ustávají, odpoledne bude až polojasno. Dobré dopoledne u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představuje ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc peněz tradičně dostane Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleši Juchelky z hnutí ANO ale ještě nejsou uzavřená jednání například o valorizaci penzí nebo platech ve veřejné sféře.
2: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platů ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimálním mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem.
0: Odbory už návrh podpořily, ještě je ale čekají další jednání s ministrem Juchelkou i šéfkou státní kasy Schillerovou. Ministři by se taky měli dozvědět výši schodku rozpočtu v příštím roce. Nové prostory dnes se slavnostně otevře druhá základní škola v Jindřichově Hradci. Město nechalo zrekonstruovat sousední bývalý bytový dům a zároveň postavilo novou přístavbu. Do rozšíření školy a přestavby investovalo zhruba 93 milionů korun.
3: Budou tady jednak kmenové třídy, bude tady ateliér výtvarné výchovy, školní družina, i odborné učebny, cvičné kuchyňky a dílen, které jsme vlastně neměli a museli jsme využívat prostory na jiné základní školy.
4: Popisuje ředitel druhé základní školy Jan Javorský. Jednu z nových tříd obsadí prvňáci. Prostor na jejich příchod připravovala učitelka Ludmila Molzerová.
5: My jsme právě úplně v nové budově, kterou nově vlastně vybavujeme nábytkem. A děláme všechno pro to, aby ten první den tady si krásně užili.
4: Stavební práce začaly na začátku loňského roku a nové prostory dnes slavnostně otevřou. Od zítřka už je začnou využívat žáci. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Spojené arabské emiráty popřely zprávu o íránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informaci Iránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty zároveň oznámily zneškodnění íránského dronu nad svými vodami. Útoky mezi Iránem a Spojenými státy se po několika týdnech klidu opět obnovily. Spojené státy v noci zaútočily na íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Irán odpověděl útokem na americké základny v Jordánsku. Nová Bystřice na Jindřichohradecku staví dětské hřiště v Tovární ulici. Vzniká v místě bývalého takzvaného oranžového hřiště. Stavba začala v srpnu a hotová má být do listopadu.
4: Nové hřiště doplní dětské hřiště v nedaleké ulici K.H. Borovského, které je určené hlavně menším dětem. V Tovární ulici vznikne víceúčelové hřiště s prvky pro starší děti. Jeho podobu město předem konzultovalo s obyvateli. Stavba vyjde přibližně na 10 milionů korun. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Českobudějovické Dynamo ve třetí fotbalové lize vyhrálo nad rezervou plzeňské Viktorie 4-2. Topísek prohrál doma s Motorletem Praha 0-2.
1: Počasí.
0: Srážky na jihu Čech ustávají, odpoledne bude oblačné až polojasné, nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý vítr jižních směrů se během dne přechodně změní na mírný od západu. Biopředpověď ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice spojující dvě části Zlaté koruny na Českokrumlovsku bude uzavřená až do konce listopadu. Spojuje dolní část s Klášterem a horní část, kde je nádraží. Objízdná trasa vede přes Rájov a Přísečnou. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 31. srpna pokračuje 5 minut po 10. Hanka Šoberová vás stále zdraví od mikrofonu. Témat této hodiny je opět mnoho. Třeba potěšíme kuchařinky, tedy věřím v to, receptem na jížku, která nemusí vznikat jenom z obyčejné mouky nebo másla. A taky pro kultury chtivé, sportu chtivé, všechno tady pro vás budu mít. No a taky náš regionální stopař Nezahalí tento týden. Za malou chvilku se s ním spojíme a zjistíme, kamže se tento týden chystá. Zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: K Orlické přehradě, na tvrz Klokočín nebo na festival malých nakladatelů v Táboře se tento týden chystá náš regionální stopař Petr Kubát. Víc nám poví on osobně, protože ho vítám v našem vysílání. Pěkné dopoledne, Petře, ahoj.
2: Krásný den, ahoj Hanko. Tak na dnešní odpoledne se opravdu hodně těším, protože se jedu po delší době podívat k Orlické přehradě. Zrovna jsem koukal, že ta hladina je kvůli suchu už o víc než 14 metrů níž než obvykle. No a jsou opravdu hodně vidět všude ty pozůstatky zatopených domů, mlýnů a i vodních elektráren a zaniklých obcí. A já se tam jedu podívat, stejně jako tam jezdí teď spoustu lidí, opravdu je tam hodně živo. Já zajedu konkrétně pod Podilský most, na místo, kde stával ten původní řetězový most, který je dnes ve Stádlci. No a právě tam jsou krásně vidět ty základy starých domů i jejich sklepy.
1: No to je dnešek, ale Petře, kam pojede zítra a ve středu?
2: Tak zítra se chci podívat po místech, kde František Vláčil natáčel svůj nejslavnější film Markéta Lazarová, protože ta stopa vede konkrétně třeba na tvrz Klokočín u Protivína, kde žil ten filmový Lapka Kozlík, kterého hrál Josef Kemr. A další místa jsou pak třeba na Šumavě i v okolí tady ještě Písku, takže o tom vám povyprávím zítra a pak odpoledne zítra se půjdu podívat na slavnostní zahájení festivalu Staré hudby, muzika ad Confluentem, který začíná v Českých Budějovicích. No a přihlásí se vám odsud z Rabenštejnské věže. Potom ve středu mám v plánu dvě aktuální výstavy. Jedna začala teď v Putimi a představuje retro výrobky z let 1950 až 1989. A odpoledne pak začíná výstava tady v Budějovicích, která představí sakrální architekturu, kterou zkoumali tady jeho čeští památkáři.
1: Já k tomu jenom doplním, že o tom zmiňovaném festivalu Staré hudby, muzika ad Confluentem budeme v našem jeho českém dopolední dneska taky mluvit. Tak počkejte si, ale Petr ten o tom v týdnu bude hovořit taky podrobněji a přihlásí se nám. Jinak co konec týdne, Petře?
2: Tam nás čeká tradiční festival malých nakladatelů Tabuk v Táboře. Ten začíná ve čtvrtek, tak tam vám zprostředkuji atmosféru přímo z místa v živém vstupu. A taky vás zavedu do synagogy v Bechyni. Já jsem třeba vůbec nevěděl ještě jedno nedávno, že tam je židovská synagoga. A že dokonce se v ní dochovala původní obřadní lázeň mikve, i s tou vodou, která tam stále v ní je. Jinak v té hlavní lodi chrámu má dnes expozici Klub českých turistů, který tam sídlí a představuje tam dějiny turismu. No a já samozřejmě doplním na závěr, tradičně, kdybyste měli nějaký zajímavý tip pro mě, kam bych se měl vydat, nebo o čem poreferovat, co se kde děje podle vás zajímavého, tak mi to pošlete na mail stopař@rozhlas.cz. Je to stopar bez diakritiky @rozhlas.cz. Já uvítám hlavně zajímavosti z vesnic a z menších obcí.
1: To byl náš stopar, tedy stopař Petr Kubát. Budeme se těšit, Petře, na setkání s tebou po celý tento týden. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: Možná si říkáte, kam dneska vyrazit za zážitky, tak v Českých Budějovicích můžete večer nahlédnout za zdi nejstarší historické památky města. V 18 a pak ještě ve 20 hodin začíná na Piaristickém náměstí komentovaná prohlídka dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie. S průvodcem se dostanete i do míst, kam běžné prohlídkové trasy nevedou, třeba do sakristie nebo královské oratoře. Pokud máte chuť vydat se pod zem, v Českém Krumlově můžete ještě dneska až do 17 hodin absolvovat prohlídku grafitového dolu. Nejdřív nafasujete hornickou výbavu, pak vás čeká jízda důlním vláčkem a zhruba 800 metrů dlouhá pěší trasa. Dozvíte se, jak se grafit těžil a jak žili zdejší horníci. Na Jindřichohradecku v Roseči můžete ještě dneska zamířit do kukuřičného bludiště. Kromě bloudění mezi kukuřičními stěnami čeká návštěvníky taky slámový hrad, trampolíny, bazén, sportovní hřiště nebo bosý chodník. Místo myslí hlavně na rodiny s dětmi a na ty, kteří chtějí strávit den venku trošku jinak nežli u obrazovky. A ještě jeden tip. Do Třeboně v Zámecké lékárně se dneska můžete vydat za bílou paní Perchtou z Rožmberka. Dnešní prohlídky začínají v 10 už začala, takže v 17 hodin. Děti i dospělí se dozvědí, jaké to je být duchem, k čemu slouží barevné rukavičky a dokonce budou hledat poklad. Průvodkyní bude spisovatelka Petra Braunová, která Perchtu z Rožmberka představuje jako postavu z historie i legend. Co mají společného Vltava, Malše a hudba stará několik staletí? Všechny se zítra potkají v Českých Budějovicích. Začíná totiž festival Hudba na Soutoku. My vás tam za chvilku pozveme. Zůstaňte.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, otec a syn v 10 hodin a 29 minut v jeho českém dopoledni. Já vás budu opět zvát, přátelé. Vltava a Malše se v Českých Budějovicích potkávají každý den. Od zítřka se k nim na několik týdnů přidá ještě jeden soutok, a to hudební. 9. ročník Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem nabídne v českobudějovických kostelích hudbu od středověku přes renesanci až po baroko. Slavnostní zahájení s výstavou fotografií bude zítra od 17 hodin v galerii Rabensteinská a právě o tom, co se všechno může na takovém hudebním soutoku potkat, si teď budu povídat s ředitelem festivalu Vítem Podrouškem, kterého tímto vítám v našem vysílání. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak pane Podroušku, Muzika ad Confluentem znamená hudba na soutoku. Co všechno se podle vás v tomhle názvu vlastně potkává?
1: No, my když jsme vymýšleli název pro festival, tak jsme chtěli, aby nějak vyjadřoval samotné město České Budějovice samozřejmě, takže se tam ten soutok logicky nabízel. A když to vezmeme ještě trochu hlouběji, tak se dostaneme k takovému symbolickému soutoku jednotlivých historických epoch. V našem případě tedy se na festivalu setkává a slevá dohromady hudba tří období, jak už bylo řečeno, tedy středověku, renesance a baroka. Ale ten mix je v každém ročníku trochu jiný. My se snažíme, aby ta dramaturgie byla v tomto smyslu pokud možno vyvážená.
0: Ten festival začíná zítra v 17 hodin v galerii Rabensteinská. Už jsem to zmiňovala v úvodu. Co tam na návštěvníky čeká?
1: Tak jedná se vlastně už o tradiční slavnostní zahájení festivalu, kdy v galerii tedy každoročně festival zahajujeme. Bude tam připravena výstava fotografií ze všech minulých ročníků. Svoji účast nám přislíbila i paní primátorka. No a na tom zahájení zazní ukázky staré hudby. Na návštěvníky čeká také malé pohoštění. Navíc vstup na akci je volný, takže bych tímto chtěl na zahájení pozvat i posluchače Českého rozhlasu.
0: Když se řekne stará hudba, tak si možná někdo představí něco velmi vážného, trošičku vzdáleného. Vy ale říkáte, že to může být i věc zábavná. V čem?
1: No, já myslím, že nejdřív potřeba rozlišit hudbu duchovní, která sloužila převážně k liturgickým účelům, od hudby světské, my tedy raději říkáme společenské. No a kdybychom my sami v té době žili, tak taková hudba by pro nás byla tenkrát tím samým, co je pro nás dnes, tedy hudba populární v tom dobrém slova smyslu. Hmm. No a ta už zábavná může být a častokrát je. Velkým tématem je tam pochopitelně láska, ale setkáváme se například i s takzvanou programní hudbou, kde můžeme třeba v hudbě slyšet zvuky přírody, zvířat. Využívá se tam hojně třeba i zvukomalba. A kdybychom se podívali na texty písní i některých třeba barokních oper, no tak lidé se samozřejmě chtěli bavit a některé ty texty bývají dokonce i poměrně lascivní. Takže to v podstatě bylo dost podobné jako dnes.
0: Vy letos nabídnete hudbu z renesance i baroka. Jak moc odlišné světy to vlastně jsou?
1: No, ona ta hudba a vlastně kultura vůbec vždy byla a do dneška je obrazem své doby, to znamená reakcí na nějakou společnost, politiku a ten život okolo. Čili je to potřeba vnímat v kontextu té historie. Na různých místech Evropy probíhala ta historie různě a v té hudbě je to jednoznačně znát. Takže renesance se vlastně od 14. století postupně šířila z Itálie do Evropy. To ale samozřejmě nějakou dobu trvalo, takže logicky se liší renesanční hudba italská, německé například nebo francouzské. A podobně to bylo i u té hudby barokní.
0: Výborně. No, tak ano, mluvíme o festivalu staré hudby. Můžete nám představit program toho letošního ročníku?
1: Ano, velice rád. My jsme pro letošek přichystali opět 5 koncertů. Na úvod festivalu zahraje řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise. Program Amata Femina představí barokní skladby, které jsou dílem výhradně ženských autorek a skladatelek. Druhý koncert nabídne vystoupení ansámblu s názvem For Several Friends, který je složen z hudebníků souboru Collegium 1704 a pod vedením houslistky Heleny Zemanové zazní triové sonáty Johanna Georga Orslera. Španělsko-český soubor Misterios del Amor s uměleckým vedoucím Janem Čižmářem ve třetím koncertu představí program složený ze sefardských písní, které zaspívají sopranistky Beatrice Lafont a Eliška Tesařová. soubor Viaggio Musicale pod vedením houslisty Jiřího Sichy, pak uspořádá spolu s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou hudební cestu Evropou od baroka až po klasicismus. Doprovodu se ujme též harfistka Barbora Plachá. A to už jsme u závěrečného koncertu, který provede belgický soubor La Penseroza s uměleckou vedoucí houslistkou Majou Silberstein. A tady uslyšíme perly raně barokní hudby se zaměřením převážně na tvorbu Claudia Monteverdiho.
0: Říkám si, jak jste se ke staré hudbě dostal vy osobně, pane Podroužku. Byla to láska na první poslech, anebo cesta trošku oklikou?
1: Tak u nás v rodině se hrálo a zpívalo vlastně od mého dětství. Maminka nás se sestrou brávala i na různé koncerty. Pak jsem pochopitelně chodil jako řada dalších dětí do Zušky a postupně jsem začal poslouchat folk, rock i jazz a s manželkou a přáteli jsme pak v roce 1994 založili soubor staré hudby Cantus Firmus, takže to byl takový restart pro tu starou hudbu. K hudbě jsme vedli i naše syny, kteří se vlastně všichni tři s hudbou dneska živí. No a v roce 2018 jsme spustili první ročník festivalu, kdy kromě jiného byla důvodem i absence takových koncertů staré hudby v Českých Budějovicích.
0: Na závěr snad ještě, kde najdou zájemci program, vstupenky a všechny informace o jednotlivých koncertech, poraďte.
1: Ano, tak vstupenky na všechny koncerty je možné tradičně zakoupit v předprodeji online za zvýhodněnou cenu na portálu cbsystem.cz. Ale samozřejmě jsou k mání i na místech koncertu vždy přibližně půl hodiny před začátkem. Ty koncerty začínají vždy v 19:30. Veškeré detailní informace o koncertech, včetně medailonků jednotlivých souborů a třeba i fotografií z aktuálních i minulých ročníků, jsou k dispozici na našich stránkách www.hudbanasoutoku.cz. Takže my se moc těšíme na setkání s návštěvníky na našich koncertech.
0: Říká Vít Podroužek, ředitel festivalu staré hudby, hudby na Soutoku, Muzika ad Confluentem. Děkuji vám, mějte se hezky, ať se festival vydaří a vám ať se daří v další práci. Mějte se hezky a budeme se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a krásné dopoledne.
0: Děkujeme. Tak tolik pozvání, další přátelé. Věřím, že se vydáte. Zítra to celé propukne. Vltava, Malše, v Budějovicích se potkávají každý den a od zítřka se k ním tedy přidá ještě jeden soutok a to soutok hudební, jak už tady bylo řečeno. A když říkáme od zítřka, připomeňme si jednu krásnou písničku, která má zítřek přímo v názvu Hasta mañana, totiž znamená Uvidíme se zítra. No a Abba ji zvažovala dokonce pro Eurovizi. Teď už ale Abba Hasta mañana ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V jeho českém dopolední užijte si tuhle píseň.

Fotbalisté Slavie ovládli 318. derby pražských S v šestém kole. Šance ligy vyhráli na hřišti Sparty 3-0 a to hlavně díky správně zvolené taktice. Slavia totiž nechala svého rivala hrát a útočit, úspěšně bránila a pak využila protiútoky, které Spartě dělají v úvodu sezóny problémy. Víc o tom uslyšíte za malou chvilku v reportáži.

0: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice myslí také na hospodyňky. Jížka nemusí vzniknout jenom z obyčejné mouky a másla. Babské rady totiž dneska prozradí, jakou roli může sehrát špaldová mouka, sádlo a nebo i cibule. To vše před 11. hodinou ještě, ale dostaneme se taky k fotbalu. A to právě teď fotbalisté Slávie po necelých 6 letech vyhráli pražské derby v Čance lize na Letné. V 6. kole nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti Sparty 3-0. Na svého rivala vyrazili díky pevné obraně a rychlým protiútokům.
1: Ubránit standardky, nenechat si nechat jít za obranu do náběhu, ale zároveň být schopný přecházet do situací, kdy na ně budeme tlačit, a proto obrovská poklona pro hráče, který byli na hřišti.
2: Smekl před svými svěřenci kouč Slávy Jindřich Trpišovský, který připravil obhájce titulu na derby bezchybně. Tým z Edenu nechal Spartu hrát na balónu i útočit, ale všechny její šance ustál a góly vstřelil z rychlých protiútoků.
3: Když jste tým, který má hodně míč na noze, budete vždy ohrožení protiútoky. Tenhle prvek v naší hře musíme zlepšit, protože teď dostáváme gólu z protiútoků až moc.
2: Litoval dánský trenér celku z Letné Brian Priske. Spartu trápili v 3.18. derby nejen nevyužité šance, ale i osobní obrana. Třeba Michala Sadílka nasadila Slávia na kapitána doma Adama Karabce.
4: Jo, tak to jsem pochopil, když jsem si zalez někam kolejně a on tam stál vedle mě. Já můžu být obsazený nějakým stylem, ale když já to otáhnu, tak ten prostor uvolním zase jako pro ostatní. A ten si myslím, že jsme měli prostě trestat nějakým stylem líp.
2: Mrzelo Karabce, že Spartané nevyužili nedostatky v herním plánu svého rivala. Defenzivní práci Slávie ocenil po utkání i Priske.
5: You have to give credit to Slavia.
3: Za tohle musíme Slávii ocenit. V bránění jeden na jednoho ve velké intenzitě nebo v defenzivním bloku jsou nejlepší nejen v Česku, ale možná v celé Evropě. Celý týden jsme na to trénovali, šance jsme si vytvořili, ale Slavia vyhrála zcela zaslouženě.
2: Po takticky zvládnutém derby na Letné a výhře 3-0 se Slavia posunula na první místo neúplné tabulky šance ligy. Na Spartu má 5bodový náskok. Z Letné Tadeáš Skalický, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových

0: Nezapněnitelný hlas této hudební legendy v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. No a s námi už opět známý hlas Matěj Vodička. Matěj, ahoj, hezké dopoledne, vítej.
1: Hezké dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Já vím, že ty máš dneska moc hezké téma, nebo alespoň téma, které tobě určitě sedne. Co to bude? Prozrať.
1: Je to tak, už za chvíli přivítáme, troufnu si tvrdit, v našem studiu bez okolků sokolnickou legendu českou Milana Záleše, který sice je tady usídlený na jihu Čech, ale obzvlášť přes tu letní sezónu jezdí se svými dravci dělat ukázky do Lochotínského amfiteátru v Plzni. Je to mimochodem se svým kolegou jediný sokolník v České republice, který předvádí ukázky lovu orla mořského přímo z vody, a to právě v Lochotínském areálu. Takže se ho budu ptát samozřejmě na to, jak se dostal k tomuhle oboru, jaké dravce chová, jaké má nejradši, no a samozřejmě, co to vlastně všechno vyžaduje naučit orla mořského lovit z vody přímo před publikem.
0: Já využiju ještě chvilinku v našem vysílání. Já vím, že Matěj, tohle je pro tebe oblíbené téma a že ty taky jezdíš sledovat právě orla mořského. Říkám to správně?
1: Je to tak. Zajímám se o právě pozorování orla mořského tady na jihu Čech. Je k tomu docela dobrá příležitost, jsou tu dobré podmínky, protože jsme v kraji rybníků a orli mořští se živí převážně rybami nebo rybími mršinami. Zrovna včera, shodou okolností, jsem se byl podívat na Bezdrev.
0: Viděl jsem. Co ti k tomu přivedlo?
1: No, je to úplně taková náhoda, právě shodou okolností kousek od Hluboké má část mojí rodiny chatu u rybníka a je to asi 3 nebo 4 roky, kdy jsme seděli před chatou a viděli jsme takového velkého dravce nad námi a mě to úplně zaujalo a od té doby jsem vlastně nějakým způsobem se začal o to zajímat. Ale nikdy jsem vlastně neukázal, jak ti ptáci lítají, nikdy jsem ani orla mořského neměl na ruce, takže ve srovnání s Milanem Zálešem je to úplně něco jiného. Já se jezdím dívat a on má ty ptáky úplně absolutně ochočené a má je jako své parťáky.
0: Tak teď to chviličku vypadalo, že já zpovídám svého hosta, Matěj.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Základní škola Hluboká nad Vltavou dnes otevře nový pavilon za 132 milionů korun. Za zájmové kroužky pro děti letos jejich rodiče zaplatí víc. Fotbalisti Sparty prohráli v derby s vedoucí Slavií. Na pražského rivala tak ztrácejí 5 bodů. Na jihu Čech se bude vyjasňovat, teploty vystoupí maximálně k 26 stupňům. Jsou tady zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Nový pavilon s 10 třídami dnes slavnostně otevírá základní škola Hluboká nad Vltavou. Objekt s 9 kmenovými třídami a jednou střešní by měl sloužit žákům prvního stupně a pedagogům. Stavba vyšla na 132 milionů korun a většinu z celkové částky pokryly dotace, řekl ředitel školy Jaroslav Šmíd.
2: Dlouhodobě nám stoupal počet dětí na základní škole, takže jsme využívali odborné učebny jako kmenovou učebnu a tak jsme potřebovali rozšířit školu. Ta celková stavba trvala do kapuny.
0: Den otevřených dveří nového pavilonu základní školy Hluboká začne ve 12 hodin. Policisti při páteční kontrole diskotéky na Strakonicku odhalili 8 mladistvých pod vlivem alkoholu. Během 2 hodin zkontrolovali 58 lidí mladších 18 let a u 8 zjistili právě požití alkoholu. Nejvyšší hodnotu 2,14 promile nadýchala dívka z Prachatická, pro kterou musela v noci přijet matka. Policejní mluvčí Jaromíra Nováková potvrdila, že podobné preventivní akce pořádali policisti po celé prázdniny. Budou v nich pokračovat i po začátku školního roku. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší, podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba 100 poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
3: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
0: Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možností jsou programy zdravotních pojišťoven nebo příspěvky měst nebo různých nadací. Sport. Fotbalisti Slavie porazili v Šancelize domácí Spartu 3-0. V nejvyšší domácí soutěži tak na Letné naplno budovali poprvé od prosince 2020. V utkání 6. kola dali góly Novak, Šturm a Ajaosi. Pro všechny tři to bylo první pražské derby. Hráči, kteří mají s těmito zápasy víc zkušeností, jim nemuseli vysvětlovat, jak o prestižní utkání jde, říká brankář Jakub Markovič.
4: Tak já doufám, že oni to tak samovolně navnímali během toho týdne, protože hodně se o tom mluvilo, že je to specifický zápas. Ti kluci nejsou hloupí, oni si pak z toho vezmou, co potřebují, aby se v tom zápase cítili nejlíp, jestli jim to dodalo nějakou motivaci. Asi jo, když dali góly, takže jsem za to rád. Jsem rád, že skórovali hnedka ve svým první derby.
0: Slavia se po výhře v derby vrátila na první místo tabulky o bod před Liberec, který zdolal Hradec Králové 2-0. Sparta je 7. a vedoucího pražského rivala ztrácí 5 bodů. V dalších nedělních zápasech Teplice porazili Jablonec 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech ubývá oblačnost, odpoledne bude oblačné až polojasné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Slabý vítr jižních směrů se během dne přechodně změní na mírný od západu. Biopředpověď ukazuje 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte v Kuklově na Českokrumlovsku. Na silnici 143 je po nehodě rozlitý olej. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Se svými opeřenci je naprosto sehraný, má je přečtené a ví, co od nich může očekávat. Draví ptáci jsou pro Milana Zaleše nerozlučnými parťáky. Sokolnictví se věnuje už víc než 4 desetiletí a s vybranými ptáky předvádí své umění momentálně v Lochotínském amfiteátru v Plzni. Dnes si ale přijde popovídat k nám do studia, třeba o tom, jak se sokolnictvím začínal nebo co by poradil těm, kteří se chtějí tomuto odvětví věnovat. Rozhovor s Milanem Zalešem zahájíme už za okamžik. Zvu vás k jeho poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Sokolník Milan Zaleš je naším dnešním hostem. Díky moc za váš čas. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Také děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům příjemné dopoledne.
1: My jsme si shodou okolností teď před začátkem rozhovoru vzpomněli, když jsem vás tu viděl naposled v našem studiu, bylo to tady naproti s kolegyní Jitkou Cibulovou Vokatou, tehdy ještě v pořadu Máme rádi zvířata. Jste byl přímo s vaším orlem mořským, je to tak?
2: Ano, ano, byla to sami Samařenka Mary a ty vlastně teďka 27 let a půl roku.
1: 27 let a půl roku. Čím se dostáváme k tomu, že dravci a obzvlášť orly mořští se dožívají docela vysokého věku?
2: Takhle, ono to nejenom u orlů mořských, ale většinou ty velcí dravci, jako jsou orly supy, by se kolem těch, když budou mít štěstí, 30-40 let měli dožívat. No.
1: Vy jste sokolnické zkoušky složil po vojně v roce 1987 a ano. Ještě před sametovou revolucí jste se dostal na jih Čech. O tom jsme si teď taky povídali před vysíláním. I když vy jste původně ze středních Čech, tak ano. Co vás sem na jih přivedlo?
2: Já jsem tady původem z Kladna, no a po vojně jsem nastoupil jako mechanik energetik na učiliště pekařů cukrářů v Libušíně a moje manželka současná tady tam dělala samozřejmě ten místní odbornou výsíku, tam se poznali. No a protože zhruba, jak teda rodiče mojí manželky, tak i potom naši, tak nějak tomu vztahu trošičku nepřáli, no tak jsme se sebrali. Já jsem vytočil číslo z Krajské zemědělské správy, manželka řekla Jižní Čechy nebo Jižní Moravu, takže Jižní Čechy, no a tak jsme se dostali vlastně do Zaluží u Českého Krumlova, kde jsme se přestěhovali vlastně v červnu, konec června roce 86.
1: Hezká cesta.
2: Hezká cesta.
1: No, mohla to být Jižní Morava, ale každopádně taky.
2: Mohla, ale vyhrali to Jižní Čechy.
1: No, shodou okolností, my jsme se tady o tom bavili s mojí kolegyní Hankou Šoberovou. Jižní Čechy jsou zaslíbené vlastně těm dravým ptákům, obzvlášť orlům mořským, ale ta Jižní Morava taky, třeba právě díky vodní nádrži Nové Mlýny.
2: Také samozřejmě Pálava podobně, ale prostě už zase z toho pohledu, že do Kladna je z Jižní Čech blíž než z Jižní Moravy.
1: To chápu. Vy jste sokolnictví prý propadl díky mláděti Kalouse Ušatého, který se jmenoval Vincek. Je to pravda?
2: Tak byl to vlastně můj, dá se říct, druhý ptačí exemplář. Ale já jsem vlastně sokolnictví a dravcům, s tím se člověk musí tak nějak trošku narodit. Víte co, já jsem od malička miloval krokodýly, žraloky, šelmy a dravce. Krokodýl mi nešlo, žraloka taky ne, lva taky, naštěstí to dobře dopadlo, že vyhráli dravci. A mě vychovával vlastně dědeček s babičkou, můj dědeček přírodu miloval, tak asi od něho taky jsem spoustu věcí pochytil. No a když jsem viděl vlastně lítat orla skalního u sokolníka Karla Boka, tak prostě mě to utvrdilo, že jdu správnou cestou. A vlastně moji kamarádi Míra Werner a Petr Calta, tak jsme vlastně byli jedni z základních členů ČSOP v Kladně v roce 1976 a měli jsme takovou vyhraněnou lokalitu, jinak tady velký malý záplavy a v Srbech samozřejmě, kde jsme měli takový, byla jako velká kazatelna, takže tam jsme jezdili často a pozorili se tam třeba poštolky. No a shodou okolností bylo na jednom stromě hnízdo poštolek, který jsme pozorovali, no a přišla bouřka, hnízdo spadlo, tři poštolky byly mrtví, tři byly živí. Takže jsme vlastně poštolky vypiplali, pak se vypustili. Takže to byl takový první poznatek. No a Kalous Ušatý, to bylo v devíce, když jsem byl, takže to byl rok 79. Tatínek se vyvinčit psa, no a tam byl na okrsku v Kladně les Bažantnice, kde byla kolonie Kalousů. A se do okolností na 14. základní školy, co mají Arboretum, tak jsou tam pořád. No a našel teda vypadlý mládě, takže jsem ho vypiplal, no a jak jsem ho lítal, rozlítával, tak najednou samozřejmě pískali Kalousy a Vincek se postupně teda vypustil zpátky. Takže jako to bylo takové, jak to bylo s tím Kalousem. Poté jsem začal studovat v Plasích na střední zemědělské škole, no a po vojně samozřejmě jsem si pořídil přímo dravce, a to byly Stráp lesní, samice, že si pocházela z Čakovce.
1: Vy jste to měl tady hodně bohaté, z toho jihočeského Čakovce.
2: Ano, ano, jihočeského Čakovce.
1: Když jste zmínil, že jste poprvé viděl toho orla skalního od sokolníka, já jsem si vzpomněl na jednu takovou větu od jednoho mého nejmenovaného známého, který říká, vidět orla mořského nebo i orla skalního letět ve volné přírodě je pro každého milovníka přírody velký zážitek.
2: Ono samozřejmě, vůbec pozorování dravců jsou prostě fantastičtí, jsou to jedni z lepších letců, samozřejmě majestátnost, proto jsou také vlastně v symbolech spousta erbů a znaků, ať to byl třeba orel nebo lev prostě, zkrátka dominantní predátor, dominantní zvíře. No a samozřejmě už jenom to, že vlastně sokolnictví je způsob lovu a držení dravce starý více jak 4000 let, tak je určitá dominanta.
1: No, vy jste tady zmínil taky ty kalouse, nebo povídali jsme si o tom Vinskovi. Mláďata kalousů ušatých mohou posluchači znát i z větších měst. Já jsem to tady zažil v Českých Budějovicích loni v době vlastně konce jara a v létě. Oni vydávají takový ten pištivý, pískavý, specifický pískavý zvuk. Ano. Není to nepříjemné, když třeba máte mládě kalouse doma někde ve voliéře, nepíská vám potom hodně přes noc?
2: Víte co, tak já momentálně, abych se přiznal, kalouse ušatý nemám. Ale ono celkově, jak se ten dravec naváže na člověka, tak vás potom to mládě bere jako své rodiče, že se potraví. A to je to volání. A ať vám píská kalous ušatý, nebo ať vám na vás volá jestřáb lesní, nebo orel skalní, tak je to pronikavý zvuk, který slyšet. A samozřejmě sousedům to může vadit. Já tady musím říct, že v Chotýčanech mám úžasní sousedy, jo, takže prostě naopak Zdeníčka Ornštejnu, když se jí ptám, jestli když ty mláďata, hlavně v době toku, ty mořští orly samozřejmě volají. Ne, Milánku, já jsem tady jak v přírodě, já si to užívám, mě to absolutně nevadí, takže v tomto směru mám výhodu.
1: Já si dokážu představit, že přes den vydávají hodně zvuku, ale v noci jsou třeba aspoň trochu klidní.
2: Tak zase samozřejmě ty sovy jsou převně aktivní v noci, proto zašera, když samozřejmě přijde aktivita a rodiče naši potřebují, tak proto to pískání. Ale mám v Plzni také známý, který v parku v kalousích hnízdí a říká, my už se můžeme spát, oni tam sedí tři, oni pískají prostě na tom stromě, jo, no ale tak prostě tak to je, no.
1: Sokolník Milan.
2: Myslím, že pořád je to příjemnější než havraní v parku.
1: No to určitě, to je teď velké téma taky posledních letech. Ano. Havrani se do měst hodně navrací a je to vlastně napříč velkými městy po celé republice velký problém. Dokonce města asi do dneška pořád nepřišly úplně na to, jak to řešit. Dá se to vůbec řešit?
2: Víte co, jinak havran je teda chráněný živočich, tak to je první problém, oni samozřejmě všichni dravci jsou chráněný. Ale samozřejmě u toho hnízení, samozřejmě ani teritoria tak jsou hlasitý, to krákání samozřejmě vadí, no a hnízdí tedy na stromech, v těch parcích, kde prakticky tedy rušení nejsou, takže tohle to je začarovaný kruh, kdy vlastně vy nemůžete proti tomu dělat vůbec nic. Strávat nic za nejde, samozřejmě střílet taky nejde, takže to je problém.
1: Nejen o dravcí se v dnešním jihočeském dopoledni bavíme se sokolníkem Milanem Zálešem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: My už jsme to tady taky zmiňovali, vy jste si udělal ty sokolnické zkoušky před 40 lety, ale ještě dlouho předtím jste se vlastně o to odvětví zajímal. Tak z čeho všeho se ty zkoušky sokolnické skládají třeba dneska a z čeho se skládaly před těmi 40 lety? Je to hodně odlišné? Proměnilo se to hodně?
2: Takhle, je samozřejmě odlišný v tom, že tenkrát byly jiné zákony. Tenkrát, když si pamatuju, organizační řád byl snad na 5 stránek, jo? Takže bylo to relativně snažší. Dneska ve smyslu ty okruhy jsou stále 4, jsou ty zachovány, takže když si skutečně vezmeme, tak první okruh historie, současnost a legislativa. Mm-hmm. Druhý okruh potom je zoologie, ta ve smyslu zůstala samozřejmě tady také stejná. Třetí okruh, chov, držení sokolnických dravců, což taky teda ve smyslu, ale samozřejmě zase každý ten okruh má další 4 nebo 5 dalších jakoby zaměření nebo podotázek, nebo další teda doplňujících věcí. No a poslední samozřejmě výcvik sokolnických dravců a sokolnické lovectví. To je zachování tradice samozřejmě a všechny ty věci k tomu patří. Mohu samozřejmě říci, že předtím, než budete skládat sokolnické zkoušky, tak musíte být členem Českolovecké jednoty, že musíte mít lovecký lístek a být tedy členem samozřejmě Českolovecké jednoty a následně potom samozřejmě tedy můžete skládat po roční adeptuře v sokolnickém středisku sokolnické zkoušky. Je to jeden z nejnáročnějších koníčků nebo i zaměstnání jak z časových, tak finančních důvodů. To, co vlastně vidíte v tom Lochotinském amfiteátru, nebo když jsem dělal ukázky na hradě Rabí 18 let, tak to už ti návštěvníci vidí tu šláčku na tom dortu. Ten dravec je vysíčený a zhruba asi 95% by měl tedy udělat to, co jste naučili, nebo jak jste využili jeho schopnosti. Tam třeba mikrožil kondor velký, orel stepní, orel skalní, orel subradatý. To byly takový dravci, který v České republice prakticky jiný nebylo. A my jsme zase využili jenom tu schopnost, že vlastně překonávají ty vzdálenosti tím, že vlastně nadu termiku, vykrouží, no a pak ten orel třeba padá slavu jako kámen. Nebo když se zmiňoval o té vodní hladině, tak vlastně ti mořští orly také, že jo, sbírají ryby, které jsou při hladině, takže de facto to my návštěvníkům předvádíme i v tom lochotickém amfiteátru.
1: K tomu se ještě dostaneme, nicméně pro vás se sokolnictví stalo prací po sametové revoluci a vy jste tehdy jako sokolník jezdil vystupovat třeba i do Německa nebo do Rakouska. Nalížejí tam lidé na tohle řemeslo jinak, protože samozřejmě ty krajiny naše jsou docela spojené historicky, čili z čistě mého laického pohledu bych si asi dovedl představit, že to sokolnictví je úplně stejná tradice tam jako tady.
2: Takhle já, co mám takový určitý srovnání, tak mohu říct, že co se týče výcviku třeba sokolitých dravců, tak samozřejmě tedy Arabové, je to asi takový top. A co se třeba týče jako výcviku a lov orla skalního, tak samozřejmě Kazachstán, tam je to stále obživa, ale tak jako my vlastně cvičíme a lítáme s orlem skalním, lovíme, tak samozřejmě Česká republika a Slováci prostě v tom zase jsme takový na hodně velký vrcholu i samozřejmě tedy my. Co se týče ukázek programu, tak samozřejmě to Německo, Rakousko nebo Lucembursko, tam prostě ty lidi přijdou. Je to víceméně taková větší jistota, než třeba tady u nás. Já, když se třeba zmíním na Rabí, jsem byl 18 let, lidi na ukázky chodili, ale jako doplňující jsme tam udělali jako první muzeum sokolnictví v České republice. A ta návštěvnost už byla sporadická. Někdy přišlo třeba, nevím, hodně lidí a někdy třeba přišel někdo, i když šli kolem, jo, tak samozřejmě v tomto směru ta mentalita českého člověka je trošičku jiná.
1: No, v čem si myslíte, že to je, že se to takhle proměňuje?
2: Víte co, to Rábí třeba bylo úžasný tím, že to je největší dominanta řádní zřícenina. Takže lidi jdou na hrad, pak jdou do cukrany na kafe a třeba ještě dál na Šubavu, Kašperský hory a tak dále. Když to ten člověk v tom Německu nebo Rakousku jede třeba jenom na to jedno místo a využije všechny možnosti, které tam jsou. Takže třeba já nevím, co má kolega Josef Hübler v Rakousku, muzeum, tak lidi jdou na ukázku, pak si jdou na kávu nebo zákusek a navštíví to muzeum. V tomto ta mentalita je trošičku jiná. Možná v tom došlo hrají samozřejmě finanční stránka, ale vy, co jsme viděli, tak spíš prostě honem prostě nahrát, jo, na oběd a frčíme dál. Takže takhle bych to asi viděl ten hlavní důvod. Zase na druhou stranu přišlo třeba tam i 200 lidí na to muzea. Záleží samozřejmě, jak se to sejde, ta kombinace těch návštěvníků a podobně. No.
1: Ale je to docela zajímavé, co říkáte, protože já jsem si uvědomil, že ty sokolnické ukázky osobně mám spojené spíš právě s návštěvou těch památek. Třeba dám příklad, my jsme tady mluvili o té Jižní Moravě, tak v Lednickém vlastně zámeckém parku nebo v Lednicko-Valtickém areálu taky může člověk navštívit sokolnické ukázky na mnoha dalších památkách, zříceninách, hradech a tak dál.
2: Ano, tak já samozřejmě to Rábí byla pro mě dominanta ohledně toho kroužení. Jednak samozřejmě ty podmínky na to kroužení musí být vytvořeny tím prostředím. Když bude hustý les, tam termika není, tak ten pták tam kroužit nebude. Ale Rábí vlastně vápenec, jo, takže vyhřátí samozřejmě domy, jo, kolem vápencové lomy, takže v ty podmínky tam byly ideální. A když byla skutečně ideální termika, tak ten dravec stoupá třeba 15 metrů za vteřinu. Takže ten odraz, ten kondor byl třeba během 7-8 minut nahoře, ve výstřeba jednou kilometru. Jo. Já třeba jsem rozlítával dravce na Radini, to je před Plzní, a tam byl problém v tom, že ten dravec třeba vletěl kilometr a půl nad pole, obilí, co bylo posečený, tam byla termika, ale nad tím lesem, kde se Radini nachází, tam termika nebyla vůbec. Takže zase na druhou stranu ten dravec musí být tak vylítaný, aby měl sílu a samozřejmě vědět, kde, co, jak hledat. Takže v tom Rábí, tohleto Rábí na to bylo úžasný, bylo výjimečný.
1: No, na to se chci právě taky zeptat, jestli je vůbec možné, aby sokolník jako vy se svými dravci přijel na místo a tak říkajíc z fleku začal předvádět svůj nebo si tu lokalitu musíte předtím projít, musíte na tu lokalitu své opeřence důkladně připravit, všechno si nachystat.
2: Takhle, ono spousta lidí si myslí, že si koupí 5 dravců, bude to ukázky. Tak to nefunguje. Z toho jsem dávno vyrost, jo. Takže myslím si, že třeba to bude jednodušší. Samozřejmě v těch tom 93. roce, kdy jsem začínal, tak já jsem vlastně koupil první orla královskýho právě od Karla Boka. Měl jsem sovící sněžnou báru, kterou jsem vlastně měl v roce 88, takže jsem už měl z čeho vycházet, víc velký kubíček a tak dále, ale postupně, jak jste se mi ptal na to možnosti, tam je skutečně výběr, selekce, kdy ne každý jedinec na to hodí. To máte, to jsem, jak když zvíčíte koně nebo psa, jo, už třeba jenom dávat dravce do boxu, jo, je třeba kolikrát problém. A přijet, vyndat, zalítat, prostě to je skutečně dlouhodobá práce, dlouhodobá samozřejmě, jak říkám, výcvik, dlouhodobý výcvik, ale i povaha toho dravce. Skutečně ne každý se k tomu hodí.
1: Vy jste zmínil ty koně, tak mnoho lidí třeba, které já znám od koní, tak říkají, že ten kůň, když na něm sedíte, pozná, že jste nervózní, že jste třeba rozhozený, že se ho bojíte. Jak je to s těmi dravci? Když vám sednou na ruku, poznají třeba taky, že nejste úplně stoprocentně?
2: Je to úplně to samý. Já vám řeknu konkrétně, když přijdu domů, tak první, co musím, tak jdu samozřejmě k mašce, potom k madle, to je odlaskalní, tak to, a pak teprve jdu si přijde s manželkou. A když jdu do vojery, tak musí mít stejné oblečení, ve kterém samozřejmě mě ty ptáci znají, protože něco jiného je, když máte dravce na výsvě, chodíte v zeleném, že on byl v kostýmu, když děláte historickou akci. A odchovy, to je úplně něco jiného. A kolikrát samozřejmě po té cestě je člověk rozladěný a tak dále, a už mařka vám dá najevo, jak samozřejmě hlasovým podobem, oni poznají vaše auto, oni poznají vaši chůzi. A i tu vnitřní energii, kterou vy vlastně máte, tak oni dokážou vycítit. Takže když jste rozladěný, nebo třeba i trošku naštvaný, tak ten pták to během vteřiny pozná. Proto já, když dělám ty ukázky, mám u sebe kolegy, teďka Martina Metelku, který mě vlastně 13 let, a nový kolega Marek Minařík, třetí rok, tak samozřejmě jim štěpuju. My jsme tady prostě pro ty lidi a můžeš mít jakýkoliv starosti, ale teď jsi tady pro ně. Všechno jde za hlavu a musí být pozitivní energie. Ty ptáci to všechno vnímají. A o to se ten vývoj, ten výcvik a ten program odvíjí.
1: Mařenka je tedy orel mořský, madla orel skalní.
2: Ano.
1: A mezi vaše nejoblíbenější ptáky vůbec v historii, jak jsem se dočetl, prý patřil kondor Candy, kterého jste přezval, když mu bylo 39 let. Tak čím si vás tak získal?
2: Víte co, já takhle nemůžu říct, že byl nejoblíbenější. Miluji všechny dravce a i třeba obyčejná poštolka, která mě může zalítá kdekoliv, kdykoliv, jakoliv, tak má pro mě samozřejmě neskutečnou cenu. Ale už jenom vlastnit největší dravce na světě. Proto jsem kondora Candyho vlastně kupoval. On se nemiloval Candy, oni mi říkali štípák. Protože zmastil ošetřovatel v Liberci, pak přišel do Prahy a pak do Plzně. A třeba kolegu Karla, vedoucího záchranné stanice v Plzni, Karla Makoně, který tam dělal dřív ošetřovatele, tak ho taky samozřejmě kondor napad. On byl docela v notosvinu problematický. No a takže jsem si říkal, tak je možnost ho koupit, tak jsem ho zakoupil. Už jenom, že budu mít největší dravce na světě. No a pak nám to tedy nedalo a když jsme vždycky vedli zpátky na hrad, no tak on začal lítat z toho svahu dolů. Tak říkám, tak dobře, zkusím ho vycvičit. Myšlenka samozřejmě, jak to provádět, byla moje, ale zase bez kolegů, co tam byli, a to byl Martin Trčka, David Hýbner, Honza Potřeba, Vítěz Fridrichovský, David Markus, teď vlastně kondora nosili potom nahoru na tu věž, protože on ze spora neodstartoval. Tak to už bylo samozřejmě jejich zásluha, takže zase zásluha celého týmu, nejenom moje. A od toho se odvíjí zase ten program. Prostě tam se musí furt něco dít. Nemůžete samozřejmě 3 minuty čekat, když přijde další dravec. Takže najednou přiletí dravec zprava, zleva, další už je nahoru na kroužení a tak dále. Takže to všechno dělá vlastně dohromady celý ten celek. Ty návštěvníci odchází spokojení a je to takový to gro. No, když tam kondor poprvé vykroužil, že byl tečka, tak říkám, tak se s ním rozloučím. No a přiletěl. A pak už samozřejmě zase i návštěvníci oceňovali to, když nevykroužil a na hrad přišel pěšky ze spoda. Takže to už bylo, když řeknu, za 3 minuty kontor zpátky, to si já teda graci, no a jenom si kontor štrací, když pracíli po cestě zpátky na hrad, tak samozřejmě to bylo takový dvě zvláštnosti, buď to kroužení, anebo že teda přišel pěšky. Ale už jenom ho vidět, tu dominantu, je prostě úžasný.
1: Jinými slovy, Candy skřehnul postupně.
2: No,
1: i na stará kolena.
2: Neskřehnul. Ne. Já třeba můj první kolega byl Honza Procházka, inženýr, jako taky svozní výborní sokolníci, tak on to třeba dva roky fungoval, ale pak se mě zaměřil a vůbec lítá nemohli přes nahrad. Stalo se, že Honza přijel po 5 letech, co skončil, vzal si takový turban, nabil poznání, kondor přiletěl, kolem bylo nevím, 80 lidí, celý stáli v hloučku, Honza si sundal ten šátek, nebo co to bylo, a když jste viděli, kondor byl normálně růžovej. A najednou prostě jak ty lísy prolížil, teďka ze žloutu nafouknul se a v ten úplně vypálil. Takže 5 let se ho pamatoval. Takže postupně ty sokolníci v tomto směru museli odpadat, ale jediný, kdo skutečně vydržel, jako asi kondor miloval, byl Jirka Tichánek z Rábí. Svérázný člověk, který prostě, jsme ho říkali kouč, prostě byl, jak říkám, no, v tomto směru byl tak mě zajímavý způsob života, ale kondor Jirku prostě miloval a on jeho.
1: Dravci mají bohatou paměť. Své o tom ví Milan Záleš, náš dnešní host, sokolník, který je se mnou ve studiu. Povídat si budeme taky dál za malou chvíli. Nejprve dáme prostor hudbě, poslechneme si krátkou písničku a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I krátce po půl dvanácté posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Se mnou je stále ve studiu sokolník Milan Záleš. My jsme se tady bavili před písničkou o vašem oblíbeném Kondor. Kondor Candy. A Candy uhynul na otravu z masa, jak jsem se dočetl. Já to zmiňuji z jednoho prostého důvodu, protože v posledních letech je bohužel u nás alarmující počet dravců otrávených karbofuranem, agresivním jedem a ročně uhyne několik i orlů mořských, ale výjimkou nejsou třeba ani otravy orlů královských či křiklavých. A to už mluvíme opravdu o ohrožení populace, protože posledních dvou jmenovaných dravců je u nás opravdu málo. Nehledě na další otravy, luňáků, káňat a tak dál. Ale každopádně, proč si myslíte, že k tomuhle u nás stále dochází? A jak je možné, že lidi u sebe stále přechovávají takhle vysoce agresivní látku, jako je ten karbofuran, která je v Evropské unii už několik let zakázaná?
2: Tak ten karbofuran je vlastně postřik proti plevelům.
1: Pesticid.
2: Pesticid, ano. A vesměs dravce tráví ten, komu ty dravci vadí. To znamená, že to bude myslivci, rybáři, nebo třeba nějaký, spomínuji těm, já to řeknu trošku, nějaký hňup, který prostě se něco dokázat a tak dále. No. Já jenom prostě, kondor zemřel prostě otravou z masa, ale nebyl to furadan. Bylo to špatným skladováním. Já jsem kupoval maso samozřejmě pro lidi, to bylo hovězí maso nebo srdce a tak dále. Nechci poškodit velkou obchod tady v Českých Budějovicích. Bylo to prostě takový ty doby, kdy samozřejmě maso jsou to mrchožrouti a mršina, která se rozkládá za přístup vzduchu a aerobní bakterie, tak to jim nevadí. Ale za nepřístup tu vzduchu a anaerobní bakterie je problém. Tam vlastně vzniká botulotoxin. Já jsem koupil maso v obchodu, kam se jezdili celkem běžně. Začíná to na T, ale dál nebudu tedy jmenovat. No, když jsem to kontroloval u pokladny, tak maso zapáchalo, říkám, dejte mi jaksi jiný, tak mi ho vrátili, ale bohužel ten proces už tam byl. Já jsem kondora nakrmil, bylo to přesně vám řeknu 4. února v roce 2005. No a druhý den příznaky otravy. Krev, prostě malátnost a tak dále, takže paní doktorce Nečasový, která to samozřejmě potvrdila, vzala rozbory masa samozřejmě, který tam byly, ještě jsem měl zbytky ty kousky, ale skutečně to byly anaerobní bakterie. Samozřejmě jsem nebyl dohledání, jako žádný zastání. Jo. Kdyby se to převezlo, tak se vám ze stan mi bylo řečeno, což je nejsem pravda. No a kondor mi teda bohužel, každý den jsem jel tedy do Prahy za doktorkou Nečasovou na inhalace, ale kondor už se nastartoval a v pátek mi zemřel vlastně 9. února v náručí. Dostal jsem se z toho strašně těžko, sám jsem si to vyčítal, kdybych ten den nekrmil, tak se možná prdstalo, ale prostě stalo se stalo. Smrt samozřejmě, otrava jedem je krutá smrt, prostě bolestivá, prostě nemůžete dělat nic, dýchání se zastavuje, takže je to samozřejmě, já nevím, nemám k tomu slov, trýznivá smrt prostě.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Už jsme taky zmiňovali, že několik let předvádíte ukázky v Lochotínském amfiteátru v Plzni. Předpokládám, že každý druh má své specifikum. S kým je práce v tomhle prostoru pro vás nejjednodušší? S jakým opeřencem a s kým naopak nejnáročnější?
2: Takhle, ono je potřeba rozlišit dvě věci. Na co to dravce budete užívat? Buď to lov nebo ukázky. Takže pokud si budete vybrat dravce na lov, tak samozřejmě jestřáb lesní, sokol stěhovavý, eventuálně kříženci, sokol stěhový radochlovecký a vrchol samozřejmě orel skalní. Pokud chcete dělat ukázky, tak de facto ani jeden z těchto dravců se na to, dá se říct, pořádně nehodí. Takže se spíš užívají takový ty nevynikající lovci, spíš tedy co loví malou kořist, jo, nebo mršiny, jo, sbírají žížaly, slimáky a tak dále, ale zase se ovlivňují prostorem. Vynikající jsou luňáci, to jsou prostě letci. Dá samozřejmě průjít si k káně lesní, samozřejmě eventuálně na vábítko radoch velký, který není tak lovecky inspirovaný. Samozřejmě poštolky, ať je to poštolka obecná nebo poštolka vrabčí. Dá samozřejmě orlimoští, orel stepní, orel královský. Já třeba v ukázkách teďka lítám už 20 let orla skalního, ale tak, že prostě vizu jednu dámu, která běží s liškou, takže vede do pohybu a trapu, no a pustím orla skalního. Ale ten dravec musí být skutečně srovnaný, protože to už je lovec. Takže to je potřeba rozlišit. Buď to herce nebo lovce. Obě dohromady nejde, abyste s dravcem mluvili a paní ukázky, to nefunguje.
1: My jsme taky zmínili vlastně, že spolu s kolegou jako jediní v republice předvádíte ukázku lovu orla morského z bazénku právě v tom Lochotinském amfiteátru. Kolik času vám zabralo nacvičit právě takovouhle situaci, která je úplně zcela ojedinělá?
2: Víte co, ono tolik času. Já samozřejmě, když jsem natáčel dokumentární filmy právě s Mařenkou, tak to byla priorita, aby ten dravec to z té vodní hladiny vybíral. No a zde se skutečně projevila právě tedy ta povaha orlů morských. Když jsme dali karase, který měl zhruba nějakých 30 čísel na vodní hladinu, tak ten dravec jednak musí mít rychlost a musí mít sílu. To, aby to vylez z vodní hladiny, je v něm. Jo, on samozřejmě jednou dvakrát do toho na tom rybníku spadl do vody, ale pak je to bylo nepříjemný, protože mnohem náročnější se to zvednout a pak už jsem to tak pochopil. Ale spíš byl větší problém i tu první rybu nebyl problém sebrat, ale druhou už byl problém. Ona si to chrání a to se dostává zase k tomu, že ty mořští orly v zimních měsících se zlouhají do větších počtů a je tam stálý boj. Takže ten pták si to hlídá a v tom ten orel mořský je strašně drsný. Takže Maška to řešila tak, že vylovila rybu a se letěla na strom. Jo? Takže tohle to nacvičit je jako dá se říct relativně snadný, musí být samozřejmě odpovídající bazén, nemůže to být, já nevím, kýbl s vodou, to nefunguje, musí mít určitý rozměry a pak je to o rychlosti, o té kondici a o tom prostředí. Když budete mít dravce na ruku ze 2 metrů, tak vám to nevyloví, to nemá rychlost. Ale využíváme třeba to promítací plátno, co je v amfiteátru nebo ty reproduktory, má rychlost a bez problému samozřejmě to jednodenní kůře nebo tu dobu vyloví a pak samozřejmě s nimi kam letí. A to zase musí ten pták vycvičený a fixovaný, že prostě vy musíte odhadnout, kolik si můžete dovolit, a aby se ještě vrátil. Protože pak, když už to umí, tak vlastně zůstane v přírodě. A málo kdo toto dokáže a bojí se zkrátka, aby ten pták, aby o ně nepřišel.
1: To se dostáváme i k další věci a to je to, že mnoho lidí by si mohlo myslet, že ty vaše opeřence držíte jenom v těch voliérách a pak je vezmete někam na ukázku nebo tak, ale ono to opravdu tak reálně nefunguje. Vy jako sokolník musíte ty dravce rozlétávat i v té volné přírodě a právě i za toho rizika, že vám třeba utečou nebo uletí na strom, jak jste zmiňoval a tak dál. Stává se vám ale třeba často, že ti vaši dravci soupeří s těmi dravci, kteří jsou v té volné přírodě?
2: Takhle, samozřejmě, že třeba v plzeňském amfiteátru hnízí poštolky. Takže ty naše jsou úplně vetřelci a poštolky oslovuje bombardují nálety. Takže spíš ty poštolky dělají problém našim dravcům. Než by náš dravec šel i tu poštolku. Ale třeba na hradě Rábí, když jsme lítali orla stepního, tak u nezamysí na vlastně panský rybníku si udělali mořští orlí hnízdo nebo v lese na Kozníku a začali ten hrad brát jako své teritorium. Takže když už náš Ivan šel nahoru a orel mořský kroužil nad hradem, tak se ho posílili na smrt. Takže už jsme to museli bohužel skončit. Takže víceméně ten pták je tam doma. On tam má své teritorium, který si samozřejmě hájí. Takže je to spíš naopak, ne že by moji dravci útočili na ty, co jsou v přírodě, ale spíš ty přírodě útočí na ty naše.
1: Poslední otázka, ještě bych jich měl sice mnoho, ale nevadí, bohužel čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se blíží už ke konci. Ještě ta zmíněná Mařenka, já jenom zmíním, že vy jste o ní řekl taky v jednom rozhovoru, že je náladová a prý vám taky na obličeji způsobila několik stehů. Ale právě proč to říkám, v souvislosti s touhle otázkou bych chtěl na závěr, abyste posluchačům pověděl, co byste ve stručnosti poradil těm, kteří se chtějí taky věnovat sokolnictví. Čím by se měli řídit, ideálně možná čím by měli začít?
2: Tak po samozřejmě složení zkoušek a veškeré legislativy je potřeba zaměřit, kde dravce budete mít. Kam budete chodit cvičit? Do mlazmy si pro něm honitby. Čím budete krmit? Zdroj krmení. Abyste měli dostat trpělivosti času a vůli se tomu věnovat. To není končík na 3 měsíce. Pochopení tolerance partnera a partnerky, to je to platí dvojnásob. A samozřejmě mít dostatek trpělivosti času a vůle. Začít něčím jednodušším. Samozřejmě třeba Káně Herisova, nebo Jestřáb lesní. Pak jsem, nebo Radoch velký, naučit se samozřejmě šelovat s vábítkem a tak dále. A pak samozřejmě jít dál. Jo, tak jako já jsem procházel veškerými dravci, získáváte zkušenosti, tak můžu potvrdit, po 20 letý praxi jsem si pořídil sami z orla skalního a je to úplně jiný pták. vždycky je potřeba mít před draftem respekt. Ne strach, ale respekt. A ten úraz se stal náhodou, prostě já jsem šel kontrolovat Mařenku, natáčeli jsme film, ona byla u kamaráda, měl ještě Vlčáka, já ho neviděl. No a jak jsem šel kontrolovat, jsem se sehnul, Mařenka vyrazila, no a ten dloužec si umožnil, že mi sedla na hlavu a zadní dráp do oka. Takže proto ty štychy, ale to bylo nechtěný. Jo? Takže to je to potřeba, je skutečně všechno zvážit. A pak si opravdu ty dravce pořídí. Ty to chrání živočich, není to levný, není to samozřejmě jednoduchý, ale ten pocit, když vlastně skutečně vy něco s ním dokážete, ať je to určitý výcvik kroužení, nebo třeba ty moští orly, nebo odchovy, tak to vám to samozřejmě všechno vrátí.
1: Sokolník Milan Záleš byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám tedy daří nejenom při práci s dravci. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost, no a zvu vás ještě taky k poslechu našeho tradičního a pravidelného rozhlasového sloupku, který nabídnu už za okamžik, tak si na něj počkejte. Přeji vám úspěšný vstup do nového týdne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: To byla skupina Queen, kterou jsme si poslechli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. I poslední prázdninový den, tedy v pondělí 31. srpna, pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Ptáte-li se, o čem bude, tak prozradím, že bude o tykání a vykání. Slovo má Jan Cempírek. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Byl jsem na návštěvě u kamarádky, přisedl si k nám její 80letý otec. Je to čupr chlap, vitální a bystrý. Dlouhá léta působil na učilišti ve Vimperku, kam se stále rád vrací. A povídá: já se vždycky do toho Vimperka tak těším, jak se projdu po městě, potkám známé lidi, ale mám úplnou hrůzu z toho, že už nevím, jestli jsme si tykali nebo vykali. To je tak trapný. No úplně jsem mu v tu chvíli rozuměl. Co si budeme, ve společenském styku je to potíž. Tykání a vykání. Nevím, jak v tom bruslíte vy, ale pro mě to bývá leckdy hotové minové pole. Znám toho člověka, neznám. No ano, známe se tenkrát, kdysi jsme přece byli na té povedené akci, to bylo skvělé, ale teď? V hlavě prázdno. Tykali jsme si, vykali. Nejlepší je proto mít nějakou dlouhodobě zavedenou strategii. Takový hokejista Jarda Jágr tyká všem. A je mu tak jistě hej. Opačný přístup používá má manželka. Ta musí člověka už jo poznat, aby přešla k tykání. Na těch pár výjimek pak pochopitelně nezapomíná, všem ostatním vyká a má po starostech. Jak já jí závidím. Já v tom totiž lítám stejně jako kamarádčin otec. S někým si potykám, jinému umanutě vykám, systému v tom není. Občas se tak někoho nechtěně dotknu, že mu vyknu. No vždyť my si přece tykáme, co je? A jindy zas tyknu. Pane, my jsme si někdy potykali? Jediné, co mě může těšit, je proto fakt, že žiju v Čechách a ne někde v Ázii. Takoví Vietnamci prý mají 7 úrovní oslovování. Tam by mě už dočista kleplo. To jsem řekl i kamarádčinu tatínkovi. Zasmáli jsme se a plácli si na to, že my dva si budeme tykat a vážně na to nezapomeneme. V tu chvíli jsme našemu společnému závazku i dočista věřili.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Tento týden budou poledne ohlašovat zvony ze samostatně stojící zvonice u kostela svatého Prokopa v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Dnes si představíme zvon svatý Jakub, který má hlavní tón cis 2, průměr 82 cm a váží 371 kg. Roku 1503 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Zvon nese latinský nápis, který v překladu zní: Léta páně 1503. byl tento zvon ulit mistrem Bartolomějem. Budiš Bohu chvála. Na plášti je reliéf svatého Jakuba Menšího. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun, oznámila to ministryně Schillerová. Obce v okolí Tábora chtějí s městem uzavřít dohodu o společném školském obvodu. Uložení časové schránky do hodinové věže zámku Vimperk přineslo nečekané překvapení. Zítřek nabídne klidné slunečné počasí s teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné poledne. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by také splnilo závazek NATO vydávat na obranu aspoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. 8 obcí na Táborsku chce s městem Tábor vytvořit společný školský obvod. Reagují tak na nová pravidla, podle kterých musí mít zajištěné, kam budou jejich děti chodit do školky a do školy. Žádost na posledním jednání probírali radní, dodává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
2: Podle vedení Tábora mají městské školy dostatek míst. Za rezervovanou kapacitu by okolní obec přispívala Táboru 7 000 korun ročně za každé dítě. Rada města vytvoření společných školských obvodů doporučila a konkrétní smlouvy bude ještě schvalovat zastupitelstvo Tábora.
0: Do jedné z Makovic hodinové věže státního zámku Vimperk dnes ve 14 hodin památkáři uloží časovou schránku. Bude v ní vzkaz pro jejich následovníky o současném stavu zámku a probíhajících opravách. Podle ředitele územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petra Pavelce, památkáři v Makovici nečekaně našli vzkaz z roku 1857 o tehdejší situaci zámku Vimperk.
3: Kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu investoval do opravy 50 tisíc zlatých, notabene dům v Českých Budějovicích tehdy stál kolem 5 000 zlatých. To znamená, že si za opravu tehdejší zámku ve Vimperku mohl koupit v Budějovicích celou ulici, kdyby chtěl.
0: Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté, informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, pouze výjimečně se slabou přehánkou, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 20. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům. V úterý bude polojasno až jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý vítr západních směrů odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž bude na stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Žádné nehody by teď podle našich informací neměly komplikovat jízdu na jihu Čech. V Pětidomí na v Českých Budějovicích u sběrného dvora opravují propadlý kanál. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Je 12 hodin, k tomu 5 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v pondělí 31. srpna roku 2026 začínají písničky pro radost. A těmi vás provede ze studia Pěkné poledne přeje Luboš Voráček. Babouci jsou připraveni hned v úvodu zahrát jednak do Němčic, ale také do Královic. A s přáním začnu v Královicích, kde 40. narozeniny má pan Vašek Pánek. V dopise, který k nám přišel, se píše: Milý Vašku, Jenda, Terinka a celá tvoje rodinka ti přejeme všechno nej ke krásným 40. narozeninám. Hodně všeho a málo zlého. Rodinka tě má ráda a užívej života. Ne prací, ale rodinou milovací. Máme tě rádi, píš Jenda s Terkou a celá naše rodina, jak se píše. Tak pro Vaška Pánka do Královic ke 40. narozeninám babouci za chlinku budou hrát. A budu hrát také do Němčic, kde 45. narozeniny má paní Jindra Jánská. A k nám přišlo psaní a v něm se píše: Prosím o zahrání písničky pro Jindru Jánskou, která 31. srpna oslaví 45. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, to přeje dcera Terka. Hodně zdraví, dcera Terka je milovnice babouků a proto zahrajte písničku od babouků. A zahrát dávají rodiče, také manžel Lukáš, k tomu dcera Tereska, ještě syn Lukášek, kteří také zároveň děkují za zahrání. No, pro paní Jindru Jánskou do Němčic k 45. narozeninám babouci budou hrát a budou hrát také ke 40. narozeninám do Královic pro pana Vaška Pánka. Až půjdu z hospody,

0: písničkách pro radost teď Babouky vystřídá Budvarka, která bude hrát do Předotic, do Horní Pěny a také do Nesměně a s přáním začnu v Nesměni, kde 60. narozeniny má paní Romana Bustová. A k nám přišlo psaní, v něm se píše, žádáme vás o zahrání písničky pro naší dlouholetou členku sboru dobrovolných hasičů v Nesměni, paní Romanu Bustovou, která právě dnes 31. srpna oslaví 60. narozeniny. Do dalších let jí přejí hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti, kamarádi a kamarádky se sboru dobrovolných hasičů z Nesměně. Tak paní Romaně Bustové, za okamžik do Nesměně k 60. nám bude hrát Budvarka, ale bude hrát také do Horní Pěny, kde rovněž 60. narozeniny má paní Hana Dušková. K významnému životnímu jubileu přejí zástupci obce Horní Pěna a přejí hodně zdraví, štěstí a pohody. Tak i paní Haně Duškové k 60. nám do Horní Pěny Budvarka bude hrát, ale zahraje také do Předotic, kde 65. narozeniny má paní Vendulka Mošovská. A k nám přišlo psaní a v něm se píše. Prosíme o zahrání písničky pro paní Vendulku Mošovskou z Předotic k životnímu jubileu 65 let, které oslaví právě dnes, 31. srpna roku 26. S přáním pevného zdraví, štěstí, osobních úspěchů a úsměvné pohody do dalších let přejí zavedení obce Předotice pan starosta. Do Předotic k 65. narozeninám pro paní Vendulku Mošovskou, také do Horní Pěny k 60. narozeninám pro paní Hanu Duškovou a také do Nesměně, kde 60. narozeniny má paní Romana Bustová. Všude tam bude hrát Budvarka píseň U Třeboně.
1: Čert, aby vzal muzikanty s těma jejich instrumenty.

A Budvarku teď v písničkách pro radost vystřídá keramička, aby zahrála jednak do Horní Vsi a také do Číměře. V Číměři 70. narozeniny má paní Eliška Zimlová. A v tom psaní, které k nám přišlo, se píše: zahrajte prosím pěknou písničku pro paní Elišku Zimlovou z Číměře k dnešním narozeninám. U příležitosti významného životního výročí přejeme především pevné zdraví, pohodu a další spokojená léta prožitá v naší obci. Přání posílají zaměstnanci obecního úřadu v Číměři v čele s panem starostou. Tak do Číměře pro paní Elišku Zimlovou k 70. keramička za chvilku zahraje a bude hrát také do Horní Vsi, kde 73. narozeniny v sobotu měl pan Milan Makovička. A k nám přišlo psaní a v něm přání, že v sobotu oslavil své 73. narozeniny náš tačka a děda, pan Milan Makovička z Horní Vsi. Milý dědo, přejeme ti hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a životní pohodu. Vážíme si tě a děkujeme za péči o všechny blízké i obec, kde si letitým zastupitelem. Tvých 6 vnuček má nejlepšího dědu a my, děti, nejlepšího tačku. S mamkou letos oslavíte zlatou svatbu. Krása! Tak přejeme další super role v Ochotnickém divadle, spoustu veselých chvil s pejskem Haríkem a úspěchy na farmě. To vše přeje rodina. Do Horní Vsi ke 73. narozeninám, které v sobotu oslavil pan Milan Makovička, a také do Číměře k 70. nám pro paní Elišku Zimlovou bude hrát keramička Kdyby byly moje.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost 3,5 minuty po čtvrt na jednu je připravena zahrát telčská dechovka. A to jednak do Českých Budějovic, potažmo do Suchého Vrbného, ale také do Starého Hobří. Ve Starém Hobří 75. narozeniny má paní Zdena Milulcová. A tak osobní pohodu a pevné zdraví vám, paní Milulcová, přeje obecní úřad Staré Hobří. Do Starého Hobří za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím tu mám také přání do Suchého Vrbného, kde včera 76. narozeniny oslavil pan Čestmír Kozel. A k nám přišlo psaní a v něm psáno jest. Dobrý den, včera 30. srpna oslavil můj manžel 76. narozeniny. Chtěla bych mu popřát do dalších let hlavně hodně a hodně zdraví, štěstí i toho mysliveckého, pokud možno klid a pohodu. To přeje manželka Marie, dcera Šárka s rodinou a syn Michal s rodinou. Pro pana Čestmíra Kozla do Suchého Vrbného ke včerejším 76. narozeninám a také do Starého Hobří k 75. pro paní Zdenku Milulcovou bude hrát telčská dechovka, píseň Moje česká vlast.

Teltskou dechovku v písničkách pro radost teď vystřídá Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála do Radošovic u Strakonic, ale také do Číměře. V Číměře 75. narozeniny má pan Jiří Strejček a k nám přišlo psaní a v něm psáno jest. V Číměři právě dnes oslavuje 75. narozeniny pan Jiří Strejček. A u příležitosti půlkulatého životního výročí si dovolujeme popřát panu Strejčkovi mnoho pevného zdraví, spokojenosti a dobré pohody do dalších let. A budeme rádi, když přispějeme k příjemnému prožití toho dnešního svátečního dne, narozeninového dne, pěknou písničkou. Podepsáni jsou zaměstnanci obecního úřadu v Číměři v čele s panem starostou. Do Číměře panu Jiřímu Strejčkovi k 75. nám určitě za chvilku zahrajem, ale Veselka bude hrát také do Radošovic u Strakonic. Tam 79. narozeniny má pan František Vilím. A přišlo k nám psaní a v něm se píše, chtěli bychom touto cestou nechat zahrát panu Františku Vilímovi, který slaví 79. narozeniny a popřát mu do dalších let stále hodně elánu, zdraví a včelařských úspěchů, píší dcery Jindřiška a Veronika s rodinami. Panu Františku Vilímovi do Radošovic u Strakonic k 79. narozeninám a také do Číměře k 75. nám pro pana Jiřího Strejčka bude hrát Veselka Ladislava Kubeše píseň Ještě se zpívá.

Veselku teď v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá Podhoranka, aby zahrála do Vráže a také do Vimperka. Ve Vimperku 80. narozeniny má paní Marie Štráchalová a k nám přišlo psaní a v něm se píše: Naše milá Maruška kulatiny slaví, přejeme ti štěstí a mnoho zdraví, nech se hýčkat, obskakovat, při tanci můžeš vyskakovat. Odpočívej, užívej si, na co chuť máš, dej si. Jsi naše milé sluníčko, zahřeješ vždy srdíčko. S úsměvem chodíváš, dobrou náladu vždycky máš. Zahrada ti kvete pod rukama, díky Vlastíkovi na ní nejsi sama. Moc rádi tě máme, pusu s dechovkou vzduchem posíláme. Jen to nejlepší a boží požehnání přeje manžel Vlastík, dcera Věrka s vnoučkem Kubíkem a také Jiřka s Jardíkem. Paní Marie Štráchalové do Vimperka k 80. nám za chvilku bude hrát Podhoranka. Píseň Mám ráda Hajnýho, protože paní Štráchalová je manželkou myslivce. Ale Podhoranka bude hrát také do Vráže, kde 80. má paní Věra Mária Erben. K nám přišlo psaní a v něm se píše, abychom zahráli do Vráže paní Marie Erben ze Staré Vráže k jejím 80. nám s přáním hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let. Přejí zástupci obce Vráž s panem starostou a k přání se připojují také členky kulturní komise. Tak tedy do Vráže k 80. pro paní Věru Marii Erben a také do Vimperka k 80. pro paní Marii Štráchalovou bude hrát Podhoranka píseň Mám ráda Hajnýho.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: V písničkách pro radost jsou připraveni Bobouci, aby zahráli jednak do místa zvaného Kluky, ale také do Českého Krumlova. V Českém Krumlově začnu, tam 80. narozeniny má paní Ludmila Erlová. A k nám přišlo psaní a v něm se píše: Naše milá maminko, chceme ti poblahopřát tvým krásným 80. narozeninám a přejeme ti pevného zdraví, aby si tu byla dlouho s náma. Ještě ten dopis pokračuje. Její zálibou je luštěný křížovek, které luští s přítelem Karlem, od kterého dostává něco pěkného. Ale maminka má ráda babouky, tak jí babouky zahrajte. No, babouci hrát budou pro paní Ludmilu Erlovou do Českého Krumlova k 80. a budou hrát také do místa zvaného Kluky, kde zítra oslaví narozeniny, 80. narozeniny, pan Josef Kvěch. A pro pana Kvěcha tu mám také přání. Vše nejlepší k tvým zítřejším narozeninám, zdraví, štěstí a pohodu přeje syn Josef s rodinou. Pro Josefa Kvěcha do Kluk k 80. zítřejším 80. a také do Českého Krumlova k 80. narozeninám pro paní Ludmilu Erlovou budou hrát babouci píseň Příroda je velmi krásná.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá malá muzika na uše Pepíka, aby zahrála do Slavonic, kde 85. narozeniny má paní Marie Dvořáková. A pro paní Dvořákovou a tu Dvořákovou tu mám přání. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přejeme vše nejkrásnější. Hodně štěstí, zdraví, radosti ze zahrádky a aby tě slepičky moc nezlobily. Děkujeme za vše, co pro nás děláš. Pusu posílají dcera Marie a syn Karel s rodinami, vnoučata s rodinami a pravnoučátka Kubík, Vítek, Aneška a Matýsek. A k blahopřání se připojují ještě všechna děvčata Tůmova. To bylo přání do Slavonic k 85. narozeninám pro paní Marii Dvořákovou. Hrát bude malá muzika na uše Pepíka přes širé lesy šumavské.

Malá muzika na uše Pepíka dohrála, Veselka je připravená zahrát do Zálší, toho času teda do Hraštic pro paní Marii Trávničkovou. Ke středečním 87. narozeninám přišlo k nám psaní a v něm se píše: Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Marii Trávničkovou, která 2. září oslaví 87. narozeniny. I přes dlouhodobé zdravotní problémy nestrácí optimismus a zájem o veškeré dění kolem. Do dalších let jí přejeme veselou mysl, boží požehnání a aby její zdravotní stav zůstal alespoň takový, jaký je v současnosti. To všechno přeje dcera s Martinem, vnoučata David s rodinou, Michalka s přítelem Petrem a pravnoučata Oliver, Rebeka a Lukášek a ještě babi Jana z Prahy. Do Hraštic k 87. narozeninám pro paní Marii Trávničkovou bude hrát Veselka píseň Kde je Zálší, jsou Mažice.

0: Podcast vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílvů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost už je připravena zahrát Šohajka také do Nových dvorů u Dačic, kde 90. narozeniny má paní Liduška Sajdlová. A máme tu přání. Milá maminko, k tvému úctyhodnému jubileu ti z celého srdce děkujeme za všechno, co jsi pro nás v životě udělala. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, úsměv na tváři a neubývající radost ze života. To přejí děti Lída, Ferry a Pavel s rodinami. No a do nových dvorů u Dačic k 90. výročí pro paní Lidušku Sajdlovou bude hrát Šohajka píseň Růže pro maminku.

A Šohajku teď v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ještě vystřídá Keramička, která také zahraje do Dráchova na Táborsko, kde 92. narozeniny má paní Marie Vlčková. A pro paní Vlčkovou tady mám přání. Krásné narozeniny, mnoho zdraví, štěstí a pohodových let přejí Hanka a Miluška z Dráchova. A právě do Dráchova ke 92. narozeninám pro paní Marii Vlčkovou bude hrát Keramička píseň Vyjdi ty měsíčku.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru a tak ještě na závěr této hodiny připomenu obsazenost našeho pořadu. Září se ještě plní, ale dívám se na naše stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost a ještě jsou volné dny v září, konkrétně 17. pak 19., 20., 21., pak ještě 23., 24., 29. a také 30. září. To jsou ty volné dny, kdy ještě můžete objednat muziku a poslat nějaké to přání a udělat radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra bude veselo na Včelné, kde v 17:30

zahraje kapela Patriot. Tak jste srdečně zváni. No, Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost. Užijte ten vlastně poslední srpnový den a ještě jednou všem oslavencům všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil to odvolací soud. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička. Josefovskou ulici v Třeběticích na Jindřichohradecku nechá obec po opravě znovu přestavět. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000ové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Vedení Třebětic na Jindřichohradecku připravuje úpravy nově vydlážděné Josefovské ulice. Přestavbu části povrchu za 500 000 korun potvrdili zastupitelé. Obec původně vysoutěžila při rekonstrukci ulice zámkovou dlažbu. Kvůli ní by ale podle nezávislého starosty Pavla Chalupy do ulice nemohla jezdit těžká technika.
3: My jsme to chtěli trošku jinak, ale museli jsme to udělat podle projektu, jinak by to naskloudovali. Nám to přijde úplně nesmysl, jo, že jakoby dávat tam ty zámkovky. Oni prostě chtějí vsaky, ty lidi chtějí tam parkovat. Je to prostě komunikace, kde bydlí. No. Je to bytná zóna, mají právo tam ty auta mít.
2: Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci má novou dřevěnou turistickou známku a nalepovací turistickou vizitku. Na webu města o tom informuje mluvčí radnice Karolína Bartošková. Objekt byl po požáru v roce 2011 v havarijním stavu. Náročná obnova pivovaru začala na jaře před 2 lety a stála víc než 500 000 000 korun. Letos v létě otevřela restaurace a pivovar opět funguje.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude odpoledne převážně polojasno, pouze výjimečně se slabou přeháňkou, a to zejména na horách. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21, v noci klesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra očekávejte převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude odpoledne měnit na severozápadní a přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích počítejte ještě asi hodinu s omezením na křížení Plynárenské a Dobrovodské kvůli opravě kanálové v Pusti.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografie, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal. Člověk se bojí. Má strach. A jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebezáchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovaly takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali, často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení, oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty,
2: ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit. No.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobrý fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: za ní
1: už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: Takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě změnit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A on jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No
1: je,
2: ale
1: je to tak.
2: Nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: jako...
1: Tady.
2: Zadarmo nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu a začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobnosti Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pankový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vaše.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Švýcarská policie zadržela muže podezřelého z víkendové střelby na taneční akci. Časová schránka v hodinové věži Vimperského zámku přinesla nečekaný nález. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 % po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleš Juchelka. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů už by neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
2: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Aarau asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Vytvořit společný školský obvod chce s Táborem 8 okolních obcí. Reagují tak na nová pravidla, podle kterých musí mít zajištěno, kam budou jejich děti chodit do školky a do školy. Žádost na posledním jednání probírali radní, dodává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Podle vedení Tábora mají městské školy dostatek míst. Za rezervovanou kapacitu by okolní obec přispívala Táboru 7 000 korun ročně za každé dítě. Rada města vytvoření společných školských obvodů doporučila a konkrétní smlouvy bude ještě schvalovat zastupitelstvo Tábora.
0: Do jedné z Makovic hodinové věže státního zámku Vimperk dnes památkáři uloží časovou schránku. Bude v ní vzkaz pro jejich následovníky o současném stavu zámku a probíhajících opravách. Podle ředitele územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petra Pavelce v Makovici nečekaně našli vzkaz z roku 1857 o tehdejší situaci zámku.
4: Kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu investoval do opravy 50 tisíc zlatých, notabene dům v Českých Budějovicích tehdy stál kolem 5 000 zlatých. To znamená, že si za opravu tehdejší zámku ve Vimperku mohl koupit v Budějovicích celou ulici, kdyby chtěl. Sport.
0: Dnešní program tenisového Grand Slamu v New Yorku nabídne dalších 7 utkání s českou účastí. Představí se Karolína Muchová, Sára Bejlek, Kateřina Siňaková, Marie Bousková a Linda Nosková, mezi muži pak Jakub Menšík a Dalibor Svrčina. První z Čechů půjdou do akce po 17. hodině. Siňakovou čeká Italka Kočaretová, Bouskovou Francouzka Jacquemotová a Noskovou Američanka Volinecová.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je převážně polojasno s teplotami mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. V úterý očekávejte převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Zátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Dačicích na Jindřichohradecku počítejte ode dneška s dalšími komplikacemi na křížení silnice 408 a ulice Berky z Dubé. Ta je uzavřená úplně, na hlavním tahu je provoz nově omezen.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a 5 minut. Pohodové, stále ještě letní, poslední prázdninové pondělní odpoledne. Začíná jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy pravidelný čas, kdy se společně zastavíme u zajímavých publicistických témat. A k tomu si pro dobrou náladu budeme hrát písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, jsme rádi, že jste s námi. V této hodině se vypravíme na zaniklá místa u Orlické přehrady, která odhalila snížená hladina. Na místě budeme mít našeho regionálního stopaře. Nejlepší místo, kde trávit horké léto, bylo letos určitě u vody. Pocítila to i venkovní koupaliště napříč republikou. Letošní sezona jim tak částečně vynahradila tu loňskou deštivou. Podrobnosti už za chvíli v našem vysílání. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou diskotékově naladění Bad Boys Blue, Petr Spálený a právě teď skupina Mirai s motivační písní Když nemůžeš, tak přidej.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Léto je pořád ještě tady a my se nyní půjdeme podívat k vodě, respektive na koupaliště, která si vzhledem k průběhu léta na letošní sezonu stěžovat nemohou. Provozovatelé koupališť si letošní sezonu pochvalují. Zatímco minulý rok návštěvnost brzdilo deštivé počasí, letos lidé vyhledávali osvěžení u vody ve velké. Ve Strakonicích byla sezona dokonce nadprůměrná a provozovatelé ji kvůli trvajícímu hezkému počasí ještě prodlouží.
1: Třetí připravíme, jedeme.
2: Petra Venturová je trenérka Univerzitního sportovního klubu Praha. Teď jste zrovna odstartovala další, říká se tomu kolo?
1: Série. Co se týče počasí, tak nám na tom nezáleží. My plaveme od května do září vždycky venku i v Podolí, ale ty děti, když doplavou a potom vylejzají, tak když je studená nebo je chladnější léto, tak samozřejmě jim je zima a drkotají zubama a stěší se do teplý sprchy.
2: Vendelín je na koupališti na příměstském táboře. Co říkáš na to letošní léto?
3: Líbilo se mi, ale bylo hodně teplo.
4: Koupu se ráda, baví mě se koupat a házím si buď míčem, anebo plavu prsa.
2: Roman Novák je plavčík na strakonickém koupališti.
5: Tak počasí letos nám přálo, loni nám to propršelo, zvláště ten červenec, letos opravdu nám hrálo do karet.
2: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
6: Letošní sezóna byla díky sluníčku, který nám přálo, moc pěkná. Když počítám od června do srpna, tak tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Samozřejmě musím připočítat děti, musím připočítat soustředění, příměstský tábory, takže bych řekla, že to konečné číslo je možná jednou tak velký. Takže ta návštěvnost byla ohromná. Myslím si, že jediný co, tak trošku to sluníčko, že nám vypálilo tu trávu, to musíme trošku se na to připravit líp, že bychom chtěli tady do budoucna třeba i nějaký zavlažování.
2: Stále tu jsou plavci, jsou tady soustředění, děti se koupou v bazénech. I proto vy jste se rozhodli prodloužit tu sezónu.
6: Ano, právě protože počasí nám pořád hlásí, že má být hezky, tak jsme říkali, že ten první týden ve škole dětem trošku zpříjemníme a ještě necháme otevřeno.
2: Nadprůměrnou sezónu letos hlásí i plavecký bazén a akvapark v Jindřichově Hradci, potvrzuje vedoucí provozu Marcela Kůrková.
7: Přispělo k tomu několik nej. Tím prvním nej bylo určitě poměrně včasné zahájení této sezóny a především nepřetržitá šňůra dní provozu. Dalším velkým nej byl zájem o využívání vnitřních bazénů, které jsou ve dnech s letními teplotami propojeny i s venkovním areálem. Tento trend je patrný i v horkých dnech. Až vtipné bylo přání návštěvníků, že trvají na tom, že chtějí být pouze ve vnitřním bazénu a nevycházet do venkovního areálu na přímé slunce.
2: Českobudějovické koupaliště v létě navštívilo 39 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce víc než loni. Sezónu tam hodnotí jako průměrnou. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Bad Boys Blues, písní Come Back and Stay z roku 1987 na vlnách jihočeského odpoledne. Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se za okamžik budeme věnovat ornitologii. Se svými opeřenci je naprosto sehraný. Má je přečtené a ví, co od nich může očekávat. Draví ptáci jsou pro Milana Zaleše nerozlučnými parťáky. Sokolnické zkoušky složil už téměř před 40 let. Právě Milan Zaleš byl dnes dopoledne naším hostem. Část rozhovoru nabídneme už za chvíli.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: orly, supy, jestřáby, sokoly nebo sovy. Pro Milana Zaleše jsou tito opeřenci už téměř 4 desetiletí nerozlučnými parťáky. Jeden z nejznámějších tuzemských sokolníků vystupuje doma i v zahraničí a spolu s kolegou jsou jediní, kteří v Česku ukazují lov orla mořského přímo z vody. Dnes dopoledne byl hostem našeho vysílání. Moderátor Matěj Vodička se ho například zeptal, jestli je možné, zda dokáže sokolník se svými dravci předvést takové letové ukázky úplně všude, třeba i v neznámém prostředí.
1: Takhle, ono, spousta lidí si myslí, že si koupí 5 dravců, bude to ukázky. Tak to nefunguje. Z toho jsem dávno vyrost, jo. Takže myslím si, že třeba to bude jednodušší. Samozřejmě v těch tom 93. roce, kdy jsem začínal, tak já jsem vlastně koupil první orla královskýho právě od Karla Boka. Měl jsem sovicí sněžnou báru, kterou jsem vlastně měl v roce 88, takže jsem už měl z čeho vycházet, víc velký kubíček a tak dále, ale postupně, jak jste se mi ptal na to možnosti, tam je skutečně výběr, selekce, kdy ne každý jedinec na to hodí. To máte, to jsem, jak když říčíte koně nebo psa, jo, už třeba jenom dávat dravce do boxu, jo, je třeba kolikrát problém. A přijet, vyndat, zalítat, prostě to je skutečně dlouhodobá práce, dlouhodobá samozřejmě, jak říkám, výcvik, dlouhodobý výcvik, ale i povaha toho dravce. Skutečně ne každý se k tomu hodí.
2: Vy jste zmínil ty koně, tak mnoho lidí třeba, které já znám od koní, tak říkají, že ten kůň, když na něm sedíte, pozná, že jste nervózní, že jste třeba rozhozený, že se ho bojíte. Jak je to s těmi dravci? Když vám sednou na ruku, poznají třeba taky, že nejste úplně 100%?
1: Takhle, je to úplně to samý. Já vám řeknu konkrétně, když přijdu domů, tak první, co musím, tak jdu samozřejmě k mašce, potom k madle, to je orla skalní, tak to, a pak teprve jdu si přijet s manželkou. A když jdu do vojery, tak musím mít stejné oblečení, ve kterém samozřejmě mě ty ptáci znají, protože něco jiného, když máte dravce na výsvěch, chodíte v zeleném, že on byl v kostýmu, když děláte historickou akci. A odchovy, to je úplně něco jiného. A kolikrát samozřejmě po té cestě je člověk rozladěný a tak dále, a už mařka vám dá najevo, jak samozřejmě hlasovým podobně, oni poznají vaše auto, oni poznají vaši chůzi. A i tu vnitřní energii, kterou vy vlastně máte, tak oni dokážou vycítit. Takže když jste rozladěný nebo třeba i trošku naštvaný, tak ten pták to během vteřiny pozná. Proto já, když dělám ty ukázky, mám u sebe kolegy, teďka Martina Vetelku, který u mě vlastně 13 let, a nový kolega Marek Mlinařík, třetí rok, tak samozřejmě jim vštěpuju. My jsme tady prostě pro ty lidi a můžeš mít jakýkoliv starosti, ale teď jsi tady pro ně. Všechno jí za hlavu a musí být pozitivní energie. Ty ptáci to všechno vnímají. A o to se ten výcvik a ten program odvíjí.
2: Mařenka je tedy orel mořský, madla orel skalní.
1: Ano.
2: A mezi vaše nejoblíbenější ptáky vůbec v historii, jak jsem se dočetl, připatřil kondor Candy, kterého jste přezval, když mu bylo 39 let. Tak čím si vás tak získal?
1: Víte co, já takhle nemůžu říct, že byl nejoblíbenější. Miluji všechny dravce a i třeba obyčejná poštolka, která mě zalítá kdykoliv, jakkoliv, tak má pro mě samozřejmě neskutečnou cenu. Ale už jenom vlastnit největší dravce na světě. Proto jsem kondora Candyho vlastně kupoval. On se nemiloval Candy, oni mi říkali štípák. Protože zmastil ošetřovatel Liberci, pak přišel do Prahy a pak do Plzně. A třeba kolegu Karla, vedoucího záchranné stanice v Plzni, Karla Makoně, který tam dělal dřív ošetřovatele, tak ho taky samozřejmě kondor napad. On byl docela v notosvinu problematický. No a takže jsem si říkal, tak je možnost ho koupit, tak jsem ho zakoupil. Už jenom, že budu mít největší dravce na světě. No a pak nám to tedy nedalo a když jsme vždycky vedli zpátky na hrad, no tak on začal lítat z toho svahu dolů. Tak říkám, tak dobře, zkusím ho vycvičit. Myšlenka samozřejmě, jak to provádět, byla moje, ale zase bez kolegů, co tam byli. A to byl Martin Trčka, David Hýbner, Honza Potřeba, Vítěz Fridrichovský, David Markus, kteří vlastně kondora nosili potom nahoru na tu věž, protože on ze spodu neodstartoval. Tak to už bylo samozřejmě jejich zásluha, takže zase zásluha celého týmu, nejenom moje. A o toho se odvíjí zase ten program. Prostě tam se musí furt něco dít. Nemůžete samozřejmě 3 minuty čekat, když přijde další dravec. Takže najednou přijde ti dravec zprava, zleva, další už je nahoru na kroužení a tak dále. Takže to všechno dělá vlastně dohromady celý ten celek. Ty návštěvníci odchází spokojeni a je to takový to gro. No, když nám kondor poprvé vykroužil, že byl tečka, tak říkám, tak se s ním rozloučím. No a přiletěl. A pak už samozřejmě zase i návštěvníci oceňovali to, když nevykroužil a na hrad přišel pěšky ze spoda. Takže to už bylo, když řeknu za 3 minuty kontor zpátky, to žádná graci, no a jenom si kontor štrací, když patřili po cestě zpátky na hrad, tak samozřejmě to bylo takový dvě zvláštnosti, buď to kroužení, anebo že teda přišel pěšky. Ale už jenom vidět dominantu je prostě úžasný.
0: Celý rozhovor s Milanem Zalešem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra po 11. hodině k nám do studia přijdou Šárka Dvořáková s Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. S Matějem Vodičkou si popovídají nejen o nadcházejícím ekofestivalu, který se odehraje tuto sobotu 5. září v Českých Budějovicích.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: sportovní ozvěny.
1: Letní sportovní festival Kateřiny Neumannové bude i v roce 2027. Česká reprezentantka ve veslování pochází z Milevska. Táborsko ztratilo body doma s Ústím nad Labem. Je tady poslední srpnový den, školáci už začali nový rok. Sportovní ozvěny ale jedou dál. Dnes se vydáme za veslaři na mistrovství světa a máme pro vás dobrou zprávu. Olympijská vítězka v běhu na lyžích a ředitelka festivalu Kateřina Neumannová sportovním ozvěnám potvrdila, že ČES Lipnosport Festival bude i v příštím roce. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Začneme dobrou zprávou. Po ukončení kulturně sportovního festivalu u Lipna Kateřina Neumannová oznámila, že připraví i další ročník. Už 16. v pořadí. Ten 15. byl z jejího pohledu povedený.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Velmi úspěšný, krásný, pro nás organizátory těžký a složitý, protože bylo trošičku v týdnu divoké počasí, ale nakonec vlastně jsme, kromě jednoho koncertu, který nám zrušilo počasí, všechno odsportovali, odzávodili, všichni si to užili a měli jsme opět rekordní čísla v těch závodech.
3: No na to jsem se chtěl zeptat, jak byla naplněná kapacita.
2: Cyklistika, běh, to jsou takové vlastně sportovní závodní highlighty festivalu, tak my jsme museli uzavírat přihlášky ještě vlastně dopředu, den před závodem, protože už jsme byli vyprodaní, už jsme dosáhli té maximální možné kapacity, takže za to všem děkujeme a už se začínáme těšit za rok, i když jsme teď samozřejmě všichni hodně unavení.
3: A sjednotili jste se ve vyslovování závodu, který je pro mě trochu neznámou, hybrid run nebo hybrid run. Jak se povedl?
2: Tak většinou jsme začali mluvit o tom, že to byl Lipno Hybrid Run, závod, který se odehrál vedle hotelu Element u restaurace Stodola v krásném prostředí. Všem se to moc líbilo, byl to závod pro lidi, kteří hodně chodí cvičit do fitness center a k tomu jsou schopni i běhat. Vlastně kombinace běhu a posilovacích cviků. Byl to pro nás jakýsi nultý nebo zkušební ročník. Měli jsme kolem 100 závodníků, což na ten vlastně úplný začátek bylo dobré číslo. Všichni si to užili, měli jsme velmi dobré zpětné reakce. Takže určitě je to něco, co příští rok budeme dále rozvíjet.
3: To je taková ta kombinace crossfit cvičení, posilovna, aby se posílil i kardiovaskulární systém.
2: Ano, je to o tom, že museli závodníci 8x oběhnout zhruba 750 metrů a mezi tím absolvovat docela náročné silové cvičení, buď na nějakých strojích, na veslu, na rotopedu, na takovém tom airbiku, případně tam byly angličáky a wallboly, medicimbalů do výšky.
3: No nic jednoduchého.
2: Nic jednoduchého, ty závodníci to šli tí normální někde okolo hodiny nebo přes hodinu a ten závod je opravdu těžký, ale většina byli v cíli šťastní a líbilo se jim to.
3: Říká Kateřina Neumannová, shodneme se na tom, že za rok se sejdeme zase u Lipna na dalším ročníku.
2: Tak samozřejmě, my jsme v tuto chvíli sice unavení, ale už se tady bavíme o tom, co bychom mohli udělat jinak a lépe. A určitě se tady příští rok uvidíme. Já předpokládám, že budeme startovat opět ten třetí týden v srpnu a že to bude znova velké.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Sportovní přehled začínáme veslováním. Anna Šantručková odjela z mistrovství světa v Nizozemsku s pátým místem, které vybojovala na dvojskifu s Pavlínou Flamíkovou. Šantručková za odpočinkem jezdí za babičkou do Milevska.
4: To víte, že jo. A do Vranova jsme hodně jezdili. Kousek od Dražíče to je vlastně. Na kolo. Na kole tam strašně krásně, jak jsem z Prahy vlastně zvykla, že všude hrozně aut, rozbitý silnice, tak musím říct, že jižní Čechy super, tam je to prostě krásné.
1: V hokejové přípravě se výsledkově klubu Banes Motor České Budějovice moc nedaří. Na turnaji jeho Češi prohrá 0-3 s Cugem a dokonce 2-7 s Rapperswilem. A teď fotbal, ve druhé lize podlehlo Táborsko Ústí nad Labem 0-1. Ve třetí lize Dynamo České Budějovice zvítězilo v Plzni nad Bčkem Viktorie 4-2. Písek Motorlet 0-2.
0: Tabulka.
1: Dnes vybíráme tabulku 7. ligy skupiny C. Po třech zápasech je v čele Kardašova Řečice. 9 bodů, skóre 12-1. Velmi povedený vstup do sezony má za sebou také Bčko Třeboně. 9 bodů, skóre 14-4. Na body naopak zatím čekají v Třeběticích. 3 zápasy, 0 bodů, skóre 2-8.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: Určitě si nenechte ujít cyklistický závod okolo jižních Čech. Pořadatelé připravili 4 etapy. Od čtvrtka do neděle začne se v Třeboni ve 14 hodin. Pokračuje ředitel závodu Jan Hájek.
5: To děláme tak na pohodu. Myslím si, že když se nám bude dařit to dělat na této úrovni, což nás těší, zavazuje k tomu, aby jsme furt byli jakoby pokorní, skromní, aby jsme udělali pořádný závod. První etapa je z Třeboně do Studené, druhá etapa v pátek 4. Český Krumlov, tradiční naše město taky, z náměstí pojedeme do Novohradských hor, do Nových Hradů. Třetí etapa v sobotu bude královská, nejtěžší, z Prachatic na hotel Rankl, což je na Horské Kvildě, a dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
1: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Je to 13. ročník a určitě bude stát za to. Možná se společně potkáme právě na některé z etap.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hladina Orlické přehrady je kvůli letošnímu suchu už o víc než 14 metrů níž než obvykle. Díky tomu jsou vidět pozůstatky zatopených domů, vesnic, mlýnů i starých elektráren. Dnes se po nich vypravil náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne, tak kde přesně stojíš, Petře?
2: Dobré odpoledne, tak já stojím přímo pod Podolským mostem na místě zaniklé osady Podolsko. Právě tady je teď asi nejvíc živo, jezdí sem opravdu hodně lidí, funguje tady v podstatě poslední týdny taková speciální turistika po odhalených místech Orlické přehrady. Oni se, ty lidé, které jsem tu potkal, se dívají na základy domů, na staré cesty a na pozůstatky tehdejšího života. Já tady stojím přímo u jednoho z bývalých domů, kde žil ještě předtím, než byla napuštěná Orlická přehrada, tak tady žil Pavel Smrt se svojí rodinou. Já jsem tu s ním už byl několikrát i před několika lety. On tady prožil dětství přímo v tomhle místě. Tehdy, když jsme tu spolu byli, asi před 6 lety, tak už jsme si mysleli, že ta hladina nikdy víc neklesne a letos je to ještě o dalších snad 6 metrů víc, než to bylo předtím. No a Pavel Smrt mi tehdy vyprávěl tyhle vzpomínky na dětství.
3: Tady byly dva sklepy, tadyhle vpravo byla kuchyně a potom byla garáž, tadyhle je vidět ten vjezd. Teď jsme na chodbě a tady pak byla vzadu ještě místnost pětná, no a schodiště nahoru do patra, kde byly kachlový kamna a tři místnosti. Tadyhle byl soused a tomu jsem zachraňoval slepice, oni už byli v tom kurníku a to už kolem byla voda, tak jsem mu je vyvážel a tenkrát mi dal asi 3 nebo 5 vajec za to, že jsem mu je zachránil. My jsme si ten barák ještě bourali, jo, já tady byl v 6. třídě.
2: No a Pavel Smrt taky ještě zažil, když vedle toho současného železobetonového půlkilometrového obřího Podolského mostu stál starý malý řetězový most a ten sloužil jenom obyvatelům Podolska. Z toho se po rozebrání a přestěhování stal současný Stádlecký most přes Lužnici. No a Pavel Smrt byl zřejmě posledním člověkem, který po tom starém mostě šel, jak vzpomínal před lety pro Český rozhlas.
3: Šel jsem po něm do školy ráno, do Temišváru a jeden ten trám v prostředku měli vyndaný z toho. Tak hele, opatrně přeskoč, no a zpátky už jsem musel po novém mostě jít.
1: Petře, co dalšího snížená hladina Orlické přehrady odhalila?
2: Těch míst je opravdu hodně, kde se dají vidět ty zaniklé vesnice a další místa. Ještě tady u toho Podolského mostu doporučuji zastavit se nahoře za Temešvárem na té vyhlídce na parkovišti, kde je krásně právě vidět docela hodně ta odkrytá přehrada. Je to vidět z výšky i v porovnání s tím Podolským mostem je vidět vlastně, o kolik ta hladina klesla. Potom třeba o kus dál je pod hradem Zvíkov, se ukazují základy obce, která tam dřív bývala. A další zajímavé místo je třeba u Červené nad Vltavou. Tam vylézají z vody základy skleněného zámečku. To byl dřív hotýlek, kam se za první republiky jezdili rekreovat pražští policisté. No a já teď za chvilku pojedu ještě směr k Rybárně. To je taková osada u vesnice Doubrava a tam bývala Novomlýnská elektrárna, která zásobovala elektřinou protivínský pivovar. Teď jsou krásně vidět její základy nebo to, co z ní zbylo. Na tom místě původně stával mlýn, kterému se říkalo Nový a když ho koupili Schwarzenbergové, tak z něj udělali právě elektrárnu. A pak ještě pojedu zhruba 2 kilometry proti proudu k Hladné. Tam žila významná voravská rodina Husů. No a taky jsou tam vidět zbytky obraného opevnění, které je tady všude tady kolem Orlické přehrady, ale tam zrovna u té Hladné je krásně vidět zachovalý bunkr, který byl součástí povltavské obranné linie.
1: Říká Petr Kubát, náš regionální stopař, aktuálně z odhalených břehů Orlické přehrady. Petře, díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Rawat pátrá po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby mohou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem. Jak vypadá výzkum v dosud málo probádaných koutech střední Asie, zaznamenali členové expedice pro Český rozhlas přímo v terénu.
1: Zdravíme z cesty do kyrgyzského Rawatu.
2: Popisuje Lenka Lisa z Geologického ústavu Akademie věd cestu do Rawatu, který se nachází v jižním Kyrgyzstánu.
1: Jsme namačkaný v takový malý maršrutce, to je minibus. Okolo je krásná kyrgyzská step, potom se začnou zdvíhat hory.
2: 11členná expedice Společnosti pro výzkum střední Asie, složená z archeologů, geologů, biologů i dalších profesí, se vydala po stopách lidí, kteří zdejší krajinu po staletí přetvářeli. Zkoumali také místa, kde se zpracovávala železná ruda.
3: Vyměříme si nad pecí sondu, zatím metr krát metr.
2: Archeolog Attila Vatansever ze Západočeské univerzity v Plzni pracuje na odhalení pecí na železo.
4: Vidíme pozůstatky konstrukce, a to v podobě malých vypálených cihel, které tvořily jakousi kopuli, zakrývaly celou tuto strukturu.
2: Další skupina se zabývala studiem, jak se v tehdejší krajině dříve hospodařilo. Rawat je suchý region a bez důmyslného zavlažování by tu zemědělství jen těžko fungovalo, říká Lenka Lisa.
1: Je tady totiž v této krajině množství kanálů, které přivádějí tu nezbytnou vodu na některá pole.
2: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl přinést inspiraci k tomu, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. A další kapitola příběhu krajiny je ještě mnohem starší.
1: Dneska se jedeme podívat na lokalitu se skalním uměním.
2: Tým dorazil do úzké vápencové rokle se skalními malbami.
1: Po těch vápencích stýká pravidelně voda, tvoří jakousi krustu a do ní jsou vyškrábány výjevy koz, pravděpodobně gravidních.
2: Na skalních stěnách ale nejsou jen kozy. Botanika Libora Petra z Masarykovy univerzity a geologa Aleše Bajera z Mendlovy univerzity zaujaly i další výjevy.
5: Tady člověk krásný.
1: Jakože nakreslený člověk?
5: No, člověk, no, podívej se. Lenko. Ale jak vypadá dost dětsky.
1: Jo, no to takhle vypadá.
5: Tady má něco v ruce, víš?
1: To bude nějaká zbraň.
5: No.
1: Určitě. A kam míří? Tady na to.
5: Nahoru, no.
2: Nyní se většina expedice vrací do republiky. Někteří členové ale ještě zůstávají. Čeká je další zkoumání skalního umění a objevování nových lokalit. A po návratu zpět dlouhé analýzy a zpracování vzorků. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš. Nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: na ničem, co by řekl mi Houston, Houston, Houston.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající

0: Bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh představila ministryně Schillerová. Díky teplému počasí měla koupaliště v Česku lepší sezónu než loni. Český Krumlov nasadí od září v městské hromadné dopravě dva nové elektrobusy. První školní den bude na jihu Čech polojasný s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má podle dokumentu vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Šlo by zároveň o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
4: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
3: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Česká koupaliště letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například na plovárnu v Českých Budějovicích, také Jindřichově, Hradci nebo Strakonicích. Zájem o koupání výrazně ovlivňuje hlavně počasí.
5: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
6: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
5: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
7: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
5: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Cestující hromadnou dopravou v Českém Krumlově začnou od září jezdit novými elektrobusy. Vedení města plánuje nasadit na obě městské linky dva autobusy Iveco s kapacitou 80 cestujících. Pořízení obou vozidel vyšlo na více než 80 milionů korun. Mluvčí města Petra Nestávalová doplňuje.
8: Samozřejmostí jsou také nejnovější bezpečnostní technologie, včetně kamerového systému, hlídání mrtvého úhlu nebo elektronických zpětných zrcátek. Dojezd autobusu je 250 km na jedno nabití, což s rezervou pokrývá každodenní provoz městské dopravy i v kopcovitém terénu.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech je převážně polojasno s teplotami mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Děbolíně u Jindřichova Hradce se na silnici 23 srazila dvě nákladní auta, počítejte s omezením provozu. Pozor také na silnici číslo 19 u Lejčkova na Táborsku, i tam se vyšetřuje nehoda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu jihočeského odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné pondělní odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Spočítat učebnice, přestěhovat pomůcky a nachystat třídy. Školy finišují s přípravami na zítřejší návrat dětí. Co všechno se ve třídách a na chodbách během přípravného týdne děje, se dozvíme v reportáži v této hodině. Víte, co to je syndaktylie? Jestli ne, tak už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká bude hudba? Chybět nebude klasika od skupiny Bonnie M, Rangers, a právě teď přichází svou píseň Jednou větou zaspívat Lešek Semelka.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Výstava Amarkord českého hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnila Třeboňskou městskou galerii. Návštěvníci na ní uvidí díla inspirovaná jihočeskou krajinou a vzpomínkami z mládí prožitým mezi třeboňskými rybníky. Výběr obrazů českého hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnil prostory městské galerie v Třeboni. Výstavu s názvem Vzpomínání si tam můžete prohlédnout až do konce října.
1: Ty plochy to jsou opravdu jedno pomalu za druhou, že to není natřený. Jo. Já to dělám na zemi a jsou to suchý pigmenty, takže to u toho vypadá, jako bych prolez komínem.
2: Šest velkoformátových obrazů z 11-dílného cyklu Třeboň se táhne přes několik stěn městské galerie. Prvotní inspiraci dostal jejich autor Vladimír Franc v roce 2000. Obrazy, které jsou teď na výstavě k vidění, ale začaly vznikat až o 13 let později.
1: Mě zajímalo, co je to ta Třeboň, v čem je to zvláštní, v čem je to kouzlo a v čem je ten zázrak. Protože v té Třeboni objevil člověk spoustu věcí. Bylo to pro mě takové iniciační. S dědečkem jsme tady probírali, když jsme chodili po hrázích. Mluvili jsme o malířství, o hudbě. To jsou věci, které utkví.
2: Motivy a abstraktní výjevy obrazů vychází z autorovo vzpomínek a času prožitého právě v Třeboni.
1: Tadyhle jsou Třeboni hvězdy, to jak padají do té vody, tam jsou ty stromy vidět. Je tady připomínka i toho města vlastně, což je takové vlastně schoulení uprostřed té monumentální krajiny, ty velké plochy, monumentální hráze s tisíciletými duby a do toho vlastně to město, takže je tam i připomínka toho korpusu.
2: Inspirace minulostí a vzpomínky na jihočeskou krajinu prochází celou výstavou. Odkazuje na ně i samotný název.
1: Amarkord znamená v nářečí Riminy, vzpomínám, tak jako v Lídně.
2: Při tvorbě pracoval Vladimír Franc se suchým pigmentem, tak aby na obraze nebyly zbytečné nánosy barev.
1: Barva na obraze je vlastně její make-up a to mi trošku vadilo. Potom jsem vlastně objevil tu práci suchými pigmenty a dotýkáním, to je dělaný rukama, a vlastně, že to má tu průdušnost a tvoří si to taky ten světloprostor vlastně sám, nemusím si pomáhat nějakýma jako fíglema.
2: Výstavu doplňují taky akvarelové obrazy z motivy květin nebo raná tvorba s jihočeskou tématikou, která vznikla v průběhu 70. a 80. let.
1: Taky jsem tady začal třeba kreslit veduty měst a každé to město má svůj rytmus. Já jsem si všechny třeba, když to město je menší jako Třeboň, tak jsem si všechny opravdu domy jeden po druhém nakreslil do takového svého sešitu. Takže i tady je Třeboň třeba. Jsou tady Budějovice, jsou tady Klatovy. Takže to je takové jako retro.
2: Výstavu Amarkord můžou v galerii města Třeboň lidé navštívit až do 31. října. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a téměř 23 minut. Na rádiu vašeho kraje ladíte jihočeské odpoledne. Víte, co je to syndaktýlie? Jestli ne, už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

překládal u blíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 15:34. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Už zítra se školáci vrátí do lavic. Učitelé se na jejich příchod chystali celý minulý týden. Na druhé základní škole v Jindřichově Hradci letos navíc zabydlovali nové třídy. Škola totiž právě dnes slavnostně otevřela nově vybudované prostory. Aby první dny ve škole šlo vše hladce, bylo ale potřeba také připravit v celé škole třídy i pomůcky.
1: Dívej, tady jsou taky Maruško různý vydání a tady máme 22 a tady je rok 22, tak ty budou stejný, potřebujeme jich 28, takže počítáme 2, tady 10, 20.
2: Ve skladu učebnic předává učebnice paní učitelka
1: Pavlína Svobodová. Tak, máme vydanou matematiku pro 9. ročník.
2: Plné ruce práce má i asistentka pedagoga
3: Zuzana Ilejová. Zařizujeme si novou třídu, takže do ní neseme věci na pracovní činnosti. Třeba párátka, špejle, gumy, vatové tyčinky, vystřihané hvězdičky a podobně.
4: Teď se nacházíme ve druhém patře, kde se nachází ateliér výtvarné výchovy.
2: S ředitelem druhé základní školy Janem Javorským stojíme na chodbě v nové části školy.
4: Budou tady jednak kmenové třídy, bude tady ten zmiňovaný ateliér výtvarné výchovy, školní družina a podařilo se díky té přístavbě získat i odborné učebny, cvičné kuchyňky a dílen, které jsme vlastně neměli a museli jsme využívat prostory na jiné základní škole.
2: Tady je hodně živo, protože vlastně přípravný týden znamená zabydlet celý nový prostor, který tady vznikal rok a půl.
4: Probíhá vybavení jednotlivých prostor nábytkem a všechno se chystá k tomu, aby mohly děti nastoupit do plně vybavených učeben.
2: V jedné z nových tříd se už brzy zabydlí prvňáci. Třídu pro ně připravuje paní učitelka
5: Ludmila Molzerová. Chystáme pracovní sešity, dárky od města, od školy a děláme všechno pro to, aby ten první den tady si krásně užili.
2: První třída, to jsou vždycky krásně vyzdobené zdi, to vás taky ještě čeká.
5: Na zdi se dají ještě didaktické plakáty, obrázky.
2: A přípravný týden představuje také spoustu organizační práce a o tom ví nejvíc právě ředitel školy Jan Javorský.
4: Té organizační práce je skutečně celá řada samotných rozvrhů pro školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti ochrany osobních údajů. Snažíme se samozřejmě předávat i informace rodičům.
2: A pedagogové stihnou v přípravném týdnu také hned několik porad.
4: Začíná to zahajovací poradou, následuje porada k rozvrhům, porada vedoucích metodických sekcí. Jednotlivé metodické sekce zase mají svoji poradu, kde řeší například učivo, projekty a vlastně další náležitosti.
2: A také se plánuje.
4: Plánuje celá řada od ročního plánu po měsíční plány. Máme i plán práce na přípravný týden, plán dalšího vzdělávání, plán hospitační činnosti. Těch plánů je velké množství a nezbytnou součástí je i jejich vyhodnocování a případná aktualizace. Ve volných chvílích kolegové a kolegyně chystají třídy, aby ta škola byla skutečně nachystaná na ten začátek školního roku.
2: Do školních lavic se děti vrátí už zítra, tedy v úterý 1. září. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Žalmana spol na vlnách jihočeského odpoledne. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po třech letech znovu otevřela veřejnosti. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů. Právě na ně byl zaměřený i doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali dva kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník?
3: Ano.
2: Jako první?
3: Jako první.
2: Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
3: Děkuju moc. Moc se mi to líbilo a šla bych do toho vždycky a každému to doporučím.
2: Můžu poprosit vaše jméno?
3: Zdeňka Bobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
2: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
4: Jitka.
5: Jirka.
2: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
5: Z Prahy. Moc se na to líbí, já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
4: Je to krásně opravený a ta výstava je super. No, motorky jako exponáty, které vlastně nevidíte nikde jinde, jedinečné exponáty, takže jako fajn.
2: To je nějaké vnitřní nádvoří?
3: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské herny a také tento velorex. Tam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
2: Kastelánka hradu Zlata Bobinušková. Na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
6: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
2: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Venku je dnes odpoledne polojasno a černý brejle proti slunci také užijete. Teploty jsou trochu mírnější než v posledních dnech a déšť zřejmě asi ani dnes nehrozí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Petře, jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den?
2: Bude nás ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. V noci a zítra očekáváme převážně polojasno, zítra ráno a večer přechodně až jasno. Minimální teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Maximální denní teploty zítra budou o něco nižší než dnes, mezi 20 až 23 na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Na déšť to nevypadá ani ve středu, ne že bych to přivolával, jen se ptám.
2: Ve středu bude polojasno až oblačno a ty srážky se vyskytnou pouze výjimečně a to ve formě slabé přehánky. Minimální teploty budou kolem 11 a maxima kolem 23 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne potom severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
0: Ve čtvrtek bude opět příjemný letní den?
2: Ve čtvrtek bude zvětšená oblačnost, očekáváme zejména oblačno, ale bez srážek. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A ještě jak bude před víkendem v pátek, abychom mohli eventuálně trochu plánovat?
2: V pátek očekáváme polojasno až oblačno, večer se potom bude vyjasňovat. Minima budou kolem 15 stupňů Celsia a přes den nás čeká oteplení a ty teploty během dne vystoupají až ke 28 stupňům Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme za vyčerpávající informace, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Inovativní řešení pro nakládání s odpady, udržitelná obec nebo farmářská škola. Tyto a další projekty postoupily do letošního finále soutěže E.ON Energy Globe Awards, které se často přezdívá ekologický Oscar. Jde o přehlídku a ocenění nejlepších ekologicky a energeticky úsporných nápadů. Vyhlášení vítěze budou spolu s Ekofestivalem už tento víkend hostit České Budějovice. My si o tématu popovídáme se Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. Nalaďte si nás v úterý 1. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.

0: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil to odvolací soud. Památkáři dnes uložili do věže státního zámku Vimperk měděnou kapsli se vzkazem pro budoucí generace. Zítra bude na jihu Čech polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za hnutí ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. V Čejkovicích u Českých Budějovic začnou stavět novou kanalizaci a vodovod. Plánovaná stavba v západní části obce potrvá 3 měsíce. Obec za ni zaplatí necelých 6 milionů korun. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Zuzana Plášilová-Koželská.
1: To bude probíhat teď začátkem září, už by měly začít výkopové práce a do konce listopadu by mělo být hotovo. A je to necelý kilometr dlouhá trasa.
0: Památkáři dokončili další etapu obnovy státního zámku Vimperk. Dnes proto do jedné z Makovic hodinové věže uložili časovou schránku se vzkazem pro budoucí generace. Měděnou kapsli pro tuto příležitost vyrobil místní klempíř, řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
2: Píšeme tam o tom, že opravujeme zámek, že zámek je ve správě Národního památkového ústavu. No a že to děláme rádi a že nás to baví a že nás těší, že zámek vzkvétá, že se jeho stav zlepšuje a že máme před sebou i vyhlídku na to, že bude zámek za několik let ve velmi dobré kondici.
3: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí, biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody motorkáře na silnici 23 u Bednárce na Jindřichohradecku. Nehoda je také v Českých Budějovicích na Husově u Dlouhého mostu a na silnici číslo 19 u Lejčkova na Táborsku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
3: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne že bych šel do školy teda.
2: Nepůjdeš.
3: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
2: No.
3: A je to strašně
2: a
3: veliká
2: za to
3: škoda.
2: Ale ve škole?
3: No.
2: Že jim to tak zkazej.
3: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
2: Ano.
3: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
2: třídě. Když se chceš bátil, můžeš skončit na vejšku.
3: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
2: třeba
3: vím.
2: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
3: Tak se budu
2: a třeba
3: těšit.
2: Třeba nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale
0: jo?
1: To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ty místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nějaký, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtě hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co, to, že už nedělá?
1: Ano, mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no, to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože... Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy, vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známý přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dají vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, no, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe.
7: Tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní spoci.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je tu nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no, no
1: je to, je to no, ještě no, lepší, dobře.
2: To by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer,
4: já
3: dobrý
4: zdravím
3: večer.
4: Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano,
6: dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme
4: ano.
3: Na obrazovce. Dobrý
4: ano,
3: večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý
5: já
4: večer.
3: Ano. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak já si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online,
4: tak,
3: v takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chce vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, a je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude,
1: ano.
2: Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne, hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: a ještě kterým magonem, ne?
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné, máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
2: Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš? Jako,
2: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes je s námi v humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, a pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
2: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
5: Dobrý den.
4: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
2: Ano.
4: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
2: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to. Ať se daří. Mějte se pěkně. Dobrý den zároveň.
6: Miloslav Dvůři od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
2: Mm-hmm. Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
5: Dobrý den.
7: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
2: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
8: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
9: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
8: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
10: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
11: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
10: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
11: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
10: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
11: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
10: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
8: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
10: Ano, vidím,
8: vidíte,
10: ano.
8: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
10: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
11: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
10: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
11: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílková už jí má.
8: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
5: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
2: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
5: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
2: ale
5: vidíš...
2: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
5: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
2: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
5: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik těch není, že
2: by... To většinou nosí chlapy, ne?
5: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
2: Jako se zbál, nebo?
5: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
2: Je to přece, podivné, no.
5: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
2: S tou vodou.
5: Ano, vypiju a jdeme dál.
2: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Umoriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal o koně s tím Karlem.
1: Tak jste tady rozhod za nás. Tak ano, děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči? No.
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jít rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: No. No. Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Národní ústav duševního zdraví otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro dospívající mládež. Vedení Kladna chce sloučit 3 mateřské a 1 základní školu. A počasí zítra zpočátku skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím ve věku od 14 do 18 let. A to například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se mohou hlásit.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Premiér Babiš na fóru ve Slovinsku vyzval k vytváření koalic unijních států při jednání o rozpočtu. Parkoviště Českobudějovické nemocnice nabídne od zítřka až 200 nových míst pro pacienty a návštěvníky. České volejbalistky zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zítra bude na jihu Čech polojasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO

0: vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 34. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. Česká koupaliště letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například na plovárnu v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci nebo Strakonicích. Zájem o koupání výrazně ovlivňuje hlavně počasí.
1: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
2: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 000 platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
1: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
3: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je ohodnocená s námi pozitivně.
1: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice Michala Šnorka vyšel na 2 miliony 800 tisíc korun bez DPH.
4: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České volejbalistky budou hrát o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V 19 hodin rozehrají před vlastními fanoušky duel se Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu, zatímco pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. Mluví o tom libero domácího týmu Daniela Jancová.
5: My jsme se tam odehráli několik zápasů, měli jsme tam tréninky, takže pro nás je to velká výhoda. Oni právě jedou z domácího prostředí, takže pro ně možná trošku změna, že tam nebudou mít tolik fanoušků pro sebe, takže v tomhle je určitě výhoda na naší straně. Počasí.
0: V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích srazilo auto cyklistů na Jírovcově. Záchranáři zasahují mezi Rígrovou a Bárovou ulicí. Nehoda je také na Husově blízko Dlouhého mostu. A nehoda motorkáře se vyšetřuje na silnici 23 mezi Jarošovem nad Nežárkou a Novou Olešnou na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině samozřejmě očekávejte vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další příjemné písničky, které nestárnou. Časovou kapsli uložili dnes ve 14 hodin památkáři na státní zámek Vimperk. Je v ní vzkaz pro jejich následovníky a připomínka, jak zámek v dnešní době vypadá. Za prací památkářů se ohlédneme hned na úvod dnešního pořadu Den v kraji. A jaká bude hudba? Chybět nebudou britská skupina The Culture Club, Pavel Bobek s Karlem Zichem a právě teď přichází svou píseň Víš, lásko, zaspívat Iveta Bartošová. Příjemné pondělní odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s aktuálním přehledem událostí připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké pondělní odpoledne. Nové prostory dnes slavnostně otevřela druhá základní škola v Jindřichově Hradci. Město nechalo zrekonstruovat sousední bývalý bytový dům a zároveň postavilo novou přístavbu. Do rozšíření školy a přestavby město investovalo zhruba 93 milionů korun. Ředitel školy Jan Javorský upřesňuje.
3: Budou tady jednak kmenové třídy, bude tady ateliér výtvarné výchovy, školní družina, i odborné učebny, cvičné kuchyňky a dílen, které jsme vlastně neměli a museli jsme využívat prostory na jiné základní škole.
2: Nový pavilon s 9 třídami otevřela dnes základní škola v Hluboké nad Vltavou. Pavilon s 9 kmenovými třídami a jednou střešní by měl sloužit žákům prvního stupně a pedagogům. Stavba vyšla na 132 milionů korun a většinu z celkové částky pokryly dotace, říká ředitel školy Jaroslav Šmíd.
4: Dlouhodobě nám stoupá počet dětí na základní škole, takže jsme využívali odborný učebny jako kmenovou učebnu a tak jsme potřebovali rozšířit školu. Ta celková stavba trvala do kapuny.
2: Do jedné z Makovic hodinové věže státního zámku Vimperk dnes památkáři uložili časovou schránku. Bude v ní vzkaz pro jejich následovníky o současném stavu zámku a probíhajících opravách. Podle ředitele územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petra Pavelce památkáře překvapil vzkaz z roku 1857 o tehdejší situaci zámku Vimperk.
5: Kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu investoval do opravy 50 tisíc zlatých. Notabene dům v Českých Budějovicích tehdy stál kolem 5 000 zlatých.
2: Nové přímé autobusové spojení funguje ode dneška mezi Českými Budějovicemi a Jihlavou. Provozuje ho společnost IKOM Transport. Dosud spojení mezi jižními Čechami a Vysočinou končilo v Humpolci. Cestující hromadnou dopravou v Českém Krumlově začnou od zítřka jezdit novými elektrobusy. Vedení města plánuje nasadit na obě městské linky vozidla Iveco s kapacitou 80 cestujících. Pořízení vyšlo na více než 80 milionů korun. Mluvčí města Petra Nestávalová doplňuje.
6: Samozřejmostí jsou také nejnovější bezpečnostní technologie, včetně kamerového systému, hlídání mrtvého úhlu nebo elektronických zpětných zrcátek. Dojezd autobusu je 250 km na jedno nabití.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: týden v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Obnovu hodinové věže státního zámku Vimperk symbolicky uzavřelo uložení časové kapsle. Národní památkový ústav ji dnes vložil do jedné z makovic na jejím vrcholu. Oprava je součástí projektu probouzení zimního zámku, který má zachránit celý zámecký areál. Co kapsle ukrývá a co všechno obnova hodinové věže přinesla, o tom si dnes v našem vysílání povídali kolega Luboš Voráček a ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
1: Vlastně přihodilo se docela příjemné překvapení, protože když jsme si připravili naše dokumenty a klempíř připravil i to vložení, tak nahlédli jsme do jedné z těch makovic a zjistili jsme, že tam je zpráva z roku 1858, což navíc pěkně pasuje k tomu našemu projektu, protože v roce 1857 zámek kompletně vyhořel a byl tehdy kompletně rekonstruován. A ta naše rekonstrukce a restaurování zámku je potéto, se dá vlastně srovnat s touto rekonstrukcí před přibližně 160 lety, kdy zámek byl úplně v troskách. V té zprávě, kterou jsme tam našli, se mluví o tom, že kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu investoval do opravy 50 tisíc zlatých. Notabene dům v Českých Budějovicích tehdy stál kolem 5 000 zlatých. To znamená, že si za opravu tehdejší zámku ve Vimperku mohl koupit v Budějovicích celou ulici, kdyby chtěl, ale vložil to do opravy zámku a my děláme vlastně něco podobného, jako dělal tehdy on. S tou makovicí je to tak, že je to stručná zpráva, my tam vkládáme dopis, je to vlastně, je to pro budoucí generace, tak se to obvykle formuluje a píšeme tam o tom, že opravujeme zámek, že zámek je ve správě Národního památkového ústavu a že do opravy vkládáme poměrně velké množství finančních prostředků z různých zdrojů. No a že to děláme rádi a že nás to baví a že nás těší, že zámek vzkvétá, že se jeho stav zlepšuje a že máme před sebou i vyhlídku na to, že bude zámek za několik let ve velmi dobré kondici.
2: No ono to ukončení obnovy hodinové věže státního zámku Vimperk je jenom jednou z etap rekonstrukce zámeckého areálu. Na co jste se při ní zaměřili a jak dlouho ta obnova trvala?
1: My jsme v Národním památkovém ústavu zámek převzali od správy Národního parku v roce 2015. Velmi rychle jsme připravovali projekty na jeho obnovu a v roce 2017 jsme začali s kompletní revitalizací a restaurováním zámku. Tehdy jsme získali peníze z evropských zdrojů přibližně ve výši 130 milionů korun. Posléze jsme získali dalších 100 milionů korun, tedy jsme teď v této části, přičemž zpočátku to naše úsilí nebylo příliš vidět, protože mimo jiné ten zámek byl ve stavu, kdy veškeré technické sítě, vodovody, kanalizace, elektroinstalace a podobně, to všechno bylo už dávno za zenitem, tedy vlastně jsme první dva roky jenom kopali v zemi, vkládali novou moderní infrastrukturu a pak jsme to zase zasypávali, tedy ta naše práce nebyla příliš vidět, ale posléze jsme vybudovali, vlastně jsme restaurovali celý horní zámek, vybudovali jsme tam dvě nové prohlídkové trasy, vybudovali jsme tam zámecké muzeum, které navázalo na předchozí Vimperské muzeum a všechno to provádíme v kooperaci s městem a je to taková, bych řekl, velmi, velmi zajímavá práce, těší nás a pěkná je i ta spolupráce s městem Vimperk, které nás ve všem velmi intenzivně podporuje.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17:24. Pokud jste aktuálně na cestách, jezděte opatrně, budeme vám dělat společnost i nadále. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. My se teď podíváme na zítřejší začátek nového školního roku. Už zítra se školáci vrátí do lavic. Učitelé se na jejich příchod chystali celý minulý týden. Na druhé základní škole v Jindřichově Hradci letos navíc zabydlovali nové třídy. Škola totiž právě dnes slavnostně otevřela nově vybudované prostory. Aby první dny šlo vše hladce, bylo ovšem potřeba připravit v celé škole třídy i pomůcky.
1: Dívej, tady jsou taky Maruško různý vydání a tady máme 22 a tady je rok 22, tak ty budou stejný, potřebujeme jich 28, takže počítáme 2, tady 10, 20.
2: Ve skladu učebnic předává učebnice paní učitelka
1: Pavlína Svobodová. Tak, máme vydanou matematiku pro 9. ročník.
2: Plné ruce práce má i asistentka pedagoga
3: Zuzana Ilejová. Zařizujeme si novou třídu, takže do ní neseme věci na pracovní činnosti. Třeba párátka, špejle, gumy, vatové tyčinky, vystřihané hvězdičky a podobně.
4: Teď se nacházíme ve druhém patře, kde se nachází ateliér výtvarné výchovy.
2: S ředitelem druhé základní školy Janem Javorským stojíme na chodbě v nové části školy.
4: Budou tady jednak kmenové třídy, bude tady ten zmiňovaný ateliér výtvarné výchovy, školní družina a podařilo se díky té přístavbě získat i odborné učebny, cvičné kuchyňky a dílen, které jsme vlastně neměli a museli jsme využívat prostory na jiné základní škole.
2: Tady je hodně živo, protože vlastně přípravný týden znamená zabydlet celý nový prostor, který tady vznikal rok a půl.
4: Probíhá vybavení jednotlivých prostor nábytkem a všechno se chystá k tomu, aby mohly děti nastoupit do plně vybavených učeben.
2: V jedné z nových tříd se už brzy zabydlí prvňáci. Třídu pro ně připravuje paní učitelka
5: Ludmila Molzerová. Chystáme pracovní sešity, dárky od města, od školy a děláme všechno pro to, aby ten první den tady si krásně užili.
2: První třída, to jsou vždycky krásně vyzdobené zdi, to vás taky ještě čeká.
5: Na zdi se dají ještě didaktické plakáty, obrázky.
2: A přípravný týden představuje také spoustu organizační práce a o tom ví nejvíc právě ředitel školy Jan Javorský.
4: Ta organizační práce je skutečně celá řada samotných rozvrhů pro školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti ochrany osobních údajů. Snažíme se samozřejmě předávat i informace rodičům.
2: A pedagogové stihnou v přípravném týdnu také hned několik porad.
4: Začíná to zahajovací poradou, následuje porada k rozvrhům, porada vedoucích metodických sekcí. Jednotlivé metodické sekce zase mají svoji poradu, kde řeší například učivo, projekty a vlastně další náležitosti.
2: A také se plánuje.
4: Plánuje celá řada od ročního plánu po měsíční plány. Máme i plán práce na přípravný týden, plán dalšího vzdělávání, plán hospitační činnosti. Těch plánů je velké množství a nezbytnou součástí je jejich vyhodnocování a případná aktualizace. Ve volných chvílích kolegové a kolegyně chystají třídy, aby ta škola byla skutečně nachystaná na ten začátek školního roku.
2: Do školních lavic se děti vrátí už zítra, tedy v úterý 1. září. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Taky tak trochu píseň související se školou, ovšem v tom opačném slova smyslu. Another Brick in the Wall a skupina Pink Floyd. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice, pokračujeme zajímavým příspěvkem souvisejícím s letošním vyvedeným létem. Provozovatelé koupališť si letošní sezonu pochvalují. Zatímco minulý rok návštěvnost brzdilo deštivé počasí, letos lidé vyhledávali osvěžení u vody ve velkém. Ve Strakonicích byla sezona dokonce nadprůměrná a provozovatelé ji kvůli trvajícímu hezkému počasí ještě prodlouží.
1: Třetí připravíme, jedeme.
2: Petra Venturová je trenérka Univerzitního sportovního klubu Praha. Teď jste zrovna odstartovala další, říká se tomu kolo?
3: Série. Co se týče počasí, tak nám na tom nezáleží. My plaveme od května do září vždycky venku i v Podolí, ale ty děti, když doplavou a potom vylejzají, tak když je studená nebo je chladnější léto, tak samozřejmě jim je zima a drkotají zubama a těší se do teplý sprchy.
2: Vendelín je na koupališti na příměstském táboře. Co říkáš na to letošní léto?
4: Líbilo se mi, ale bylo hodně teplo.
5: Koupu se ráda, baví mě se koupat a házím si buď míčem, anebo plavu prsa.
2: Roman Novák je plavčík na Strakonickém koupališti.
6: Tak počasí letos nám přálo, loni nám to propršelo, zvláště ten červenec, letos opravdu nám hrálo do karet.
2: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
7: Letošní sezóna byla díky sluníčku, který nám přálo, moc pěkná. Když počítám od června do srpna, tak tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Samozřejmě musím připočítat děti, musím připočítat soustředění, příměstské tábory, takže bych řekla, že to konečné číslo je možná jednou tak velký. Takže ta návštěvnost byla ohromná. Myslím si, že jediný co, tak trošku to sluníčko, že nám vypálilo tu trávu, to musíme trošku se na to připravit líp, že bychom chtěli tady do budoucna třeba i nějaký zavlažování.
2: Stále tu jsou plavci, jsou tady soustředění, děti se koupou v bazénech. I proto vy jste se rozhodli prodloužit tu sezónu.
7: Ano, právě protože počasí nám pořád hlásí, že má být hezky, tak jsme říkali, že ten první týden ve škole dětem trošku zpříjemníme a ještě necháme otevřeno.
2: Nadprůměrnou sezónu letos hlásí i plavecký bazén a akvapark v Jindřichově Hradci, potvrzuje vedoucí provozu Marcela Kůrková.
8: Přispělo k tomu několik nej. Tím prvním nej bylo určitě poměrně včasné zahájení této sezóny a především nepřetržitá šňůra dní provozu. Dalším velkým nej byl zájem o využívání vnitřních bazénů, které jsou ve dnech s letními teplotami propojeny i s venkovním areálem. Tento trend je patrný i v horkých dnech, až vtipné bylo přání návštěvníků, že trvají na tom, že chtějí být pouze ve vnitřním bazénu a nevycházet do venkovního areálu na přímé slunce.
2: Českobudějovické koupaliště v létě navštívilo 39 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce víc než loni. Sezónu tam hodnotí jako průměrnou. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
9: Den v kraji.

0: I v dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připravené vaše oblíbené písničky, které nestárnou. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech? To už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Petře, jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den?
2: Bude nás ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. V noci a zítra očekáváme převážně polojasno, zítra ráno a večer přechodně až jasno. Minimální teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Maximální denní teploty zítra budou o něco nižší než dnes, mezi 20 až 23 na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který se během zítřejšího dne bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Na dešť to nevypadá ani ve středu, ne že bych to přivolával, jen se ptám.
2: Ve středu bude polojasno až oblačno a ty srážky se vyskytnou pouze výjimečně a to ve formě slabé přehánky. Minimální teploty budou kolem 11 a maxima kolem 23 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý, v druhé polovině dne potom severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
0: Ve čtvrtek bude opět příjemný letní den?
2: Ve čtvrtek bude zvětšená oblačnost, očekáváme zejména oblačno, ale bez srážek. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A ještě jak bude před víkendem v pátek, abychom mohli eventuálně trochu plánovat?
2: V pátek očekáváme polojasno až oblačno, večer se potom bude vyjasňovat. Minima budou kolem 15 stupňů Celsia a přes den nás čeká oteplení a ty teploty během dne vystoupají až ke 28 stupňům Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Orly, supy, jestřáby, sokoly nebo sovy. Pro Milana Zaleše jsou tito opeřenci už téměř 4 desetiletí nerozlučnými parťáky. Jeden z nejznámějších tuzemských sokolníků vystupuje doma i v zahraničí a spolu s kolegou jsou jediní, kteří v Česku ukazují lov orla mořského přímo z hladiny. Dnes dopoledne byl hostem našeho vysílání. Matěj Vodička se ho například zeptal, zda je možné, jestli dokáže sokolník se svými dravci předvést letové ukázky úplně všude, třeba i v neznámém prostředí.
1: Takhle, spousta lidí si myslí, že si koupí 5 dravců, bude to ukázky. Tak to nefunguje. Z toho jsem dávno vyrost, jo. Takže myslím si, že třeba to bude jednodušší. Samozřejmě v tom 93. roce, kdy jsem začínal, tak já jsem vlastně koupil první orla královskýho právě od Karla Boka. Měl jsem sovicí sněžnou báru, kterou jsem vlastně měl v roce 88, takže jsem už měl z čeho vycházet, víc velký kubíček a tak dále, ale postupně, jak jste se mi ptal na to možnosti, tam je skutečně výběr, selekce, kdy ne každý jediný se to hodí. To máte, to jsem, jak když zvíčíte koně nebo psa, jo, už třeba jenom dávat dravce do boxu, jo, je třeba kolikrát problém. A přijet, vyndat, zalítat, prostě to je skutečně dlouhodobá práce, dlouhodobá samozřejmě, jak říkám, výcvik, dlouhodobý výcvik, ale i povaha toho dravce. Skutečně ne každý se k tomu hodí.
2: Vy jste zmínil ty koně, tak mnoho lidí třeba, které já znám od koní, tak říkají, že ten kůň, když na něm sedíte, pozná, že jste nervózní, že jste třeba rozhozený, že se ho bojíte. Jak je to s těmi dravci? Když vám sednou na ruku, poznají třeba taky, že nejste úplně 100%?
1: Takhle, je to úplně to samý. Já vám řeknu konkrétně, když přijdu domů, tak první, co musím, tak jdu samozřejmě k mašce, potom k madle, to je orla skalní, tak to, a pak teprve jdu se přijde s manželkou. A když jdu vojery, tak musí mít stejné oblečení, ve kterém samozřejmě mě ty ptáci znají, protože něco jiné, když máte dravce na výsvě, chodíte v zeleném, že jo, nebo v kostýmu, když děláte historickou akci. A odchovy, to je úplně něco jiného. A kolikrát samozřejmě po té cestě člověk rozladěný a tak dále, a už mařka vám dá najevo, jak samozřejmě hlasovým podobně, oni poznají vaše auto, oni poznají vaši chůzi. A i tu vnitřní energii, kterou vy vlastně máte, tak oni dokážou vycítit. Takže když jste rozladěný, nebo třeba i trošku naštvaný, tak ten pták to během vteřiny pozná. Proto já, když dělám ty ukázky, mám u sebe kolegy, teďka Martina Vetelku, který mě vlastně 13 let, a nový kolega Marek Mlynařík, třetí rok, tak samozřejmě jim štěpuju. My jsme tady prostě pro ty lidi a můžeš mít jakýkoliv starosti, ale teď jsi tady pro ně. Všechno jí za hlavu a musí být pozitivní energie. Ty ptáci to všechno vnímají. A o to se ten výcvik a ten program odvíjí.
2: Mařenka je tedy orel mořský, madla orel skalní.
1: Ano.
2: A mezi vaše nejoblíbenější ptáky vůbec v historii, jak jsem se dočetl, připatřil kondor Candy, kterého jste přezval, když mu bylo 39 let. Tak čím si vás tak získal?
1: Víte co, já takhle nemůžu říct, že byl nejoblíbenější. Miluji všechny dravce a i třeba obyčejná poštolka, která mě zalítá kdykoliv, jakkoliv, tak má pro mě samozřejmě neskutečnou cenu. Ale už jenom vlastnit největší dravce na světě. Proto jsem kondora Candyho vlastně kupoval. On se nemiloval Candy, oni mi říkali štípák. Protože zmastil ošetřovatel v Liberci, pak přišel do Prahy a pak do Plzně. A třeba kolegu Karla, vedoucího základní stanice v Plzni, Karla Makoně, který tam dělal dřív ošetřovatele, tak ho taky samozřejmě kondor napad. On byl docela v notosvinu problematický. No a takže jsem si říkal, tak je možnost ho koupit, tak jsem ho zakoupil. Už jenom, že budu mít největší dravce na světě. No a pak nám to tedy nedalo a když jsme vždycky vedli zpátky na hrad, tak on začal lítat z toho svahu dolů. Tak říkám, tak dobře, zkusím ho vycvičit. Myšlenka samozřejmě, jak to provádět, byla moje, ale zase bez kolegů, co tam byli. A to byl Martin Trčka, David Hýbner, Honza Potřeba, Vítěz Fridrichovský, David Markus, teď vlastně kondora nosili potom nahoru na tu věž, protože on ze spora neodstartoval. Tak to už bylo samozřejmě jejich zásluha, takže zase zásluha celého týmu, nejenom moje. A o toho se odvíjí zase ten program. Prostě tam se musí furt něco dít. Nemůžete samozřejmě 3 minuty čekat, když přijde další dravec. Takže najednou přiletí dravec zprava, zleva, další už je nahoru na kroužení a tak dále. Takže to všechno dělá vlastně dohromady celý ten celek. Ty návštěvníci odchází spokojení a je to takový to gro. No, když nám kondor poprvé vykroužil, že byl tečka, tak říkám, tak se s ním rozloučím. No a přiletěl. A pak už samozřejmě zase i návštěvníci oceňovali to, když nevykroužil a na hrad přišel pěšky ze spoda. Takže to už bylo, když řeknu, za 3 minuty kontor zpátky, to si já teda graci, no a jenom si kontor 40, když pracili po cestě zpátky na hrad, tak samozřejmě to bylo takový dvě zvláštnosti, buď to kroužení, anebo že teda přišel pěšky. Ale už jenom vidět dominantu je prostě úžasný.
0: Celý rozhovor s Milanem Zalešem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra po 11. hodině dopoledne k nám do studia přijdou Šárka Dvořáková s Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. S moderátorem Matějem Vodičkou si popovídají nejen o nadcházejícím ekofestivalu, který se odehraje tuto sobotu 5. září v Českých Budějovicích.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Fialová voda a zápach až v centru Jindřichova Hradce. Takhle to vypadá rybník Vajgar pod místním zámkem. Problém přitom podle odborníků začíná desítky kilometrů proti proudu. Reportáž Evy Maravanové vám nabídneme zítra před 7 ráno. S návratem dětí do škol zítra znovu startuje dopravně bezpečnostní akce Zebra za tebe se nerozhlédne. Policisté dětem vysvětlí zásady bezpečného přecházení silnic, například na přechodu u základní školy Dukelská v Českých Budějovicích. Téma pro policejního mluvčího Milana Bajcuru, se kterým se spojíme zítra po zprávách v 9 hodin. Ve venkovní galerii na dvorku v Českých Budějovicích v ulici Hroznová je zítra vernisáž výstavy Emy a Barbory Srncových. Ten, kdo jejich obrazy zná, ví, že člověka přenesou do světa krásného, laskavého a plného barev a pohody. S oběma známými autorkami si budeme povídat zítra kolem 10:30. Naleďte si nás.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová rezignovala. Soběslav na Táborsku zavádí od září službu senior taxi. Argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. V úterý bude na jihu Čech polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale víc věnovat práci historičky a kurátorky.
4: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
2: Od 1. září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová, jak potvrdilo i Ministerstvo kultury.

0: Soběslav zavádí novou službu Senior Taxi. Využívat ji mohou seniori a lidé se zdravotním postižením. Služba je určená pro obyvatele s trvalým nebo faktickým pobytem v Soběslavi, včetně Chlebova a Nedvědic. Žádosti o službu začne město přijímat v infocentru zítra.
1: Senior taxi zájemce odveze například k lékaři, do zdravotnických a sociálních zařízení nebo do lékárny. Využít ho můžou i při cestě na úřad, poštu, do knihovny, na nádraží nebo za nákupy. Podrobnosti jsou k dispozici na webu města nebo přímo v infocentru. Ze Soběslavy Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Český Krumlov chystá rozsáhlý program ke stoletému výročí narození Ruth Hálové. Tamní rodačka byla jednou z takzvaných Vintnových dětí, zachráněných před nacistickou persekucí. Projekt s názvem Síla odvahy a laskavosti, příběh Ruth Hálové, připomene osudy českokrumlovských židů a záchranou akci Nikolase Vintna. Podrobnosti doplní jedna z autorek programu Zuzana Kubalová.
2: Máme 6 akcí pro veřejnost, které otvírají další konkrétní témata. Budeme mluvit třeba o osudech knih za druhé světové války nebo o historických fotografiích z fotoateliéru Seidl. Celý program pak vlastně uzavře taková osobnější beseda s dcerou Ruth Hálové paní Hanou Kocourkovou ohledně vzpomínek na maminku.
0: Akce začne 9. září a potrvá až do 25. října.
3: Sport.
0: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na Instagramu. Za Argentinu Messi odehrál 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, ve kterém Jihoameričané podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku.
3: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 15 a 12 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích se vyšetřuje vážná nehoda v Jírovcově ulici mezi Rígrovou a Bárovou. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu.

18 hodin a 5 minut. Prázdniny jsou téměř za námi a s podzimním vysílacím schématem opět začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pondělní Melodie podvečera a já už teď zdravím paní Renatu Skájová. Dobré odpoledne nebo pěkný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěl nechat zahrát Ivance Rybějů, jen tak pro radost, aby nebylo smutno. To je kamarádka smutno. Renata a zdravíte Jarušku Vrabců.
0: A kdo to bude? Bude to Valdemar Matuška.
1: Jo,
0: je to tak?
1: Naše oblíbená písnička.
0: Tak jo, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc a nashledanou.

0: 18:15, ladíte melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu na telefonním čísle 221 55 44 11 a tam se teď právě dovolala paní Ivana, kterou zdravím a přeji příjemný podvečer.
1: Já vás taky zdravím a přeju taky krásný podvečer a posílám. Ta, co volala přede mnou, paní Renata, ta má zítra narozeniny. Takže Renato, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví. Zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti. Ať se ti splní, co si sama přeješ, to ti přeje kamarádka Ivana ze Sousedovic. A zdravím všechny posluchače tohohle rozhlasu. Vy se tam mějte hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Děkujeme. A jakou píseň máte pro paní Renatu?
1: Od Marcela Zmočka Dlaně jsem vybrala.
0: Díky za zavolání. Pěkný podvečer.

0: narozeninová píseň pro paní Renatu a také pro všechny naše posluchače pro dobrou náladu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já mám na telefonu pana Karla, kterému přeji příjemný podvečer. Tady jsou melodie podvečera.
1: Příjemný podvečer všem posluchačům, hlavně vám, moderátorům.
0: Děkujeme.
1: A strašně rád bych chtěl nechat popřát k narozeninám dvou mým synům, který teďka začátkem září sláví nádherný přes 60 a přes 50. Takže ať se jeden už má skoro důchodu, toho druhého to čeká za těch zhruba 13 let, když se toho dožije bez zdraví, a chtěl bych, aby šli do toho s takovým tím elánem, a proto bych velice rád, když jim zahrajete Ručičky nebojte se, Bočlapeta.
0: Rádi to uděláme a popřejeme pevné zdraví oběma vašim synům a ať se jim daří co nejlépe.
1: A děkuju moc.
0: My také děkujeme za zavolání. Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Nashledanou.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Jsem velmi rád, přátelé, že vás mohu opět pozdravit z Českobudějovického studia Českého rozhlasu a pozvat k poslechu následujícího pásma vlídných tónů neboli hudby beze slov. Už vícekrát jsme nechali v tomto pořadu znít jedinečné tóny havajské steel kytary s bohatým vibrátem, která se v lecčems odlišuje od klasické akustické kytary, třeba tím, že se na ní hraje v horizontální poloze, hráči má obvykle na klíně a že je z většiny vyrobena z kovu. Její obliba po vynálezu elektrického zesílení ve 30. letech minulého století se postupně rozprostřela po celém světě a tak renomovaní mistři ve hře na havajskou kytaru nemuseli nutně pocházet z havajských ostrovů. Důkazem byl virtuózní anglický hráč na Havajku a pedálovou steel kytaru Basil Henricky s vlastním jménem Michael Francis Henrik. Jeho rodným městem byl Solihull v hrabství Warwickshire. Jeho velkou láskou byla havajská hudba a pro její popularizaci učinil spolu se svou kapelou stylově pojmenovanou Waikiki Islanders hlavně v 60. a 70. letech lecos dobrého. Připravili jsme pro vás, milí posluchači, ukázky ze dvou alb, která natočil Basil Henrikis v letech 1967 respektive 68. To první se jmenuje Shades of Hawaii, Stíny Havaje, a druhé Hawaiian Nights, Havajské noci. A právě z něj je úprava velkého instrumentálního hitu Francouze Paula Moriarta a jeho orchestru. Love is Blue, láska je modrá, v podání hráče na havajskou steel kytaru Basila Henrikise a jeho Waikiki Islanders. Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Stranger on the Shore, cizinec na pobřeží, tedy velký celosvětový hit Mr. Arthur Bilka a předtím rumba My Star, moje hvězda autora Waltera J. Ridleyho, používajícího pseudonym Lopsa. Obě dvě melodie oblékl do havajské hudební nálady britský hráč na havajskou steel kytaru Basil Henriques se svou skupinou Waikiki Islanders. Stejně jako tu následující, s níž souběžně se vypravíme do Salzburku. Tam se odehrává v čase druhé světové války většina děje velmi úspěšného filmového romantického muzikálu The Sound of Music, tedy Za zvuku hudby s Julie Andrews a Christophem Plummerem v hlavních rolích. K němu patří také sentimentální písnička autoru Rogersa Hammersteina, nazvaná podle rostlinky protože alpské, německy tedy Edelweiss.

Líbezná melodie francouzského komponisty Maurice Jarra z velkofilmu Doktor Živago a předtím další filmový evergreen Moon River, Měsíční řeka. Soubojím se snažil vyrovnat hráč na havajskou styl kytaru Basil Henrikis spolu se svou skupinou Waikiki Islanders na albu Shades of Hawaii, Stíny Havaje. Věřím, že vás, přátelé, spojení havajské kytary s kolekcí populárních hitů, z níž mnohé mají celosvětový status a všechny se objevily v žebříčcích bestsellerů v různých zemích světa, zaujalo. Tou finální nahrávkou Basila Henrikise v dnešních vlídných tónech bude The Last Waltz, poslední valčí, který původně velký hit zpěváka Engelberta Humperdinka. Jiřka Salvám děkuje za přízeň a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Parkoviště Českobudějovické nemocnice bude mít od zítřka větší kapacitu. Výběr obrazů hudebníka a výtvarníka Vladimíra France si můžete prohlédnout v galerii města Třeboň. 20-letý motocyklista dnes zemřel po nárazu do stromu u Nové Olešné na Jindřichohradecku. Zítra bude na jihu Čech polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice Michala Šnorka vyšel na 2 miliony 800 tisíc korun bez DPH.
2: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
0: Výstava s názvem Amar Chords obrazy hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnila galerii města Třeboň. Tvorbu děl inspirovaly mimo jiné vzpomínky na jihočeskou krajinu, vysvětluje sám autor.
3: Mě zajímalo, co je to ta Třeboň, v čem je to zvláštní, protože v té Třeboni objevil člověk spoustu věcí. Bylo to pro mě takové iniciační. S dědečkem jsme tady probírali, když jsme chodili po hrázích. Mluvili jsme o malířství, o hudbě. To jsou věci, které utkví.
0: Výstavu si lidé mohou prohlédnout do 31. října. 20-letý motocyklista dnes zemřel po nárazu do stromu u Nové Olešné na Jindřichohradecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Jak informoval jeho český policejní mluvčí Miroslav Šupík,

0: Nehoda se stala kolem 16. hodiny na silnici 23. Podle policie byla na vině pravděpodobně nepřiměřená rychlost, kvůli které mladík nezvládl řízení a vyjel mimo komunikaci. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 57 obětí, včetně motorkáře na Jindřichohradecku. Meziročně je to o 4 víc. Od ledna dosud zemřelo na českých silnicích 277 lidí.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 15 až 12 stupňů. V úterý očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Rudolfově u Českých Budějovic se srazilo osobní auto s koloběžkou. Pozor, dávejte v ulici Mlýnské údolí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme, jak to je s tím moci, pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měl radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Takže posluchač pan Mandlí, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti.
5: Budeme mít 66, s tím, že

0: Kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujedinělé přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujedinělé, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech. Pozvání.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné, myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy a teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom četl a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty,
2: ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako?
2: No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. Ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy za ní už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty nevodil. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýchhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na ten výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A on jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
2: Zadarmo, nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací,
1: děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v 1. zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v 8. finále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat.

0: Z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sackou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton ohnout nebo zlomit? Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka. Slavná židle z ohýbaného dřeva. Nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte to tu ruku tady. Dejte sem, no,
14: tak,
7: tady.
14: No, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem. Tak to přidržíte.
16: Teďka přiložím tam takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho
7: držte
14: těžký.
7: Tu
16: podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
7: Ano. Tak, pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížím.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. No, já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u Rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Že to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Taký odstín je napsaný nahoře nad tou kádí. A ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku, zase je vysušení, no a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování, máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
17: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michael Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
18: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem, židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá ta základní verze celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, 2 přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z další zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
2: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
3: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
2: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
5: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
2: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
5: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
2: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 6. rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný

0: Západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: žádná je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několikatýdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem Šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo, vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky, a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvé jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vstyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství. Tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu, občane, tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mě navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na Hábře.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kubky sena. Každých 14 dní ty staré kubky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kubky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kubky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka Jana Dítě jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy, ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: za všechno může jen. Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já, je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší, tady prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No tak nespůsobilo to nám nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 5 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu jak manžel, takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem přelekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte, a tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla, a tak plácl po zadku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho pátou až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvěle, že jsem někdy, jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička, ale určitě ty jsi z Velkých Karlovic a to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně a to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě, no a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tak dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak všechno sedělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné. A mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/Linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho. Tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsu Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, no jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to. A teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrobil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, ježišmarja, teď to zase není ona, a tak hledám další a ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak tak nějak, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěla říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s ní, to vaše s něčím nějakým jiným neplatila.
1: Dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj a já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byli si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z ničeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka tak. Není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnici jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na Nárvěř do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mi zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako... A teď on se mě zdal tak šileně povědomé. Jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodával hrnce u Ceptru.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdybych chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaků na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbou propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednout. Teď oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My, a my jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister stala někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázních, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už to někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nám dala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Teďka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídal, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On poznal, on zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: No, asi, to nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo? To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale já odmetala nevím. S nich, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký, tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano, mějte se hezky, všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma Záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, já vás musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jdu na rotu. A on říká, dobře, já tam jdu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli je postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si co si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora. To byl náš politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako. Šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem dát skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale Můžu vám říct, že jak jsem nejčastoval, jakýma slovama, růza.
0: Dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl jste, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky. Přesně, a zástupce tak. Pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, tam mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve 100.

0: Hodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty dva roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se o víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovým nízkým paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. Já jsem si spolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům opatrovejš, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, byl to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. A nebo také dobré ráno. Nebo možná dobrou noc. Nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu. A připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900. Bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím. Z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, jako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá. Toho tatky si mi něco dobrého navařila, napekla. A měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto. Ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, Patek přijede, otiž se o tu auto spraví. Říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně. A synové mi říkali, mamko, seš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říkali, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně. Přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná. A František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou, ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno bude ještě dvojčata.
1: Jo, no tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako noha. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřítal, nebo neřekl mi, že má jedno budečně dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu... Když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budečně dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemocnici, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: no nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buněčně dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tříní, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarct. To říkal, že tak to ne. Říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, já jsem mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tříně. To bych přála každému takovou tříni. A ta to měla takovou srandu, já říkám, ale ten moment, já jsem impozorní člověk, jo. Ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě a pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No všem posluchačům taky i vám a těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svatek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Dík. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo potmě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví, ale vy nevíte vůbec nic, tak je to takový jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeba bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on ten pán se zastavil a říká, co blbeš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. A on přišel ke mně blíž a říkal, ježišma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl, potměnil samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem si mu taky omluvil a jako se měli potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň Oline, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud. No.
1: On to taky bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakém tam kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenérkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenérkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a ze zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začal něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, měj se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme. Že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to tam dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najedno, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: tím vaším klíčem?
1: Opravdu, odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo, ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh.
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměna nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladačskýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťák.
1: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v Noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílný, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nařbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašně pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústřednou a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to je špatně, já povídám, no a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši, a teď na něho ale otočím. Musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smysl neudržela, no ale on byl zaražený jak prd v trávě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl ale slušně, to a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
2: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto jsem nikdy, to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250-kách na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no je vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. a na mě furt. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si jde 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkala, když se někde zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. A ve finále teda, že pojedem dom, ještě jsme se tam tak porozhlídli, a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, no, on vám ujel.
2: No, ano, a teď mě měla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout a to a teď říkám, ale co teď budu dělat, tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne, no tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat, no a teď se mě
1: šrotovalo. No to tomu přece hlavě, muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl to ty zatačky, jak vyjížděl z toho a ne. No, ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené, jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No, tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No, tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu 18, no, nějak, no, jo, to potom ještě poloviční, no, vy jste vlastně vypila půl litru, no, rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Viki, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo, no.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Nashledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu nashledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšiml.

0: Ne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
1: Myslíte, že to je úmysl?
0: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
1: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
0: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
1: Ale víte, že to funguje.
0: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho, že tak jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
1: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety. anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čeho si osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list. Jsou

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, pleny. Prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak se otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. a tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Léno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
a jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo, prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo. What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustraci k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí. Prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela. Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.